Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Vyslechli jsme v něm tři skladby. První nesla název sonáta C-moll. Jejím autorem je Carl Philipp Emanuel Bach. Na flétnu hrál Václav Kunt, na varhany Aleš Bárta, na violončelo František Sláma. Druhou skladbou bude kvartet číslo 4 pro flétnu, housle, violu a violončelo. Autorem Pavel Vranický. Na flétnu hrála Šárka Adamíková, na housle Pavel Doležal, na violu Karel Plocek a na violončelo Ivo Fischer. Poslední skladbou byl smyčcový kvartet číslo 26 opus 20 číslo 3 G-moll. Autorem Josef Haydn. Hrálo Kodájovo kvarteto. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

I když máme právě teď školní prázdniny, nahlížíme tento měsíc do Ježíšovy školy. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že se v této škole učí celý život, a to jak z vlastních zkušeností, tak od druhých lidí. Důležitou metodou výuky je zde sdílení, ke kterému jsou potřebné důvěrné a upřímné vzájemné vztahy, otevřenost pravdě Božího slova a odvaha k vykazatelnosti. Avšak to není všechno. Vzpomínám si na jednoho mého dávného kamaráda na Slovensku, Pálka. Byl součástí skupinky křesťanů, kteří hořeli nadšením pro Ježíše a byli z určitých důvodů na odchodu z jedné církevní denominace. Žili jako domácí církev velmi intenzivním způsobem. Učili se, sdíleli, sloužili. I pro mne bylo super se s nimi potkávat. Jenže jim cosi podstatného chybělo. Po nějaké době, kdy už jsem s nimi nebyl v kontaktu, jsem se s Pálkem potkal a on se smutkem sdílel. Oni v té naší skupince říkají, že jsem jejich vedoucím, ale vůbec mne neposlouchají. A tady nešlo o to, že by Pálko se cítil být nějakým guru, kterého musí všichni bezmezně poslouchat, ale spíše, že tu chyběla křesťanská disciplína. Každý dělal, co se jemu zdálo dobré. Proč je to, co tam chybělo, tak důležité? Podíváme se teď do Bible, do novozákonní knihy listu Židům. V její poslední 13. kapitole autor povzbuzuje čtenáře k věrnosti, lásce a vytrvalosti. A v 17. verši píše: Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne s naříkáním. To by vám přece nebylo prospěšné. Mluví se zde o vztahu křesťanů k jejich vedoucím. Podle Bible Bůh ustanovuje řád, jehož součástí jsou i ustanovení vedoucí. Bůh sám jako absolutní a nejvyšší autorita přináší požehnání všemu a buduje to, čemu dává život. Zároveň ustanovuje autority nižší, které také mají přinášet požehnání těm, kteří jsou jim svěřeni. Můžeme vidět 4 oblasti, ve kterých Bůh deleguje lidem určitou autoritu. Jsou to rodina, zaměstnání, společenské zřízení a církev. Protože naším tématem je nyní Ježíšova škola, budeme se v této chvíli zabývat jen autoritami v církvi. Autorita, kterou Bůh deleguje vedoucím v jeho církvi, by měla naplňovat 3 základní úkoly. Zodpovědnost za služby, vedení společenství a ochrana před duchovním nepřítelem. Autor listu Židům vyzývá členy církevních společenství, aby své vedoucí poslouchali a podřizovali se jim. Asher Intrater, mesiánský Žid, občas vyučující i v Polsku a Česku, ve své knize o autoritě popisuje křesťanský postoj lidí nacházejících se pod autoritou v kterékoliv z oněch 4 výše zmíněných oblastí. Podle něj správný postoj křesťanů by měl zahrnovat tyto 3 charakteristiky. Za prvé, křesťan má mít respekt vůči všem legitimním formám autority. Za druhé, křesťan by měl být podřízený vůči autoritám, v jejichž sféře se nachází. Za třetí, křesťan by měl poslouchat svou autoritu, tedy dělat to, co mu ona říká, samozřejmě pokud mu nenařizuje něco, co je hříchem. Poslušnost Bohu má vždy přednost před poslušností lidem. V každém případě poslušnost je podstatným znakem ve společenství Ježíšových učedníků v církvi. Církev je skupinou lidí, které Ježíš uděluje něco ze své autority, ale zároveň je toto společenství pod autoritou v první řadě Ježíše a v druhé jeho delegovaných vedoucích. A tak tady máme první dnešní závěr. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám. Milí posluchači, nyní ještě jednou otevřeme Bibli
a přečteme z ní další krátký úsek, tentokrát z novozákonního prvního listu Petrova, 5. kapitoly. Je to poslední kapitola celého listu a začíná tím, že apoštol Petr vybízí církevní vedoucí, v Novém zákoně většinou nazývané starší, aby se starali o jim svěřené členy církve dobrovolně, nezištně a pokorně. A poté ve verších 5 a 6 se obrací k ostatním a hned poté ke všem lidem tvořícím společenství věřících Ježíšových učedníků. Vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku a on vás v pravý čas povýší. Autor listu apoštol Petr nejdříve dává výzvu podřizovat se starším, přičemž to originální řecké slovo starší může znamenat nejen úřad vedoucích v církvi, ale také lidi opravdu starší věkem. Nicméně z kontextu předchozích veršů vyplývá, že tady jde spíše o úřad vedoucích, kterému se mají podřizovat. Hned na to však zaznívá výzva ke všem obléknout se v pokoru jeden vůči druhému. To bylo ve velkém kontrastu s tehdejším řecko-římským ideálem správného občana. Ono oblečení v pokoru doslova znělo přivázat si oděv a odkazovalo na otroky, kteří si vyhrnovali a přivazovali oděv, aby byli vždy pohotoví k práci a aby byli dobře rozeznatelní ostatními lidmi jako otroci. Takto si ale také vyhrnul oděv Ježíš, když šel svým učedníkům před poslední večeří umývat nohy. Co vlastně znamená biblický pojem pokory? Pokorný je ten, kdo má správný smysl vlastní hodnoty a pozice před Bohem. Dag Hammarskjöld, švédský diplomat, historicky druhý generální tajemník Organizace spojených národů a laureát Nobelovy ceny míru v roce 1961, takto definoval pokoru. Pokora znamená prožívat, že před Bohem nejsem ničím, ale Bůh je ve mně. Biblická pokora vychází ze správného postoje před Bohem a významně se projevuje ve vztahu k lidem, například tím, že podřízení poslouchají své vedoucí a ti zase svým podřízeným naslouchají. Apoštol Petr v citovaném textu zdůrazňuje, že pokorné mezilidské vztahy mají být žity pod mocnou Boží rukou, tedy podřízenost a pokora jsou úkony víry v Boha, který deleguje lidem něco ze své autority, ale zároveň jsme všichni v jeho ruce a budeme se jemu zodpovídat za výkon autority, kterou nám on delegoval. Petr uvádí v oné zkoumané pasáži i Boží zaslíbení pro pokorné. Pokorní budou zahrnuti milostí a v pravý čas povýšení. Vybavuji si, jak kdysi před lety Bůh se mnou začal určitý proces, který kromě vnitřních výrazných změn také úplně proměnil, tak říkajíc, vnější kulisy mého života. A vše začalo tím, že jsem se při modlitbě v malé skupince rozhodl, nepochybně díky Boží milosti, změnit svůj vnitřní postoj. Místo kritického pohledu na jiné v moci postavené křesťany jsem prosil o milost, abych já byl takovým, jakým mne Bůh chce mít. Teď už můžeme doplnit shrnutí dnešního poselství. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám a projevuje pokoru vůči Bohu i lidem. Milí přátelé, každý z nás žije ve svém konkrétním prostředí pod nějakou delegovanou lidskou autoritou. Zkuste si teď pojmenovat, kdo je vaší autoritou v rodině, v zaměstnání či škole, ve společnosti, v církvi. A potom se rozhodněte za ně děkovat. Ne proto, že jsou dokonalí a vše dělají dobře, avšak minimálně proto, že by to pravděpodobně mohlo být ještě mnohem horší, kdyby na jejich místě stál někdo jiný. Vedle rozhodnutí za své autority děkovat, rozhodněte se ale také jim podřizovat a být poslušní. Přemýšlejte, co konkrétně by to ve vašem vztahu k ním znamenalo
zvláště pokud by to od vás vyžadovalo nějakou změnu proti současnému stavu. Za druhé, možná mnozí z nás sami jsme v té pozici delegované autority v rodině, zaměstnání, společnosti či církvi. Potom děkujme Bohu, že nám takovou pozici vlivu svěřil a přemýšlejme a modleme se, jak nejlépe tuto autoritu od Boha využít, abychom byli pro nám svěřené lidi požehnáním k jejich budování. A za třetí, spousta lidí kolem nás není vůči nám v pozici autority či podřízenosti. Ptejme se sami sebe, jak projevujeme pokoru vůči lidem kolem a v čem konkrétně bychom se v této oblasti mohli nějak posunout vpřed. Stojí to za to, protože pokora a poslušnost voní samotným Ježíšem Kristem. On byl a je takový.

Přicházíš, svatý. Dáváš a bereš. A nikdo není jako ty. Před tvojí tváří neobstojím.

tvoje oběť, tvé probodené ruce, tvá svatá krev. A já vím, že dal jsme tak.

0: učíš mě žít a lásku dát.
1: V sérii o doteku a dotecích se v pořadu Uši k duši dostane i na rovinu vyrábění hezkých pocitů. Většinou takové pocity nevydrží dlouho, proto potřebujeme trvalé hodnoty a skutečný dotek. Více o něm v pátek 24. července 15 minut po 10. dopoledne.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: poslední filištíní válku vést nebyli, nyní až potkali Davida.
1: David šel do války volky ne volky, z velké dálky nesel bratrům homolky.
2: V pochodu se cvičil v hodu, dal si pro fej

Hodiny u fleků teď ukazují 4. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si sednout do kavárny.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou mu leží. Vždyť první sbírku básní vydal u kočího.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

naše století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno jen

pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije.

šedý vlas, tvý známý diví se ti zas, jak můžeš vůbec si mě brát, když už nejsem příliš

0: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví na sklonku prázdnin Štěpán Grafe. Máme 1. září, blíží se nám začátek školního roku a letní dovolená bývá spojená s cestami domů a my jsme využili toho, že jsme odchytili brněnského rodáka, ale dnes žijícího na dalekém severu, violončelistu pana Jaroslava Havla, který je členem Trondheimského symfonického orchestru a komorního orchestru Trondheim Solisten. Jardo, vítej ve studiu pro Glasu.
1: Já děkuju za pozvání, ahoj a dobrý den.
0: Já jsem o tobě prozradil to podstatné, to, že tvůj život je spojený s Norskem. Ty jsi ale Brňák, čelista, studoval jsi většinu svých studií si studoval v Brně, na Brněnské konzervatoři, potom na akademii.
1: Jo, to je pravda. Já jsem studoval vlastně u profesora Václava Horáka na konzervatoři a poté jsem pokračoval v Brně na JAMU, také pod vedením profesora Horáka. A hned na začátku studií jsem zjistil, že potřebuju nějaký jiný impuls, že potřebuju nějakou inspiraci a táhlo mě to ven. A vzhledem k tomu, že na Janáčkově akademii byly tyhle ty možnosti jako vyjet někde na studium do zahraničí, získat stipendium, tak jsem toho hned využil a jel jsem na semestr do Holandska, do Enschede. A po návratu z Enschede jsem vlastně měl zbyl ještě další semestr, tak jsem byl tu. A cítil jsem, že ta cesta byla velmi zajímavá, velmi inspirativní a že potřebuji v podstatě něco podobného znova. Naskytla se další příležitost jet do Norska, což mě připadalo velmi exotické a zajímavé. No, tak jsem takhle skončil vlastně ve Stavangeru v Norsku, kde jsem studoval dalších 5 let a i jsem ukončil vlastně Janáčkovou akademii tak nějak zároveň s tím studiem ve Stavangeru. Všechno jsem to tam ukončil a pak jsem akorát semka přijel udělat zkoušky a koncert jsem odehrál. A na konci tohoto studia tam já jsem vlastně jezdíval na konkurzy už dřív různě, ale tak ty konkurzy, to je těžká věc, že jo, to každý ví. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří a člověk musí mít štěstí. No a ten poslední rok, kdy už jsem si zbalil kufry a myslel jsem si, že už pojedu zpátky do Brna, tak právě byl ještě jeden konkurs na cestě do Trondheimu, kam jsem ani vlastně nechtěl moc jet, protože jsem měl koncertů, spoustu těch závěrečných, i komorní a solové. A ještě jsem si přivydělával, abych vůbec mohl existovat v Norsku, tak jsem si přivydělával prací v hotelu. Tak bylo těžké pracovat jako a cvičit na konkurs ještě k tomu. Nicméně teda jsem zatnul zuby a pracoval. Úspěch se dostavil.
0: A tenhle konkurs se ti stal osudovým.
1: Ano, tak jak říkáš.
0: Na velkou část tvého života. Jo. Možná na celý tvůj umělecký život.
1: Je to možný, no. Je to možný. Zatím to tak vypadá.
0: Když se vrátíme ještě k tomu Stavangeru, my jsme tady před časem jako hosty Oktávy měli pana profesora Františka Veselku s jeho synem Štefanem Veselkou. To jenom připomínám posluchačům, pokud poslouchali, protože pan profesor Veselka žil vlastně a celou dobu svého uměleckého života po té, co emigroval, tak působil právě ve Stavangeru a potom po revoluci navázal opět takovou spolupráci a tu možnost otevřel právě i studentům z Brna, z Janáčkovy akademie, že se četně jezdilo na stáže právě sem do Norska, takže to silně ovlivnilo i tebe. Ty jsi ale v tom Norsku studoval u koho?
1: Já jsem studoval u Liv Ubdal. Ona je vlastně koncertní ve Stavangeru a ta byla vlastně po celou dobu můj pedagog. Vynikající čelistka a úžasná žena, která mi nechávala volnost v tom, kde jsem tu volnost potřeboval a tam, kde jsem potřeboval právě něco změnit, tak na to takovým zajímavým, příjemným způsobem tlačila.
0: Když jsi vykonal konkurs, nastoupil jsi do orchestru v Trondheimu. Mm-hmm. Jaké byly ty začátky? To muselo být docela těžké. Byli tam ještě nějací Češi?
1: Byla tam jenom Češka, ale to nebyla muzikantka. Ona pracovala zrovna v kanceláři, v orchestru. A jinak mezi muzikantama nebyli žádní Češi v té době.
0: A dnes jsou?
1: Dnes také ne, je tam jenom jeden Slovák, kolega Daniel Turčina.
0: Takže takové malé československé duo.
1: Ano, ano.
0: jak tě přijali kolegové v Norsku? Jinak předpokládám, že většina členů orchestru jsou norští muzikanti. Nebo je tam hodně cizinců?
1: Ne, je tam velmi mnoho cizinců. A bylo dřív možná ještě víc, i když zase někteří odešli do penze nebo jinam, ale zase přišli jiní. Máme opravdu strašnou spoustu jako národností. Je tam, můžu tak namátkou, máme Japonsko, Čína, Kanada, Švédové samozřejmě, Němci, Angličani, Holandsko a Austrálie. Dokonce máme fagotistku z Austrálie.
0: Tak to je skutečně mezinárodní orchestr.
1: Ano, je.
0: A jak se hovoří v mezinárodním orchestru? No, mluví se ještě norsky?
1: Ano, mluví se tam norsky, ale hodně samozřejmě také anglicky, protože hostující dirigenti mluví anglicky většinou, takže v tom není žádný problém. A oni po nás samozřejmě chtějí, aby jsme mluvili norsky, ale vzhledem k tomu, že oni velice rádi také používají angličtinu, norové obecně, tak bylo pro mě dost dlouhou dobu těžké jako se naučit norsky, protože oni opravdu, je to baví, ta angličtina, takže když slyší, že já nejsem Nor, že jo, z toho akcentu to hned poznají, začnou na mě mluvit norsky, já jim něco odpovím a oni hned přejedou do angličtiny. No tak to je potom těžký, potom jim člověk musí říct, ne, nemluv na mě anglicky, jo, to nemůžeš, já potřebuju se zdokonalovat, musíme mluvit norsky. No ale pak vznikají občas díry, člověk se nemůže vzpomenout na nějaké slovo, tak se zastaví a teď si říká, pane bože, já to slovo mám, já ho znám, já to vím. A místo, aby přemýšlel, jak to říct, kde to slovo je, tak přemýšlí nad tím, že jak je možný, že ho zas nevím, jo. No tak pak stejně třeba i já sklouznu do té angličtiny někdy, ale v tom orchestru je to úplně v pohodě v tomhletom směru.
0: Když se ještě vrátíme k těm začátkům, ty jsi tedy zakotvil v Trondheimu, to bylo v kterém roce? 2005?
1: V Trondheimu to bylo v roce 2007. Jsem udělal ten konkurs a v podstatě hned jsem tam nastoupil. I přesto, že ten konkurs byl až na rok 2009, ale hned šla kolegyně na mateřskou, takže oni potřebovali záskok hned. Takže jsem tam nastoupil v podstatě úplně hned a dokonce i ta zkušební doba se mi počítala od té doby, kdy jsem nastoupil. Takže v době, kdy jsem měl teprve dostat jako kontrakt a začít, tak to už jsem půl roku měl smlouvu a už jsem půl roku pracoval jako člen orchestru.
0: Takže ten začátek byl šťastný ze vším všude.
1: Jo, to byl.
0: No a tebe potkalo ještě jedno štěstí, protože vedle toho, že jsi se stal členem symfonického orchestru, tak se ti podařilo zakotvit také v komorním orchestru Trondheim Solistene. Mm-hmm. Jak je to s tímto orchestrem? Vy máte takový specifický režim, který by možná mohl být inspirativní i jo, pro česká tělesa.
1: To by určitě mohl být, ano. Ten komorňák v podstatě je velmi specifický. On vznikl v roce 88 pod vedením jednoho profesora, Bjarne Fiskum se jmenoval, a vzniknul jenom jako studentský orchestr, ale byli tam vždycky vybraní studenti, jenom ti nejlepší, absolutně ti nejtalentovanější od tohoto pedagoga. On byl takovej hledač těch talentů. A poté převzal to vedení Eivind Gimse, čelista, a ten měl spoustu zajímavých nápadů, jako třeba, že už nechtěl, aby to byl jenom studentský orchestr, ale chtěl ho udělat trochu víc profesionální. A měl nápad, že v podstatě ten komorňák, je těžký uživit komorňák, mít spoustu koncertů a opravdu jako pracovat jenom s tím komorňákem. Takže ho napadlo, že to udělá jako přidružené těleso, udělal konkurs pro muzikanty. Právě já jsem zrovna i byl na tomhle konkurze. Čili my jsme dělali konkurs do symfonického orchestru, ale zároveň do komorního. A takže jsme museli zahrát spoustu komořiny, plus ještě s něma jsme měli i zkoušku s tím komorňákem. A já jsem vůbec jako netušil, že jo, o co přesně, jak to, o co jde, jak to bude. No, pointa je v tom, že on chtěl udělat takové jádro 12 muzikantů, nebo 10 ze začátku, potom je nás nakonec, myslím, 12, kteří máme normálně všichni smlouvu ve filharmonii, ale 40% povinnost hrát se solistama. A vedle toho, aby nás vždycky bylo jako dost, tak a také vzhledem finančním možnostem právě toho orchestru, máme smlouvu s univerzitou, že na každém projektu, opravdu úplně na každém, musí vždycky hrát 3 nebo 4 studenti v různých nástrojích, čili housle, viola, cello třeba. Jo. A plus, když je ještě potřeba, což většinou taky ještě je potřeba, tak máme nějakou výpomoc někoho na volné noze. Je to potřeba z toho důvodu, že my se střídáme, my skoro nikdy nehrajeme úplně všichni. Těch 12 jakoby lidí, jo? ten základ, protože my máme tu povinnost hrát v tom orchestru a to je samozřejmě tak vymyšlený, že se snaží vždycky jako kancelář orchestru a Trondheim solistů to zkombinovat tak, aby když my máme projekt se solistama, tak aby v orchestru se hrál třeba menší obsazení, jo? Nějaký Mozart nebo nějaká symfonie, že to není Wagner nebo Mahler. No, ale i tak prostě část těch muzikantů od nás z toho základu hraje v tom symfonickém orchestru a zbytek v solistech.
0: Jaké je takové standardní obsazení trondheimských solistů? V jakém hrajete obsazení?
1: Je nás většinou 16 muzikantů. Je to 5 prvních houslí, 4 druhé, 3 violy, 3 čela a basa. Ale můžeme samozřejmě přidáváme někdy. Někdy je nás 4 violy, 4 čela. Nebo 4 violy, 3 čela a 2 basy, taky někdy.
0: Podle obsazení. Ano. A někdy přiberete i dechovou sekci.
1: Ano.
0: Já navrhuji, že bychom si nyní poslechli první z ukázek. My jsme dostali darem mnoho nahrávek trondheimských solistů. Takže jako první ukázku bychom si poslechli od Piotra Iliče Čajkovského z jeho slavné skladby Vzpomínky na Florencii, její 4. větu v podání trondheimských solistů.

0: Slyšeli jsme čtvrtou část ze skladby Vzpomínky na Florencii od Piotra Iliče Čajkovského. Hráli Trondheim Solisténe. Jejich členem je Jaroslav Havel, violončelista pocházející z Brna, který je hostem dnešní oktávy. My jsme si povídali o tvých začátcích na severu, jaké to bylo, jaká byla tvá studia v Brně. Trondheim Solisténe, to je pojem, to je orchestr, který je známý, renomovaný evropsky, ale v podstatě dnes i světově. Získali jste četná ocenění, prestižní ceny za vaše nahrávky, koncertujete s předními solisty. Jaké máš vzpomínky, třeba takové, které opravdu ti vyvstanou prvně na mysli?
1: Prvně na mysl, teď hned, jak si to řekl, tak vlastně úplně první zkušenost, když jsem poprvé přišel na zkoušku do Trondheim solistů, tak jsem byl v šoku. Jsem byl úplně ohromen prostě tím zvukem. Tím způsobem, jak ten orchestr pracoval na první zkoušce a jaký měl kultivovaný zvuk okamžitě a kultivovaný vlastně jako kultivovanou domluvu, a to zkoušení celé bylo to děsně zábavný. Hned z toho lezla zajímavá muzika. Jo, nebylo to žádné hledání něčeho, to já jsem úplně si říkal, pane bože, to je dobrý, to musím teda zabrat. To asi hned po zkoušce valím domů cvičit, abych na další den byl daleko víc připravený. I přesto, že samozřejmě na tu první zkoušku jsem cvičil hodně. Hodně jsem se připravoval, poslouchal jsem si, stejně jsem byl v šoku, jo, na té první jako zkoušce. A musím říct, že mě to stále občas fascinuje, vždycky po létě, třeba po prázdninách, když se vrátíme zpátky, a tak ta první zkouška jako je podobná. Je to takový opravdu kultivovaný způsob zkoušení a hraní.
0: Takže stále je to pro tebe inspirativní prostředí.
1: Určitě.
0: Žádná rutina.
1: Ne. V tomhle, v komorňáku určitě ne. Opravdu tam hraje spousta s náma takových muzikantů, že buď to vedoucích nebo i solistů, že v podstatě to nemůže být rutina. Jo.
0: My můžeme teď prozradit, že za dob studií byl členem Grafova kvarteta.
1: Ano.
0: Takže my jsme byli velmi, řekl bych, spřízněni a velmi blízko. Nicméně ty cesty se potom rozešly skrze tvoje zahraniční studia. My jsme zůstali tady a ty jsi potom studoval pryč. Ale dalo by se říct, že se ti podařilo dostat se zpátky k té komořině, protože vaše práce v tomto komorním orchestru je srovnatelná v prací ve smyčcového kvarteta.
1: Jo, dalo by se říct, že jo, je to tak. A mně se teda i líbí ten způsob, že vlastně toho propojení s tím orchestrem, že člověk vlastně pracuje normálně ve filharmonii, kde je to pro mě jako mě to baví samozřejmě ve filharmonii velice, opravdu. A je to takový oddech, jo, po těch solistech vždycky se těším, že si zase trošku oddechnu, že se jako uvolním, jo, že hraju vlastně tuty. No a pak, když jsou solisti, když už by člověk říkal, no, už mě to tady nebaví, už to tuty je takový, jo, teď zase hrajem tohleto a tamhleto, člověk si říká, je. Ale v tom momentě, jak by si tohle říkal, tak už musím cvičit nějakého Čajkovského nebo Bartoka nebo něco těžkého, co budeme hrát se solistama. A už se na to i těším samozřejmě, že zase můžu na sobě pracovat, že se uslyším víc, jo, než v tom orchestru, kde hrajou tuty. Takže to je super, mě to baví v tomhletom směru.
0: Vy hrajete spoustu zajímavého repertoáru. Když jsem si prohlížel právě zmíněná CDčka, tak máte bohatou diskografii, natočeno všechno to podstatné, co je pro smyčcový komorní orchestr, ale přinášíte také spoustu novinek i střetávání různých hudebních žánrů a světů, což mi přišlo velice zajímavé a objevné, a pochopitelně se zaměřujete také na tvorbu autorů severských, norských, autorů, které my třeba zde neznáme tolik, ale vy je četně interpretujete. Já myslím, že bychom si mohli pustit další ukázku. Byla by to skladba od Brity Bystrem.
1: Ano, správně.
0: A je to tedy skladba také pro smyčcový komorní orchestr, která se jmenuje Walk to Gate.

0: Poslouchali jsme další z nahrávek Trondheim Solistene. Dnešním hostem oktávy je Jaroslav Havel, violončelista, který je členem tohoto komorního orchestru. Působí v Norsku už téměř 18 let. Mm-hmm. Komorní orchestr má také spoustu vynikajících hostů a solistů, s kterými jste realizovali četné nahrávky, koncertní turné.
1: Ano, ano, to je pravda, no. Našimi jakoby největšími jmény, co se solistů týče, byla Anna-Sophie Mutter nebo Míša Majský, Truls Merk, no a potom později jsme hráli s Ališou Wellerstein, to je violončelistka taky. Ona byla těsně kolem, nějak kolem covidu, před covidem a no bohužel covid to nějak ukončil tu naši spolupráci, ale byla naší takovou, jak se to řekne?
0: Dvorní solistkou.
1: No to taky, solistkou, ale zároveň byla i jako
0: uměleckou
1: mentorkou. Uměleckou, ano, uměleckou, takovou jako vedoucí, druhou vedoucí uměleckou. Takže to bylo celkem zajímavé s ní spolupracovat, protože ona nehrála jenom sólový koncerty, ale hrála s náma třeba v Schönbergově z Jasněné noci. To máme i nahrané. No a vynikající, úžasná ženská mě přišla, jakože byla hrozně impulzivní, veselá a taková všechny kolem sebe okamžitě jako zahrnula, že do té hudby, k sobě a bylo to intenzivní.
0: Dokázala strhnout. Spolupráce.
1: Ano, dokázala strhnout opravdu.
0: Koncertní turné, kde všude s tímto orchestrem byl? Co jsi
1: no,
0: jezdil?
1: No, tak skoro všude. Nejzajímavější turné, co jako pro mě byly, tak byla Brazílie, Vietnam a Palestína. Palestína byla teda opravdu silný turné. No a potom jsme byli tak nějak všude v Evropě, Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, Francie.
0: V České republice jste také hráli před časem v Brně na festivalu Moravský podzim. Ano. To byl krásný koncert. To bylo v kterém roce? To už je taky
1: prosím,
0: několik
1: to
0: let.
1: To si vůbec teď 2013 možná.
0: Takže to už
1: je
0: bude
1: to možný?
0: Taky 10 let.
1: No.
0: A jinak Česká republika zatím pro trondheimské solisty. Nemůžeme se těšit někdy?
1: No já bych byl rád, ale nevím. Vůbec nevím. Nevypadá to tak zatím. Jako já jsem párkrát jim naťuknul, že bychom měli nějakou spolupráci najít nebo nějakou možnost tady hrát. Tak třeba se něco ukáže, no ale já o tom nevím.
0: Trondheim je krásné město. Opravdu krásné město a je zde také nádherná katedrála. Mm-hmm. Taková perla gotická, že? Je to ano. Gotická katedrála.

0: Slyšeli jsme ukázku ze skladby Hymna lásky, kterou napsal skladatel Stole Kleiberg. Hráli Trondheim Solistene společně se s dívčím sborem Nidarosské katedrály. Hostem ve studiu je Jaroslav Havel, člen tohoto komorního orchestru. Jardo, my jsme povídali o zajímavém repertoáru, který je velice bohatý, sahá od klasických děl napsaných pro komorní orchestr, smyčcový komorní orchestr, a až po soudobou tvorbu norských a severských skladatelů. Vy ale občas přeskakujete i mezi žánry.
1: Ano, ano, to je pravda. To je veliká taková zvláštnost, řekl bych, tohohle našeho komorňáku, že my nehrajeme jenom klasickou hudbu, ale my jsme velmi flexibilní, se říká, že my hrajeme v podstatě úplně všechno. Jako cokoliv se naskytne, tak to pro nás není problém. Hrajeme s norskýma populárníma zpěvákama koncert.

0: kvartety nebo i jazz. Samozřejmě je to takovej víc takovej klasický jazz, jo, ale základy to má prostě v jazzu. A hrajeme s těma muzikantama jazzovejma nebo populárníma. Potom teďko zrovna hrajeme s jedním velmi šikovným klukem, který je fanda do tanga. Takže on napsal spoustu tango muziky a jako klavírní koncert ve stylu tango, tak s ním máme nahrané CDčko. To je docela taky zajímavý projekt, když jedeme takhle hrát to tango na ty koncerty, tak vlastně každý se musí na to úplně naladit, jo, jako a tancovat trochu na tom pódiu. A potom jsme měli zajímavý projekt, to se propojilo s dvěma pánama, kteří rádi pletou. A jsou velmi známí, velmi významní, jakože že vymýšlí různé nové vzory. A my jsme měli takový koncert, kde jsme hráli.
1: Norské vzory.
0: No nejenom norské, různé i švédské. Já myslím, že oni jsou totiž napůl i ze Švédska. A my jsme hráli koncert a oni seděli vedle nás na pódiu a pletli.
1: Inspirování vaší hudbou.
0: Ano. Ale zajímavé bylo, že v publiku seděla většina lidí s pletacíma jehlicema také.
1: Aha.
0: Takže to bylo, ten zvuk těch pletacích jehlic
1: byl součástí,
0: krásně zapadal do našeho Mozarta třeba, nebo, a tak to bylo, to je velice zajímavé. Já myslím, že o tom také máme něco i na internetu, jako i dokonce z jednoho koncertu je, myslím, nahrávka.
1: A zároveň posluchačům nebyla zima, protože byly zásobení na zimu, už si upletli svetry.
0: Byli obloženi tou vlnou, ze které pletou, ano. A potom také samozřejmě hrajeme hodně norského nebo skandinávského folkloru, což pro mě je úžasný. Já to, jako já si to nejvíc užívám tady tyhle koncerty, protože člověka to, nebo mě osobně to vždycky přenese někam úplně jinam. Máme to štěstí, že hrajeme opravdu s lidma, kteří to umí, jo, kteří jsou opravdu zajímaví a dělají tu norskou muziku dobře. A hlavně ten folklor je takovej odlehčující. Jo? Člověk má pocit, že to je ta pravá muzika. Že tam nikdo neřeší, jestli zahraje nějakou notu falešně nebo vedle něco, protože tam vlastně není nic falešně. Jo? Ono to je trochu přifalešněný od základu. Některé ty housle, na které hrajou, že jo, hardangerské housle, hardanger fiddle, tak mají ještě rezonanční struny. Nebo třeba hráváme s jednou holčinou ze Švédska, tak ta hraje na nickel harpu a tam je mraky rezonančních strun, které prostě rezonují tak bokem a samozřejmě to není naprosto super intonačně.
1: Tak jak jsme zvyklí,
0: to slyšet.
1: Hudbě.
0: Takže v tom folkloru je tohleto otevřený a potom na mě to působí, že vždycky jako ta hudba mě najednou, ještě když třeba hráváme venku, že jo, ty folklory někde na nějakým velkým kopci a člověk vidí přes fjord další kopec vzadu, tak já to i v té muzice tak slyším, jako takovou tu dálku, tu velikost. No tak to mě děsně baví a inspiruje taky.
1: My si za chvíli poslechneme něco z této hudby, něco inspirovaného takto. Nyní bude také něco folklorního, ale trošku z jiné části, protože prvně bychom si ještě poslechli Divertimento pro smyčce, jeho třetí větu od Bély Bartóka. Hrají Trondheim Solisten.

0: Než dnešní oktáva skončí, tak bych se chtěl ještě zeptat, Jardo, na norské posluchače. Jaké je publikum v Norsku? Jsou vřelí, tleskají v stoje, nebo jsou chladní, anebo je to místo od místa různé? Já bych řekl, že v Čechách se to hodně změnilo, že posluchači se chovají jinak, než jak se chovali třeba před 15-20 lety, a v různých částech, i když jsme malá země, je to různé. Jak je to v Norsku?
1: V Norsku musím říct, že publikum je fantastický. Lidi váží si muzikantů, váží si toho řemesla a vždycky nám to, všude nám to všichni říkají, že to je neuvěřitelný, jako jak to děláme, a neberou to tak, jako že to je řemeslo, který, že si jako hrajeme, nebo že si tak, že vlastně děláme, co nás baví, a že to je super. Jo? Jako tak jak někdy to je braný, že člověk je, jak dřív býval, kejklíř nebo něco takového. Jo? Ne, vůbec, prostě oni to velmi uznávají, a takže na koncertech tleskají ve stoje a přichází za náma po koncertech s nádhernými, vřelými slovy, a prostě je vidět, jako je to radost pro lidi tam hrát, protože je vidět, že si to vychutnávají a že člověk cítí uznání.
0: A podpora státu, vůbec taková ta kulturní situace v zemi?
1: No, to si myslím, já tohle neřeším, že jo, velice, protože já jsem zaměstnanec, ale myslím si, že to je na dobré úrovni, že to je v pořádku, jako že...
0: Myslíš, že je to lepší než v Čechách, že
1: nevím,
0: se nemusí
1: neumím
0: tolik
1: to říct,
0: bojovat o kulturu?
1: Neumím to říct, protože samozřejmě to taky záleží vždycky na tom, kdo je v té politice, jako kdo tam rozhoduje o tom, kam peníze půjdou. No, takže samozřejmě lidi také vždycky, když má být nějaká změna, tak se bojí, no. Tak mají zatnutý zuby, že jej damané, jestli to bude dobrý, jako anebo jestli se radši budou stavět silnice, dálnice, tunely, jo,
0: takže je to
1: pod fjordem, nad fjordem.
0: To podobné
1: ano,
0: u nás.
1: A nebo jestli dostaneme peníze my a můžeme hrát dál. Jo, to je asi podobný.
0: Poslechneme si poslední dnešní ukázku. Bude to skladba Jermunda Larsna, jeho Polonéza. A je to skladba zajímavá, specifická. Řekneš nám k ní něco více?
1: No, můžu říct, že ji napsal sám, že to je právě jeden z těch muzikantů, kteří vyrůstali v tom folkloru, protože úplně jako od malička jejich táta, on má ještě bráchu, Olaf Erik, jejich táta a máma byli taky folklorní muzikanti, takže oni od malička prostě dostali housle do ruk a hrajte s náma. No a to je slyšet. Tihle dva kluci mimochodem tady byli s náma v Brně, když jsme hráli, a on i tu muziku píše, to vychází z toho folkloru, ale je to i způsob jeho muzikantství je úžasný, lehký. Mně přijde, že ten člověk je obrovský talent a sám to umí krásně zahrát lehce, ještě se u toho dobře tváří, usmívá a opravdu si to užívá. Takže já si koncerty s ním také vždycky užívám. A tak bych vám přál, abyste si to užili taky a abyste cítili trochu toho Norska, protože to z té muziky skutečně čiší.

0: Jardo, působíš dlouhou dobu na severu. Kdybys měl měnit, měnil bys?
1: Tak to je těžká otázka, to jsi mě dal...
0: Zaskočil.
1: To mě trošku jako dáváš kudlu pod krk. Jako... Asi bych neměnil, nebo rozhodně nevím za co. Pokud bych měnil, tak leda, že bych nevěděl o tom, co mám teď. Jo. Ale... A nebo bych možná měnil, ale jenom z důvodu třeba jako, že bych chtěl žít doma a blízko své rodiny, svým sourozencům, svým nejlepším kamarádům tady v Brně a rodině. Mám, že jo, to je, no, to je těžký to říct, no, já nevím. Prostě tohle je to nejdůležitější, kvůli čemu bych se dokázal jako přestěhovat, ale stejně. Samozřejmě ty tendence nebo ty myšlenky tady byly už několikrát, ale je to nesmírně těžký. Protože za prvé, což je to nejdůležitější, musíš mít práci dobrou, aby to fungovalo, když mám 3 děti a mám už nějaké povinnosti, co musím platit v Norsku, protože máme dům a máme auto, máme, jo, rozumíš, život tam funguje pro nás, tam jedem, tam jsme v tom vlaku rozjetým a je to hrozně těžký jako ten vlak totálně zastavit a přeskočit do jiného. Úplně ze všema.
0: A jak myslíš, že se cítí tvoje děti, no, které vyrůstají a žijí vlastně tam?
1: No
0: cítí
1: to...
0: se už napůl jako Norové?
1: No, to nemyslím. To vím, že Vojta není Nor, že to pořád říká. Já nejsem Nor, já jsem Čech. Já jsem se sice narodil v Norsku, ale jako to mě teda pěkně štve, protože sestra Johana, ta se tam teda nenarodila, ta se narodila v Brně, to jí závidím, protože ona je skutečná Češka. Ale já mu vždycky říkám, ne, Vojto, neboj, nejseš Nor, protože to máš jako, když se ve stáji narodí pes, že jo, nějaký štěňátka má, tak to taky nejsou koně. Jo, takže ty seš pořád Čech, protože máš i mámu, i tátu z Česka, tak seš Čech. Ale jo, on by chtěl žít asi tady velice, a samozřejmě on neví jako vůbec nic o tom, jak by to tady fungovalo, jestli by ho to tady bavilo ve škole, jestli by to bylo dobrý, no. A to stejný Johana, v podstatě tím, že jsme oba dva Češi, mluvíme doma česky, ale žijeme v Norsku, v jiné kultuře a úplně jakože jinde, tak je, myslím, pro nás, pro všechny, je to takový jako těžký se s tím nějak tak smířit, nebo jo, jako myslím, že všichni doma, co jsme si čas od času říkáme, jako proč tady jsme, proč nejsme doma. A ty děti to říkají docela často, že já tady nechci, já chci za babičkou. Proč nemůžeme jít na víkend za babičkou a za dědou, jo, nebo za bratrancema a tak. Takže to je...
0: Je to taková 13. komnata
1: vaší rodiny. Teď jsme ji tady otevřeli, no.
0: Jardo, děkuji moc krát za rozhovor. Přeju, ať jste na severu šťastní. Děkuju. Svět se svým způsobem zmenšil. Mm-hmm. Je možné komunikovat, i když samozřejmě vždycky je to jenom náhražka. Není to plnohodnotné. Dá se lépe cestovat.
1: Ano.
0: Ten svět je daleko blíž, než byl třeba před 30 lety, kdy to nebylo vůbec možné. Mm. Tak jako když jsem zde vzpomínal právě s panem profesorem Veselkou, který se rozhodl a bylo to definitivní rozhodnutí, které vypadalo, že už to nikdy zpátky nepůjde. Hmm. Takže přeji, ať se vám tam žije dobře, ať tě naplňuje hudba, kterou tam děláš asi tak, jak jsi vždycky snil, že ji toužíš dělat a že tě tak těší, a přeji všechno dobré.
1: Děkuju moc.
0: Dnešním hostem v Oktávě byl violončelista Jaroslav Havel, člen Trondheimského komorního orchestru Trondheim Solistene. Pořadem vás provázel pěkný vstup do nového školního roku vám ze studia Proglasu přeje Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

Kristýno dítě, Kristýno vyvolená, jsi podle jména jeho dcera. Kristýno blázna, Kristýno ze svůj dola. Kristýno zcela.

mě z popela, Kristýno, Kristýno, ve slunci prozřela. Kristýno, která vidíš to, co není, Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem.

Kristýno na cestě, Kristýno zvíře, na pouti s Agnes, co chtěla se vdát za malíře. Kristýno útěku, Kristýno zel, v celé Maria cel. Kristýno břízou cesty, Kristýno mrtvé nevěsty, důkazy, provazy, milosti, Kristýno mříží a přízraků viny, Kristýno dnů, které vypily stíny. Kristýno, která vidíš to, co není, Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem.

Kristýno ve vagóně v polici nad metrý, Kristýno svatá ve vyřazené stoji, Kristýno poustevnice, služebnice místa, Kristýno jistá, Kristýno stařenko, Kristýno návratu, Kristýno dní tam na konci dramatu, Kristýno dítě, Kristýno vyvolená, Kristýno, Kristýno zcela.

Kristýno, vidím to, co není. Kristýno s božským zrakem. Kristýno za zázrakem. Kristýno, jak lze přežít se zjevením.

Řeknem, že nám oči špatně slouží, až nám naše děti zmizí za dospělou louží. Až budeš mít tamhle k plotu, daleko jak k pólu, budu tam já, budeme tam spolu. Až tě budou bolet uši, jak smuteční vrbu, až zas večer hodíš javor do našeho krbu a sklidíš už jen dva talíře z nedělního stolu. Budu tam já, budeme tam spolu.

až mi budou tvoje ruce zavazovat boty. A až ti podám máslo, když mě pošleš pro kompoty, až budeš číst v naší knize tuhle kapitolu.

až si jednou nevzpomenu na to, co se stalo. Vím, že řekneš, nevadí, co pak bylo toho málo. Až se naše píseň pohne od A do ruk molu,

ze všech opuštěných věcí, tak jako z očí starých lidí, svítí takovej malej měsíc, ale jen málo kdo to živí, světlo vidí. A v každém koutu číhá pavouk, za každou skříní myši slídí, a v každém oku slze plavouk,

A jestli nad náma někdo bdí, tak proč nikdy nejsme střízliví, když nám dává znamení.

Za oknem protějšího bytu míhá se tvář mrtvé paní, co už tak dávno nebydlí tu, a ty pořád vidíš, jak ti mává vedchou dlaní. A v každém koutu číhá pavouk, za každou skříní myši slídí, a v každém oku slzy plavou i tomu nejkamenějšímu.

každým ránem přijde zábrah. A jestli nad náma ještě pořád někdo bdí, tak proč nikdy nejsme střízliví, když nám dává znamení

by bejt ten, jak chce furt zdát naše cíle. Jak radí rodičům, zahýbejte, když jedem na nějaký výlet.

poněvadž jestliže existuje v obloze nějaký pandíček a jestli přesně ví, co kde tu je, mohl by mi najít mý klíče. Poněvadž jestliže existuje v obloze nějaký pandíček a jestli přesně ví, co kde tu je, mohl by mi najít mý klíček.

noc v okně vyčkává tichonce do rána. Noc rosou květy pohladí.

až zhasne poslední blesk v topě, až do sníh viní v těle, uvidíš svítit nad sebou nebe tak jasné rozechvělé, že teče jako řeka plovoucích hvězd, které

0: Král s černou korunou uchvátil naši zemi a život zamkl v černé věži. Ach, zachraň dceru mou, tak těžko dýchá se mi, krajinou poslové běží.
1: Vstaň, bílí rytíři, a probuď bratry svoje, to není rozkaz, ale prosba. Dutý hrot namíříš do nerovného boje, ve vzduchu víří obří
0: mikrohrozba.

0: per Apollinem medicum zbraň nezahálí, zachrání princeznu, jak přísáli.
1: Navlékneš bílý plášť, vytrhneš bílé ruce, vypiješ další černou kávu. Svůj spánek dětem dáš, a jestli vyjde slunce, nasadíš za mě svou hlavu.

Riskuješ život za pětník, za to dík. Děláš to pro mě, ne pro podnik, za to dík. Ať tvoji cestu rytíře strá.

0: rytíř s červeným křížem. Staví se koruně černé, zvládne to lehce.
1: Princezně už je blíže, vítězí srdce věrné.
0: A dezinfekce.

už se budu jenom smát a nepočítat roky, pevný bod hledat za hvězdami a chodit dlouhými kroky. Už se budu jenom smát a na chodníku držet vpravo a nebudu si stěžovat, že život někdy vyjde draho. Na stůl patří něco dát, pěkně vedle sebe,

pěkně vedle sebe, aby bylo z čeho brát, aby bylo z čeho brát. Už se budu jenom smát a měřit stejný metrem, dalšího mola ušetřím, který se provrtal mým svetrem. Už se budu jenom smát a palci točit proti sobě a budu také vzpomínat, jaké to bylo v jiné době. Na stůl patří něco dát pěkně vedle sebe.

mě vedle sebe, aby bylo z čeho brát, aby bylo z čeho brát. Už se budu jenom smát, rukou si pročesávat vlasy a tmavým sklíčkem objevím na slunku znaménko krásy. Už se budu jenom smát, už se budu jenom smát, už se budu jenom smát, už se budu jenom smát.

nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

není, čeho se bojíš, čeho se bojíš, čeho se bojíš.

0: Když Adam dostal Evu, najednou bylo řevu, výčitkami otřásal se celý zatím klidný ráj.
1: Psal, že za tu děvu chce na nájem slevu,

0: Co?
1: Že mě tu nemáš, že mě tu postrádáš.
2: Denně či občas, zapni si Proglas.

Mravenec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

armády rolnická. Přes spáleniště, přes krvavé řeky buduje revoluce nový lepší svět.

bolševik pohltí. Stát vlastní vše a sám patří straně, knihovny rozmetá, kostely rozdrtí. Průvodce zastaví až v snědeném krámě, zničené vesnici, tlampače dechovku. Radostným pochodem do kroku hrají, stařec si šetrně povolí žárovku. Prázdný je chlív a krávy družstevník dojí. Přes páleniště, přes krvavé řeky buduje revoluce nový lepší svět. Zavírá, zabíjí, vězní na roky, ztracený příběh 50. let. Vězněný obchodník, zavřený profesor, tábory násilí, bídy a strachu, víra, že cizina pomstí nás za teror. Z měsíce na měsíc čekání krachu, kněží na uranu, vojáci v okovech. Vzpůrného básníka korekcí léčí, vzdělanost ve zmaru v marněných životech a ženy po mužích v chudobě pláčí.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.

Blíží se 6. hodina, my si vyslechneme myšlenku na den od Tamary Suchánkové. Kdo slovo slyší a chápe, přináší užitek.

Ježíš v dnešním evangeliu vysvětluje podobenství o rozsévači. Vlastně mi to připomíná takovou hodinu náboženství, kdy s dětmi sdílíme a snažíme se pochopit na první moment těžko pochopitelné. Ale co si budeme povídat, i my dospělí bychom takové hodiny znovu potřebovali, aby po nás text, který slyšíme, jen nestékal a abychom se naučili otevírat srdce a rozumět mu. Boží slovo je totiž právě tím semenem a ona půda představuje lidské srdce. Stejné semeno dopadá všude, ale výsledek, ten je rozdílný. Někde uschne, jinde ho zadusí trní a někde přinese bohatou úrodu. Tedy v překladu, když někdy slovo nevnímáme, odcházíme ze mše a vůbec nevíme, o čem v dnešním evangelium bylo, přesto, že jsme ho poslouchali, nebo mu nerozumíme, nebo nechceme rozumět, možná právě pro prožívanou bolest, jinou zkušenost nebo jiný svůj názor. A potom ta lepší varianta, kdy nás slova zasáhnou a přinesou onu bohatou úrodu. Někdy jsme neměli tolik slov kolem sebe jako dnes. Jsme neustále něčím oslovováním a přesto může být naše nitro prázdné a unavené. Ježíš dnes říká, že Boží slovo má sílu stále. Otázkou je půda, tedy stav našeho srdce, pohledu na svět. Někdy jsme jako cesta ušlapaná množstvím hluků a starostí. Slovo se nás ani nestihne dotknout, protože naše pozornost okamžitě uteče jinam. Člověk si dnes těžko uchovává ticho, jenže bez ticha není možné slyšet Boha. Jindy jsme jako kamenitá půda. Natchneme se rychle, ale stejně rychle nadšení zmizí. Dnešní doba totiž přeje okamžitým emocím a rychlým změnám. Všechno musí být hned. Jenže víra potřebuje čas pro kořeny. Potřebuje věrnost i ve chvílích, kdy člověk nic necítí. A pak je tuto trní, starosti světa a vábení bohatství. A možná právě to Ježíšovo slovo dnes zasahuje nejvíc. Vím, že mi teď můžete říct, že sotva vycházíte se všemi nutnými výdaji za měsíc. A přesto, kolik lidí je pohlceno tlakem peněz nebo porovnávání s ostatními? Starosti a honba za stále větším pohodlím někdy zadusí to nejpodstatnější. Dobrou půdou je člověk otevřený, ten, který dovolí Bohu vstoupit do svého života. Který nejen poslouchá, ale snaží se podle evangelia žít v obyčejnosti každého dne, jak sám dokáže, se vším, co přináší, v dobrém i zlém. Jde o malé věci, umět naslouchat, být trpělivý, odpustit, zastavit se, věnovat čas druhému člověku, nestratit naději a nenechat si srdce úplně zahltit světem. Ono semínko roste tiše. A stejně tak roste i Boží působení v člověku. Často pomalu, nenápadně, skrytě. Ale tam, kde člověk Bohu otevře své nitro, může časem vyrůst něco krásného a užitečného pro druhé. A tak se dnes zamysleme. Jakou půdou je to naše srdce?

A je 6. hodina raní, máme pátek s datem 24. červenec. Dnes památka svaté Kristýny, svatého Krištofa. Všem Kristýnám tady k svátku vše dobré. Vás zdraví na Proglasu Daniel Blaške a už vás zve k modlitbě ranních chval, kterým bude ovšem předcházet četba dnešního evangelia.

ze 13. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům: Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto. To je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak proto slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek. A vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.

0: Kromě výše řečených, tedy svaté Kristýny a svatého Krištofa, máme také památku svatého Šarbela Machlúfa kněze. Budeme tedy vycházet ze 4. týdne žaltáře ve starším vydání od strany 1213, v novějším od strany 1346. A z památky si vezmeme závěrečnou modlitbu, kterou najdeme pouze v novém vydání na straně 1616. 1616. S vámi se dnes modlí Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Teď se před tvým trůnem stavím, pokornou prosbou tě slavím, dej mi sílu, Bože svatý, vírou, láskou prospívati.
1: Ty jsi mě, o Bože, Otče můj, sám stvořil jako obraz svůj, tebou jsem živ a od tebe mám vše k života potřebě.
0: Boží synu, ty z krví svou vykoupil z hříchu duši mou, ty jsi můj pán, můj přímluvce, má rozkoš hrad, můj zástupce.
1: Duchu svatý, sílo boží, která ve mně vše zlé boží, je-li na mě co dobrého, jistě je to z daru tvého.
0: Proto celým srdcem díky vzdávám ti, Bože veliký, za všechna tvá dobrodiní, jež jsi mi činil dřív i nyní.
1: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselý a radosti, ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastně Sion svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách, na oltáři budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Raduj se, Jeruzaléme, všichni se zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
0: Všichni vyvolení velepte Pána, všichni chvalte jeho vznešenost, chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
1: Jeruzaléme, svaté město, Pán tě bude trestat za skutky tvých rukou.
0: Dobrými skutky oslavuj Pána a veleb věčného krále, aby byl tvůj svatý příbytek s radostí v tobě znovu vybudován.
1: Aby Pán v tobě naplnil radostí všechny vyhnance a miloval v tobě všechny ubohé po všechny věky.
0: Skvělé světlo bude zářit ve všech končinách země, mnoho národů k tobě přijde zdaleka z nejzasších
1: částí země k tvému svatému jménu, v rukou přinesou dary nebeskému králi.
0: Všechna pokolení se budou v tobě radovat a jméno vyvoleného města potrvá na věčné věky.
1: Tehdy se těš a raduj ze synů spravedlivých lidí, protože se všichni zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
0: Šťastní, kdo tě milují, a šťastní, kdo se budou radovat z tvého štěstí.
1: Duše má veleb Pána, velkého krále, neboť v městě Jeruzalémě bude zbudován jeho dům po všechny věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Raduj se, Jeruzaléme, všichni se zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
1: Chval svého Boha Sione, on se sílá svůj rozkaz na zemi.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha Sione.
1: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
0: Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jedrnou pšenicí.
1: Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho slovo.
0: Dává sníh jako vlnu, jiní sype jako popel.
1: Shazuje své krupobytí jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
0: Posílá své slovo a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
1: Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
0: Tak nejednal se žádným národem, nezdělil jim svá přikázání.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Chval svého Boha Sione, on se sílá svůj rozkaz na zemi. Krátké čtení je z listu Galaťanům z 2. kapitoly. Spolu s Kristem jsem ukřižován, už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žijí ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.

0: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
1: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
0: Plné důvěry je mé srdce.
1: Ty mi posíláš pomoc z nebe.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe. Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. Mějme důvěru v Boha, neboť on se stará o všechny, které stvořil a vykoupil skrze svého Syna. Modleme se. Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal.
1: Bože, milosrdenství, veď naše kroky cestou svatosti.
0: Abychom měli zájem o to, co je správné, spravedlivé a láskyhodné.
1: Pro svou věrnost nás nikdy neopouštěj.
0: Neruš s námi svou smlouvu.
1: Přicházíme k tobě se zkroušeným srdcem a pokorným duchem. Ujmi se nás.
0: Vždyť nemohou být zahanbeni ti, kdo v tebe doufají.
1: Křtem jsme byli přivtěleni ke Kristu a povoláni, abychom o tobě vydávali svědectví.
0: Stůj při nás, ať hlásáme tvé veliké skutky. Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal. Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi povolal svatého kněze Šarbela k mimořádné kázni uprostřed strohosti pouště a jeho srdce si naplnil veškerou cností. Dej nám, prosíme, abychom i my následovali Krista v jeho utrpení kříže a dosáhli jeho věčného království. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

pátek 16. týdne v mezidobí pokračuje hodinka četby v prvním čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Naděje na příbytek v nebi, služba usmíření. Víme, že až bude stržen stan, ve kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné, ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný, v nebi. Proto vzdycháme plně touhy po tom, abychom si mohli vzít na sebe ještě jako šat i svůj příbytek z nebe, a to i v tom případě, když budeme shledáni oblečeni, ne svlečeni ze své pozemské schránky. Ano, pokud jsme v této pozemské schránce, vzdycháme a tíží nás to. Nechtěli bychom být svlečeni, ale toužíme, abychom byli na to ještě přioděni, aby tak byla smrtelná schránka pohlcena životem. Bůh sám nás tak k tomu určil a dal nám ducha jako záruku. Jsme tedy ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. A proto stůj co stůj usilujeme o to, abychom se mu líbili, ať už v domě těla zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného. Protože tedy víme, že je třeba bát se Pána, snažíme se lidi přesvědčit. Bůh nás dobře zná a doufám, že i vy nás dobře znáte, když nás posuzujete podle zásad svědomí. Tím vám nechceme zase doporučovat sami sebe. Dáváme vám jen možnost, abyste se námi mohli chlubit a abyste měli co odpovědět lidem, kteří se vychloubají vnějškem, ale o srdce nedbají. Jestliže jsme si tedy počínali, jako bychom byli beze smyslu, bylo to proto, že Bůh tak chtěl. Jestliže jednáme jako při smyslech, je to pro vás. Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku. Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni. A umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. A třeba, že jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha. On nás smířil se sebou skrze Krista a svěřil nám službu, abychom hlásali toto usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou. Lidem už nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem vzýváme, smiřte se s Bohem, s tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

30 minut po 6. hodině, pátek 24. červenec 2026. Podle katolického kalendáře památka svaté Kristýny Belgické, osiřelé pastýřky, kajícnice s mystickou zkušeností, odešla tento den roku 1224. Stala se patronkou hříšníků, přímluvkyní v zoufalých situacích a za pokojnou smrt. Je také ochránkyní lidí duševně nemocných a s mentálním postižením a těch, kteří se o ně starají. Je patronkou psychiatrů a terapeutů. Církev dnes ukazuje i na jednoho z nejváženějších mužů víry na Blízkém východě, maronického katolíka svatého Šarbela Mahlúfa, libanonského kněze a poustevníka. Zemřel o Vánocích roku 1898. Pod dohledem vězeňské stráže brněnské nemocnice roku 1951 zemřel pater Václav Celestín Schulz, provinciál milosrdných bratří a převor kláštera v Praze na Františku, vězeni nacismu a oběť komunismu. Od jeho narození uplynulo právě 135 let. 75. narozeniny by oslavila režisérka, scénáristka a dramaturgyně Kristýna Taberiová, spoluzakladatelka společnosti Člověk v tísni, matka šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberiho. Odešla roku 2023. Před 35 lety opustil tento svět americký spisovatel polského původu Isaac Bashevis Singer, píšící v hebrejštině a převážně v jidiš, nositel Nobelovy ceny. K svátku tedy přejeme všem Kristýnám, jméno z řečtiny znamená křesťanka. No a podívejme se, jak dnes má vypadat počasí. Očekáváme polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude kolem 20, v 1000 metrech na horách kolem.

0: Nyní pěší pouť ze 6 směrů k Božímu milosrdenství od do Slavkovic u Nového Města na Moravě. Od arcibiskupa Stanislava Přibyla večer přijme jáhenské svěcení Jakub Jan Disman v kostele svatého Krištofa v Krištofově údolí. Jeho cesta ke službě církvi vedla přes klášterní zkušenost, advokátní praxi a správu církevního majetku. Tuzemskou i zahraniční tvorbu představí ode dneška 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Asociace českých filmových klubů udělí výroční cenu herci Jiřímu Lábusovi. Vám krásné ráno s Proglasem přeje Daniel Blaške a nyní pouští píseň našeho bývalého moderátora a redaktora Dušana Baura. Anděl.
1: Nejistá doba vrila nám do čela cech. Zbytečných kroků, podrážek, potůmech.

zvláštní moc nutí jít, ač nemáme cíl. Najednou cizí muž ke mně sám přistoupil. Klidný, pevný měl zrak, co vlastně chceš.

ledová doba maže nám ze srdce lásku. Jsem jako mrtvý, je ve mně falešný, nehybný klid. Nemám hlad ani splín, toužím žít, ale lecos už vím. A jen ty oči mi říkají, abych šel s ním. Vypít lidem sny, až zbude jenom pravda, nejde to už lhát, rázem bude znát. Jen dobro proti zlu, smrt i sebe ztratit, lásce věrný být a pak se domů vrátit.

V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné

Milé ženě prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve dvě.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

0: Zmiňovali jsme, že v Uherském Hradišti zahajuje letní filmová škola. 52letý ročník promítne vedle jiných z tuzemská i zahraniční snímky francouzsko-polského tvůrce Romana Polanského. Jedno z výročních cen Asociace českých filmových klubů převezme herec Jiří Lábus. Ředitel festivalu Jan Jílek doplňuje.
1: Pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kaiserovi, tak myslím, že dává smysl a je na nejvíc logické letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmografii, nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku.

Zájemci o účast na mezinárodním festivalu Mladifest, který začne příští středu v Medžugorje v Bosně a Hercegovině, mají stále možnost se přihlásit. Volná místa v autobusu hlásí cestovní kancelář Vanado. Její nástupní trasa povede přes Brumov, Bylnici, Zlín, Morkovice, Slížany, Staré Město a Brno. Poutníky budou duchovně doprovázet pater Jan Plodr a pater Jiří Hebron. V případě dotazů se obracejte na Dominika Gottwalda na e-mailu dominikgott@gmail.com.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: právě 4 roky, co začal požár v Národním parku České Švýcarsko. Jak se od té doby změnila krajina a jak požární ochrana?
1: Domobranecká skupina s názvem Českoslovenští vojáci v záloze za mír podle žalobců podporovala terorismus, nezákonně se vyzbrojovala a poslala svého člena na Donbas, co případ vypovídá o proměně českého extremismu.
0: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, dnes je chystá Ondřej Látal.
2: A přeju dobré páteční ráno. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha.
3: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
2: Jedním z cílů cesty bylo taky posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šanghají by podle Okamury mohlo začít létat příští rok v létě anebo na podzim. Chystáme podrobnosti, nabídneme je v Ranním plusu hned po zprávách. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
4: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
2: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl. Spolku Dohled na dosah, který vede předseda Unie Kubát, stouply v minulém roce dotace od ministerstva o 43 milionů korun, což je nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití postavení Kubát už dřív odmítl, další vyjádření neposkytl. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
5: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
6: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
5: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
7: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
5: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Rusko svrhlo klouzavé letecké bomby na Záporoží a Sloviansk, zasáhly hlavně bytové domy. Počet zraněných v Záporoží dosáhl 25, oznámila to tamní vojenská zpráva.
9: Náčelník Záporožské oblastní vojenské zprávy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že 5 leteckých bomb zasáhlo bytové domy a průmyslovou zónu. Mezi zraněnými je 6 dětí, z toho 1 3měsíční nemluvně. Ve Sloviansku 2 letecké pumy poničily 7 bytovek a nejméně 14 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu poděkoval zemím Evropské unie za schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes v Praze sejde s černohorským premiérem Milojko Spajíčem. Hovořit spolu budou především o aktuálních otázkách rozšíření Evropské unie. Probrat by ale měli taky vzájemnou spolupráci obou zemí v oblasti obranného průmyslu a příležitosti k rozvoji spolupráce v energetice. Schůzka obou politiků by měla začít v 11 dopoledne. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brno chce regulovat umisťování výdejních boxů. Magistrátu se dosavadní praxe provozovatelů nelíbí. Kancelář městského architekta připravila nová pravidla. Podle nich by hlavně v širším centru neměly boxy stát v ulicích, ale v domech anebo na dvorech. Výdejen v Brně totiž stále přibývá. Architekti jich letos napočítali na 700, o 200 víc než loni.
10: Já tomu říkám, že to je taková západní služba ve východním balení.
11: Glosuje vzhled a umístění boxů David Zajíček z kanceláře architekta města Brna. Většina boxů v Brně je na soukromých pozemcích. Na těch městských je například radnice Brno-Střed příliš povolovat nechce, říká starosta Vojtěch Mencel z ODS.
12: V posledním roce žádná z těchto žádostí nesplňovala nějaké naše kritéria.
11: Nejvíc boxů provozuje zásilkovna. Její mluvčí Anna Maria Lichtenbergová dodává, že se s Brnem rádi na pravidlech dohodnou.
13: Zkušenost máme například z Prahy, která přijala pravidla pro umisťování boxu na městských pozemcích.
11: Brněnská pravidla teď projednají úředníci a politici. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části k Belské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči musí i dál počítat se zúžením, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
14: Pořád pojedeme v režimu tunel, je tam jedna výjimka, my umožníme výjezd z toho tunelu a obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí k Belům.
2: A tady jsou na Plusu další dopravní informace. Začneme na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna. Po pojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 181. kilometru do omezení u Brna na 196. Zdržení 20 až 25 minut. Na D7 před Prahou se zastavíte před sjezdem na Kněževes na 4. kilometru. Do omezení u letiště pojedete teď asi 10 minut. Opatrně na Pražském okruhu ve směru na D1 na konci Cholupického tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Je označeno světelnou šipkou a projíždí se plynule dvěma zbylými pruhy. A pomalu teď ráno pojedete taky v Novopatské ulici v Praze před sjezdem do Kbelské. Zpomaluje se za nájezdem od Černého mostu, je to tam zhruba na 10 minut. Dobře, dojďte. Čeká nás polojasný den, místy bude oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 17.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ze šesti různých koutů z Česka směřují od minulé soboty do Slavkovic u Nového Města na Moravě účastníci pěší pouti k Božímu milosrdenství. V cíli svatyně Božího milosrdenství se mají setkat dnes kolem 14. hodiny. Doprovázala je slova patrona letošního jubilejního roku svatého Františka. Jdi a obnov můj dům. Poutníci, kteří vyrazili před týdnem z Hodonína, zvládli včera nejdelší etapu, celkem 35 kilometrů. Jejich vedoucí, kněz Milan Verl, nám při ní o průběhu putování v telefonickém rozhovoru řekl.
1: Ten den putujeme podle toho, jak je dlouhá trasa, takových těch 20 až 30 kilometrů. Během dne máme i čas na modlitbu, i na duchovní zamyšlení, které právě na téma svatý František z Assisi, zamyšlení od něj. Je to materiál, který mají k dispozici všechny ty proudy, které směřují z různých koutů republiky, případně i z Polska, z Mezilesí do Slavkovic. Modlíme se přes den modlitbu růžence, nemůže chybět korunka k Božímu milosti, milosrdenství, která bývá odpoledne kolem 3. hodiny. Při ní předkládáme pánu také úmysly každého poutníka, které sepisujeme na obědě. Pak také je samozřejmě prostor i pro vybudování nebo utužování přátelství mezi námi poutníky. Někteří už putují po několikáté, někteří jsou nově, takže je možnost se i seznámit. Spíme buď po rodinách nebo nějak společně. Většinou to je tak, že místní farnost nám to nějakým způsobem zajistí. Často v rodinách, většinou je k dispozici i fara. Ve křtinách jsme měli takové možná trochu romantické, trochu dobrodružné přespávání v ambitech u kostela. Zrovna tu noc bylo trošku chladněji, teplota klesla možná až k 9 stupňům, takže byl to určitě zážitek. Všichni přečkali tu zimu a vypadá to, že nikdo neonemocněl, takže to dopadlo dobře. A při tom přespávání je také moc hezké, že právě jak poutníci chodí tu pouť opakovaně, tak už se s těmi lidmi z těch farností znají, takže už se na sebe těší a můžou navázat vždycky, co za ten rok prožili, trošku se pozdílet, prožít spolu hezký čas. I to patří k pouti a potom i úmysly právě těch, kteří nás ubytovávají, kteří se o nás starají, také předkládáme v těch modlitbách během dne.
0: Shrnul na Proglasu pater Miroslav Verl z farnosti Hovorany, vedoucí hodonínské větve dnes vrcholící pouti k Božímu milosrdenství. Skupina má kolem 25 poutníků, počet se ale každý den mění, jedni se přidají, jiní odpojí.

0: Svatoanenské triduum se dnes otevírá na poutním místě Stará voda u Libavé.
1: Jedná se o tradiční pout, kdy proběhnou tři poutní mše svaté. Bude také nachystán bohatý program, například svěcení nově zrestaurovaných fresek světadílů z roku 1688. Bude přichystán program pro rodiny s dětmi v podobě různých her. Chystá to Centrum pro rodinu ze Štemberka. Máme dále nachystané výborné starovodské pivo, které bylo uvařeno z vody královské, tedy svaté, dánky z léčivé vody, vyvírající kousíček za kostelem. Pivo bylo uvařeno v Neratově. Je to starovodská jedenáctka a je určitě výborná ochutnání, potěšení a tak dále. Taktéž proběhne koncert šestového souboru Quintet, Brastec z Fulneku. Budou požehnány zvony darované jedním Františkánem a celou pouť zakončí to triduum koncert mužského hanáckého souboru Rovina.
0: Pozval prostřednictvím Radia Proglas správce poutního místa Stará voda Aleš Tománek. Úvodní poutní bohoslužba bude dnes od 18 hodin, zítřejší od 10 a nedělní od 15 hodin.

0: Středočeská diakonie Českobratrské církve evangelické otevřela nový domov v Čáslavi. Pomůže klientům, kteří by se sami těžko integrovali do společnosti. Vznikl v budově někdejšího učitelského ústavu, kde působil třeba i autor pohádky Broučci, duchovní Jan Karafiát.
1: Ono se jedná o zapsanou památku, takže to výrazně promlouvalo do té rekonstrukce, protože bylo potřeba sladit potřeby budoucích uživatelů, hasičských pravidel, památkářů a té stavby jako takové. Protože se jednalo o rekonstrukci, takže to bylo poměrně náročné. Ta rekonstrukce je hotová, dokončená, máme za sebou úspěšně kolaudaci, máme tu budovu zanesenou do registru poskytovatelů sociálních služeb, takže jsme připraveni poskytovat službu jako takovou. Nicméně v okolí, například ještě zahrada, bude vyžadovat nějaký čas, než se nám ji podaří vrátit úplně do původního stavu, protože tam všude byla technika, takže ta zahrada potřebuje svůj čas daný přírodou. Je to zase rozšíření možnosti nabídky služeb uživatelům, lidem s mentálním postižením, lidem, kteří velmi těžko hledají služby tohoto typu, protože jich je prostě obecně nedostatek a do běžné společnosti se hůře dostávají, nebo je to pro ně náročné, takže tady mají zajištěnou podporu a může být ten přechod třeba z rodiny do toho samostatného dospělého života být pro ně tímto způsobem výrazně jednodušší.
0: Přiblížil Proglasu Petr Dvořák, ředitel diakonie Českobratrské církve evangelické střediska Střední Čechy. Nový domov v Čáslavi poslouží 6 klientům zejména s mentálním postižením. Více informací, včetně možnosti podpory, je na webu diakonie.cz.

0: Začínají plzeňské filmové večery. Ode dneška nabídnou projekce 16 filmů na různých místech, třeba v muzeu, v přírodě, v galerii, v pivovarech, kavárně i v restauraci, mimo stereotyp uzavřených sálů. V galerii města Plzně se bude hned od úvodní večer promítat francouzské drama komedie Barvy času o cestě do minulosti do Paříže roku 1895.
1: My se snažíme o co největší rozmanitost jednak míst a jednak té dramaturgie, kterou dáváme tak, aby konvenovala s těmi jednotlivými místy, a zároveň se snažíme nedávat filmy, které tady proběhnou všema dalšíma letňákama nebo který už byly ve všech možných kinech, ale aby to byly opravdu filmy, které jsou co nejnovější. Takže jsou to filmy, které buď opravdu jsou staré pár týdnů nebo maximálně pár měsíců, když mluvíme o těch českých filmech.
0: Sdělila Proglasu šéfka přehlídky Eva Veruňková-Košařová.

0: Dnes a zítra rozezní osadu Pulčín na Hornolidečsku 31. ročník Amfolk Festu. Na mezinárodní akci vystoupí amatérské kapely, písničkáři i mladí talenti.
1: Máme tam kapely, které lidi i často sami vybírají v anketě, takže přijede třeba Dominika, Alfa Srné, Vojta Šňupárek s bandem, Za koncem, Forfolk, Gabriela Podjezd, ale letos máme i hlavního hosta, profi hosta Jaroslava Samsona Lenka, který nám udělá vzpomínkový večer při svíčkách. Koncert při svíčkách je novinka, protože my jsme vždy končili country bálem, který letos pořádat nebudeme, protože nás listopad opustil jeden z hlavních pořadatelů a zakladatelů festivalu. A my mu tímto chceme dát takový vzpomínkový hold, že mu budeme hrát při těch svíčkách. Ve spolupráci s mými kolegy navštěvujeme různé hudební akce, festivaly. Já sama bývám v oblastním kole Porty Moravskoslezského kraje, nebo teda vlastně Ostravského. Tam si vybíráme mladé nadějné a samozřejmě vítěze vždy zveme k nám na festival. Ale třeba z loňského roku se tam nemohl dostat kapela Alfa Srnec, takže ti přijeli i letos. Letos tedy máme 3 vítěze oblastních kol.
0: Řekla nám Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka Amfolk Festu, pořádaného v osadě Pulčín, která podle ní dodává festivalu autentickou atmosféru.
1: Osada Pulčín je součástí místní části Hornolidicko v okrese Vsetín. Je známé pulčínskými skalami a v létě ledopády. Je tam krásná krajina, krásné prostředí pro všechny, každý si tam něco najde. Kdo třeba nechce chvilku poslouchat muziku, může se jít toulat po loukách nebo jít na skály. Lidé mají možnost ubytování ve stanech, na louce, v karavanech, případně v místních penzionech, ale ty už budou v současné době určitě obsazeny. Pátek my začínáme velkou, takzvaně doprovodnou akcí, to je hudebním sejšnem přímo v areálu, ale oni ty sejšny probíhají po celé obci na různých místech, takže každý si tam najde svoje. A v sobotu je pro děti vždy připraveno rodinné amatérské centrum Sluníčko ze Vsetína, které zajišťuje pro ty nejmenší aktivity, aby rodiče si mohli užít hudební zážitek a děti si přišly taky na své.
0: Vyřizuje po vlnách Proglasu Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka nadcházejícího Amfolk Festu. V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den. A krásné ráno po 31. minutě, po 7. hodině vám přeje Daniel Blaške. Posloucháte Proglas také v pátek 24. července. To si připomínáme svatou Kristýnu Belgickou, pastýřku kajícnici s mystickou zkušeností ze 13. století, ale také si připomínáme jednoho z nejvážnějších mužů víry na Blízkém východě, maronického katolíka svatého Šarbela Machlúfa. Před 100 a 15 lety americká expedice archeologů z Yaleovy univerzity pod vedením Hirama Benguema objevila v Peru legendární ztracené město Inků Machu Picchu. Před 55 lety v Paříži skončila pozemská pouť nenápadného umělce s impozantní tvorbou, malíře a ilustrátora Josefa Šímy. A 5 let je na věčnosti zpěvák, herec a výtvarník František Segrádo. K svátku tedy přejeme všem Kristýnám. No a podívejme se opět na počasí. Očekáváme dnes polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer bude od západu ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 25 stupňů Celsia. Pro sever a severovýchod našeho území platí hodnoty kolem 20 stupňů. Pro území nad 1000 metrů na horách potom 17 stupňů. Vítr bude mírný severozápadní až severní a odpoledne a večer bude od západu slábnout a setrvale na stejných hodnotách bude tlak, případně bude slabě klesat a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. k čemu vás zveme dnes v našem hlavním vysílacím čase od 9. hodiny. Připomeneme si zpěváka, skladatele, textaře a producenta Zdeňka Vyřešťála, který oslavil své 70. novým albem Zdeněk Vyřešťál 70, kde vedle 13 nových písní nabízí na speciálním USB nosiči také desítky archivních nahrávek, demoverzí a spoluprací z celé jeho hudební dráhy. Od 9 hodin bude v rozhovoru s Janisem Morasem hovořit o skupinách Neres, Neřeš a Neres.

Janáčka. No a v závěru si pak poslechneme variace na maďarskou lidovou píseň Vyletěl páv od Zoltána Kodályho. Doufám, že máte z čeho si vybrat, případně, že s námi zůstanete po celý čas. Nyní nám bude zpívat Petr Linhardt.

nesedmí, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

0: Z Husovic se přesuneme na Novojičínsko. Výstava klobouků, jejichž majiteli byli představitelé našich předních šlechtických rodů, probíhá v prostorách zámku v Kunině na Novojičínsku. O záchranu těchto unikátních exponátů se v minulosti zasloužilo především Muzeum Novojičínska. Až do roku 1989 však nebyla možnost je vystavit.
1: Na zámku uvidíte kolem 150 pokrývek hlav rodin, které velice důvěrně známe z populárního seriálu Modrá krev, takže zde uvidíme klobouky nejen rodiny Kinských, ale také třeba Šternberků, Žerotínů, Metternichů, Valdštejnů. Nejvíce jsme pyšní na klobouky slavné rodiny Harachů, neboť byli to Harachové, kteří postavili náš kunínský zámek a tyto klobouky pocházejí ze zámku ve Velkém Meziříčí.
0: Upřesnil na Proglasu kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík. Výstava potrvá do konce října.

Bylo 7:45, přibližme si hudobní kompas. Dnes začíná na Půlčinách na Vsetínsku 31. ročník Amfolkfestu, malého festivalu na konci světa. Mezi účinkujícími bude ostravský hudebník a zpěvák Vojta Šňupárek, který nám teď napídne píseň Letadlo.

Zveme vás na Amfolkfest, malý festival na konci světa. Koná se v Půlčíně nebo, jak říkají místní, na Půlčinách. Jde o malou osadu, součást obce Francova Lhota na Vsetínsku. Pořadatelé lákají nejen na příjemnou folkovou hudbu, ale také přátelskou atmosféru festivalu. My jsme poslouchali Vojtu Šňupárka, jednoho ze zítřejších účinkujících. Dále zítra na festivalu vystoupí Jasoň, Dominika, Alfa Srnec, za koncem Forfolk, Podjezd a na závěr jako hlavní host programu Jaroslav Samson Lenk. Začátek je zítra v poledne, ovšem už dnes večer bude součástí festivalu Jam Session. Vedle koncertů nabízí Amfolkfest také doprovodný program, setkávání muzikantů i návštěvníků a přátelskou komunitní atmosféru. Nám se v další ukázce představí ostravská skupina Dominika. Píseň se jmenuje Meluzína. Na závěr budeme poslouchat kapelu Za koncem a píseň Skalní.

kdykoliv přijdeš, máš bledou tvář. Tak trochu povadlé oči jako ten, kdo první zapomněl. Jakoby neskutečné se zdají být tvé němé návštěvy. Ale snad je to jen záblesk tvého svědomí.

Zvali jsme vás na Amfolkfest, který se koná dnes a zítra na Půlčinách na Vsetínsku. Hráli nám Vojta Šňupárek, Dominika a Za koncem. Dnes ve 14 hodin si v Hudebním kompasu představíme nové album písničkáře Vladimíra Merty. V pondělí ráno vás pozveme do Rožnova pod Radhoštěm na festival Valašské folklorokování a konkrétně na koncert polské skupiny Orchestra Świętego Mikołaja. A v pondělí odpoledne se budeme věnovat dánské instrumentální skupině Basko. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. Nyní už po písničce budou zprávy Českého rozhlasu Plus.

0: 8 hodin posloucháte Ranní plus dnes s Martinem Matějkou
1: a Martinou Maškovou.
2: Český rozhlas plus.
1: A jaké jsou další témata pátečního vysílání? Jaké dopady má výměna pražských lídrů v ODS nebo ANO pár měsíců před komunálními volbami?
0: A vláda znovu otevírá debatu o zrušení 9. tříd základní školy. Vyplatila by se podobná reforma nebo by přinesla víc nákladů?
1: Spojené státy pomůžou Saúdské Arábii s jaderným programem. Ujišťují, že půjde o program civilní. Jak to ovlivní Blízký východ?
0: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, dnes je chystá Ondřej Látal.
3: A přeju hezký pátek. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. 4 muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Francie požádala o pomoc evropské země při hašení požárů. Prezident Emmanuel Macron v noci na sociální síti X potvrdil aktivaci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Podle něj Francii bude i nadále pomáhat taky Česko, které už v uplynulých dnech vyslalo 2 specializované vrtulníky Black Hawk. Obří požár se šíří na západě Francie, nedaleko Bordeaux, kde úřady evakuovaly už 23 tisíc lidí.
4: Máme strach, oheň se rychle blíží k našim domům. Víme, že hasiči pracují opravdu naplno. Nevím ale, co můžou udělat tváří v tvář s tak vysokými plameny.
5: Popsal televizi BFM Patrice. Úřady evakuují už nejen kempy, ale celé obce na polostrově Cap Ferret. S plameny bojují stovky hasičů, vojáci, letadla i vrtulníky. Jejich práci komplikuje silný vítr u pobřeží a vysušené borovicové lesy plné bryskyřice. Podle prezidenta Emmanuela Macrona pomoc posílá taky Chorvatsko, Portugalsko i Slovensko. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Městský soud v Praze rozhodne v kauze spolku Českoslovenští vojáci v záloze Za mír. Obvinění čelí 4 lidé z domobranecké skupiny nebo jejich podporovatelé. 3 navrhuje žalobce 10 let vězení, 4. z nich pak necelých 7 let za mřížemi. Všichni vinu odmítají. Loni v dubnu při podání obžaloby popsali skutky dozorující státní zástupce Martin Bílý.
6: Pro zločin účasti na teroristické skupině, zločin financování terorismu, spáchaní ve prospěch organizované zločinecké skupiny a dále byla podána obžaloba jednak i pro 2 skutky nedovoleného ozbrojování a dále byla podána obžaloba i pro přičin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.
3: Peníze podle Bílého posílali proruským separatistům na Donbas, kam taky v roce 2017 vyslali Miloše Ouřeckého. Ten se k činu doznal. Letos v březnu dostal podmínku a 100 hodin prospěšných prací.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Americká armáda 13. noc v řadě útočila na Irán. Tvrdí, že cílem úderů jsou vojenské kapacity Iránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se vrátily k hodnotě nad $100 za barel.
7: Hormuzským průlivem, jak ukazují data o lodní dopravě, včera proplul pouze jeden tanker. Veze iráckou ropu do Číny. Další kritickou úžinu Bab al-Mandab mezi Adenským zálivem a Rudým mořem, kde jemenští povstalci Husijové vyhlásili blokádu Saudské Arábie, opustilo podle agentury Reuters 9 tankerů s ropou. Některá plavidla ale zřejmě mění kurz směrem přes Suezský průplav, což může jejich cestu až 3x prodloužit. Saudsko-arabská státní společnost Saudi Aramco tak začala nabízet nakládku ropy v egyptském přístavu u Středozemního moře. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Počet potvrzených obětí víkendové havárie trajektu u jihoamerické Guyany vzrostl na 72. Uvedl to premiér země Mark Phillips. Podle vlády se na lodi plavilo 175 lidí. Zachránit se podařilo 76. Záchranáři se tak obávají, že konečný počet obětí by mohl dosáhnout 100. Havárii trajektu teď vyšetřuje guyanská policie. Kvůli podezření z nedbalosti zadržela 3 lidi, včetně kapitána posádky. Loď ztroskotala v noci ze soboty na neděli, když plula z hlavního města Georgetown do města Kajuma. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
8: Teďka si dáme na ruku trackery, vy už jste si tam dala jeden na zápěstí.
9: Libor Páša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
8: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
9: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Tady je doprava na plusu. Na D1 směrem z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 177. kilometru až do omezení u Brna na 196. kilometr. Celý úsek je pro osobní auta až na 25 minut, kamiony pojedou výrazně déle. Na D35 směrem z Olomouce na Mohelnici pracují silničáři za Křelovem na 257. kilometru. Projíždí se jedním pruhem v koloně z 259. kilometru. Se zdržíte 10 až 15 minut. Omezení vás zdrží v obou směrech na příjezdech k letišti v Praze. Směrem z Prahy pojedete od Evropské až 20 minut, na dálnici D7 pak kolona od Kněževsi ze 3. kilometru. I tam je to asi na 20 minut. Dobře dojeďte. A bude polo jasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky, později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Teploty přes den 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

12 minut po 8 hodině posloucháte Proglas, vás zdraví Daniel Blaške v pátek 24. července. Co tento den přinese? V pastorační návštěvě Libanonu pokračuje chaldejský katolický patriarcha Mar Pavel III. Nona, hlava jedné z nejstarších křesťanských komunit. Podle svých slov chce přispět k duchovní obnově, jednotě církve a posílení křesťanské přítomnosti v zemi a na celém Blízkém východě, sužovaném eskalací napětí. Vrcholí týdenní pěší pouť ze 6 směrů k Božímu milosrdenství do Slavkovic u Nového Města na Moravě. Od arcibiskupa Stanislava Přibyla večer přijme jáhenské svěcení Jakub Jan Disman v kostele svatého Krištofa v Krištofově údolí. Jeho cesta ke službě církvi vedla přes klášterní zkušenost, advokátní praxi a správu církevního majetku. Svatoanenské triduum ve Staré vodě u Libavé začne večerní bohoslužbou a průvodem světla ke královské studánce. Součástí poutního víkendu bude žehnání restaurovaných fresek ze 17. století, alegorií Afriky a Ameriky a 7 nových zvonů. Tuzemskou i zahraniční tvorbu představí ode dneška 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Asociace českých filmových klubů udělí výroční cenu herci Jiřímu Lábusovi. Přehlídka potrvá týden. Jablonec nad Nisou slavnostně otevře novou základnu zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Pouť ke svatému Šarbelovi se uskuteční v Cvílíně nad Krnovem. Bohoslužba bude spojená s adorací a modlitbou za uzdravení. Na hoře Matky Boží u Králík končí Getaway Camp, týdenní pobyt mladých od 11 do 15 let. Třídenní anenská pouť na Tanaberku se letos ponese v duchu baroka. Selské slavnosti v Holešovicích nabídnou ve dvou dnech ukázky místních i zahraničních tradičních lidových řemesel, staročeský lidový jarmark, buchtobraní a koláčobraní.

Padáš si jako robot, co mu teče olej do bod, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých. Už nemáš strach ani o sty.

0: Výroční modlatínská pouť čeká tuto neděli vesničku v Železných horách u Chotěboře. Pořádá jí místní komunita Benediktus, domov a společenství lidí s mentálním znevýhodněním a lidí bez něj.
1: Začneme mši svatou v zahradě, celebruje monsignor Jan Paseka. Během odpoledne bude možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Z programu vás zveme na divadlo Já to jsem s pohádkou Otesánek, koncert Benebendu, Petang. Děti se můžou těšit na zajímavé dílny, kovářskou, dřevářskou, knihařskou, perníkářskou a také na malování na obličej. Užijete si taky relax zónu a slavnostní otevření naší letní kavárny.
0: Zve posluchače Proglasu za spolek Benediktus Radka Jindrová. Doplňme, že kapela Benebend je také inkluzivní, hrají v ní umělci se zdravotním postižením.
2: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skorál.

0: V Pasohlávkách na Brněnsku se včera otevřelo sanatorium Pálava. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. První přijme v září. K dispozici budou mít léčebný bazén nebo strojek pro cvičování chůze. Sanatorium využije i silně mineralizovanou vodu. Možnosti vodoléčby představil ředitel Antonín Vodák.
1: Tady vidíte právě napuštěný v té vaně ten sirný pramen. Kupodivu není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. Čtyři vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu, a tam na konci už jsou jenom výřivky, které pracují s běžnou pitnou vodou.
0: Stavba sanatoria trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí psychologové či logopedi nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči uhradí zdravotní pojišťovna. Žádosti o péči začne sanatorium přijímat 17. srpna.

9:30 dopolední, je pátek 24. červenec 2026. Krásné dopoledne s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Podle katolického kalendáře je památka svaté Kristýny Belgické, osiřelé pastýřky, kajícnice s mystickou zkušeností. Odešla v tento den roku 1224, stala se patronkou hříšníků, přímluvkyní v zoufalých situacích a za pokojnou smrt. Je také ochránkyní lidí duševně nemocných a s mentálním postižením a těch, kteří o ně pečují, s patronkou psychiatrů a terapeutů. Dnes také církev ukazuje jednoho z nejváženějších mužů víry na Blízkém východě, maronického katolíka svatého Šarbela Machlúfa, libanonského kněze a poustevníka. Zemřel o Vánocích roku 1898. Osmdesátiny by oslavil předloni zesnulý baletní mistr, choreograf a herec Vlastimil Harapes. Na olympiádě v Montrealu před půl stoletím získali zlaté medaile dráhový cyklista Anton Tkáč a sportovní střelec Josef Panáček. Svátek má tedy dnes Kristýna, všem ženám a dívkám tohoto jména přejeme vše nejlepší. Na co vás ještě pozveme v našem vysílání v odpoledne a na večer? Od 16 hodin si v Oktávě připomeneme vystoupení českého smyčcového dua manželů Lucie Sedlákové-Hůlové a Martina Sedláka. V rámci koncertu ve studiu Proglasu vystoupili také společně se svými dětmi, dcerou Magdalénou a synem Lukášem. A 12 původních skladeb a jeden bonus z dílny Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra obsahuje album Ostraka, které loni v dubnu vydal zpěvák Michal Prokop se skupinou Framus Five. Žánrově se písně pohybují na škále od bluesového písničkářství s foukací harmonikou přes syrové jižanské kytarové pasáže až po dramatické pasáže s doprovodem varhan. Nechybí charakteristické housle nebo dechové nástroje. Slovo ostraka označovalo ve starověkém Řecku střep nádoby, který se používal při lidovém hlasování, takzvaném ostrakismu, kdy bylo možné vypovědět občana z města na 10 let. O albu bude Michal Prokop hovořit v pořadu Jak se vám líbí od 7:45 večer.

Papež Lev XIV. Udělí na podzim poprvé medaili za udržitelnost. Ocenění podnítila Univerzita Villanova ve Filadelfii, zřizovaná augustiniánským řádem. Na této nejstarší katolické univerzitě v Pensylvánii vystudoval apeštský papež matematiku. Cenu si podle ní zaslouží ti, jejichž dílo stělesňuje ucelenou vizi udržitelnosti, spojující ochranu životního prostředí, sociální spravedlnost, péči o zranitelné skupiny obyvatelstva a zodpovědné hospodaření s ekonomickými a přírodními zdroji. Nominaci lze podávat do konce července. Jméno laureáta pořadatelé oznámí v září. Ceremoniál pak bude v polovině října v letním papežském sídle Castel Gandolfo. Při mezinárodní konferenci zhruba 300 vědců, zástupců církve nebo nadací.

0: Úspěch Římské deklarace za ozbrojený a odzbrojující mír v éře umělé inteligence bude záviset na konkrétních politických krocích, které budou následovat. Prohlásila to šéfka Ukrajinského centra pro občanské svobody Oleksandra Matvičuková a vyzvala k reformě OSN. Její organizace dokumentuje válečné zločiny a porušování lidských práv od začátku ruské agrese. Roku 2022 dostala Nobelovu cenu za mír. Matvejčuková se obsáhleji vyjádřila k dokumentu podepsaného před týdnem v Římě na Kapitolu. Jak jsme informovali, vzešel z třídenní konference, které se kyjevská aktivistka zúčastnila s dalšími nobelisty, s vědci, náboženskými lídry a bývalými státníky areálu Borgo Laudato Si, založeném papežem Františkem v letním sídle pontifiků v Castel Gandolfu.
1: Technologie musí sloužit ochraně člověka. Právě v tom vidí Oleksandra Matvičuková jednu z cest, jak čelit zneužívání umělé inteligence ve válečných konfliktech i současným závodům ve zbrojení. Ukrajinská právnička a nositelka Nobelovy ceny za mír to uvedla při setkání věnovaném umělé inteligenci a jaderným hrozbám. Pro Vatikán News řekla: v první řadě musíme znovu promyslet, co to znamená být člověkem, protože příliš mnoho jsme mluvili o technologiích a tak málo o lidství. To je zvláštní. A za druhé, musíme je regulovat, dokud není příliš pozdě, protože někdy mám pocit, že tento boj prohráváme dříve, než do toho boje vůbec vstoupíme. V této souvislosti označila také za velmi důležitý dokument encykliku papeže Leva XIV. Magnifica Humanitas, která se zabývá ochranou lidské osoby v době nástupu umělé inteligence. Myslím, že je to velmi důležitý dokument a jsem moc ráda, že tento dokument vznikl právě v době, kdy nemáme právní odpovědi ani etické odpovědi, ale lidstvo potřebuje jasné vedení. Jsem velmi vděčná, že Jeho svatost věnuje pozornost úloze umělé inteligence a nových technologií dnes i v budoucnosti. Výsledky konference i význam podepsané římské deklarace hodnotí Oleksandra Matvičuková s mírnými očekáváními. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
0: Tématu se věnujeme i na webu Proglasu.

0: Posloucháte Radio Proglas a dnešní Jak se vám líbí bude z terénu, protože já jsem se svým dnešním hostem, zpěvákem, kytaristou, skladatelem, textařem a producentem Zdeňkem Vřešťálem potkal na zahrádce na Musilce v Brně v Husovicích, kde právě čeká na svůj, řekl bych, jubilejní koncert. Zdeňku, vítej, ahoj.
1: Ahoj. On to je takový, je to vlastně celoroční šňůra, kde já slavím tu 70. Samozřejmě to je důvod k tomu hrát koncerty a děláme to jako Neřeš a Nerez a Lucie a někdy máme i hosty a křtíme desku a je nám dobře.
0: Tak výborně, o tom všem my si dnes budeme povídat, protože ty jsi nadělil a posluchačům taky k těm 70. album s jednoduchým, ale výmluvným názvem Zdeněk Vřešťál 70. Tak já jsem proto pustit rovnou první ukázku z této desky a zajímalo by mě, protože já takhle předešlu, o čem se tady budeme taky bavit. Tam je 70 písniček celkově vlastně k těm 70. Tak zkusíš vybrat jednu teď?
1: Pojďme na tu úvodní, tu devátou cestu a já bych to uvedl na správnou míru. Na CDčku a na vinilu, na LPčku je jich jenom 13, ale ta fleška je specialitka, kde je těch 13 plus dalších 57 různých demáčů a spoluprací, je tam písnička nevydaná s Maruškou Rotrovou nebo spolupráce Neřeš a Činasky a tak dále, Krausberry a tak dále. To je opravdu malinkatá placička s hodně bohatým obsahem.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad.

0: Se Zdeňkem Břešťálem dnes mluvíme o jeho novém albu Zdeněk Břešťál 70. My tady máme na co navazovat. My jsme se vlastně neviděli nikdy osobně až teď, ale předtím jsme spolu dělali pro Proglas dva rozhovory online. Poprvé v roce 2021 tehdy vydalo své nové album Neres a Lucia, album Cela. A pak jsme se potkali online v roce 2023 nad tvým vlastně posledním albem Chata pod Borovicí. Takže tehdy k tomu byl takový komentář, že je to nostalgie, legrace i nefalšovaná romantika. Hlavní rysy tedy toho alba. Jsou to atributy platné i tady pro to narozeninové?
1: No, já si natáčím to, co mě baví, a vybírám si spolupracovníky. Tady u tohoto alba jsem si vybral úplně jiný muzikanti, Vítek Sázavský a Robert Fishman z Neřeš. Tam kluci vlastně jenom zpívají a hrajou flétny, Robert Fishman. A mám tam vyhlasné pražské muzikanty, Martin Kopřiva na bicí, Krištof Pobořil na akordeony a klávesy a Marek Štifter na kytary a Jirka Kovář na kytary a skvělý babizny, teda, to jsou takový dámy, které zpívají ty background vokály a jsou skvělý, protože to zpívají, tady tu práci dělají u Heleny Vondráčkové, tak to jsou dámy protřelé životem.
0: Pojďme ještě jednou trošku detailněji o tom vlastně, co všechno na tom albu je. Je tam teda, řekněme, na tom fyzickém nosiči, to znamená na CDčku, na vinilu je 13 písniček. Proč právě těchto 13 na tom fyzickém nosiči?
1: Tak se to sešlo, takhle jsme to seřadili, já to nějak neřeším, tyhle ty dramatické oblouky, že to něčím začne a nějakou bilanční písni to skončí, i když to vlastně takhle vyšlo. Prostě to děláme tak, jak to vyjde, protože ta práce ve studiu je prostě až na konci se ví, jak to vlastně bude. Jo, takže teprve potom se to řadí a ta fleška to je takový dárek navíc pro fančmekry a to si myslím, že je hodně zajímavá věc. Tam už to pořadí nehraje žádnou roli, ale to CDčko i ten vinyl je to kompaktní deska. Jako, že to určitě jako splňuje atributy dospělého alba a má to prostě těch klasických 41,5 minuty, jak je to vymyšlený, že už za dlouhou dobu všichni producenti vědí, že album nemá trvat déle, než trvá školní hodina. Víc než 45 minut je nesmysl, pak už děti zlobí a posluchači tak už to nevnímají tak pozorně. Tím bych to uzavřel a ta fleška je navíc, to je opravdu dárek, ať si každý vybere, co chce, jsou tam i demáče jako s původními verzemi, písnička třeba Většinu ruby, tam je takhle syrově a potom na té desce to je úplně jinak, jo? Takže posluchač může porovnat, jak se ta písnička vyvinula.
0: Když jsem se ptal, proč právě těchto 13 na tom fyzickém nosiči a ne na tom USBčku, na té flešce, tak spíš, jestli třeba jsou to písničky, které se nějak jako výrazně liší od těch ostatních, jestli jsou to třeba nejnovější písničky.
1: Je to tak, jsou to nový věci, když to na té flešce jsou věci i starší, které mě baví dodnes a vlastně mapují moje spolupráce skladatelské, textkařské s dalšími lidmi, s kterými jsem měl co dočinění činasky, to byl seriál Vinaři televizní a Maruška Rotová, to jsme jako Neřeš doprovázeli 17 let, takže to jsou velké vzpomínky.
0: Výborně, když jsi zmínil činasky a seriál Vinaři, tak jestli jsem to správně pochopil, na tom vlastně digitálním nosiči, řekněme, je teda písnička, která byla pro ten seriál napsaná, dokonce naspívaná ve studiu nahraná, ale nakonec tam nebyla.
1: No, tam bylo to My máme rádi víno, to jsou činasky, potom tam byla, já přiznávám, že už jsem jak v sedmém nebi, to zpívám já a Sázavský a takhle, ale tato verze této písně V sedmém nebi je dohromady s Michalem Malátným a to nikdy v tom seriálu nezaznělo. Jo, a myslím si, že to je úplně nejlepší verze.
0: Takže bychom si ji teď dopřáli.
1: Pojďme na to.

0: Já dnes, jak se vám líbí, natáčím v terénu, tady na pěkné zahrádce v Brně Husovicích u legendárního klubu Na Mosilce, kde dnes večer hraje Zdeněk Vřešťál. Vlastně tady opět křtí své 70-kové album, 70-kové v tom smyslu, že mu 70. Je to taky to vlastně brněnský křest tady toho alba?
1: Přesně tak, ale já bych to nějak neuzavíral, já budu křtít celý rok. Je to samozřejmě nabídka taková, na kterou pořadatelé slyší, a my jsme toho docela prostě využili. ale hrajeme tady jako Neřeš a hrajeme tady jako Neres a Lucia.
0: Album Zdeněk Vřešťál 70 ještě jednou obsahuje teda 13 písniček na CDčku, na vinilu, a pak je k tomu USBčko, kde dohromady tedy včetně těch 13 je celkem 70 písniček. Ty už tady trošku zmiňoval, jak je to vlastně koncipováno, ale teďka ještě, jestli to můžeme nějak teda rozdělit víc do těch tematických celků. Jsou tam teda písničky, které třeba nikdy nevyšly, ale byly nahrány ve studiu s tím záměrem, že někde prostě vyjdou, nebo jak to vlastně s nimi je?
1: No, jsou to verze písniček, které třeba vydali potom Činasky, nebo my jsme vydali, a tady jsou jiný verze, což je na tom zajímavý. Je to vlastně dokument, ta flaška je dokument, plus ty demáče, člověk se mi může podívat pod pokličku, jak to dělám. Když je písnička, já to dělám tak, že jakmile mě to napadne, tak si to hned natočím, a někdy jsou to úplně nejlepší nahrávky, kdy to má ještě v sobě ty emoce. Ono totiž jako v tom studiu se mnohdy ty emoce setřou tím, jak se člověk snaží, aby to bylo perfektní, a přitom zapomínáme na to, že studio je pouze záznam dané chvíle 12. dubna 2026 třeba, ale nic jiného by to nemělo dělat. Jo? Spousta muzikantů si myslí, že ty písničky nějak vylepší, ale studio má sloužit pouze jako záznam.
0: No a objevují se tam poměrně zajímavá jména v pozici interpretů, jako třeba Jiří Lábus, Miroslav Donutil. Tak jak ti se dostali k tvým písničkám?
1: Tak Lábus a Malátný a Jirka Šmicer, to jsou moji kamarádi. My jsme dohromady s Vítkem Sázavským taková producentská dvojka a dělali jsme x nahrávek Sloni v porcelánu a pro děti, a zase já jsem dělal třeba 60 nebo 50 nebo kolik bylo miniatur, kdy písničkáři dostali úkol natočit písničky zhruba do minuty. Marek Eben tam udělal písničku Bude to blbý, ale vejde se to do minuty. Ale jo, tak mě to baví si vymýšlet takovýhle ptákoviny. Jo, tak je to taky jeden obrázek z mýho bohatýho muzikantského a producentského života. Je to dokument.
0: Tak pojďme si opět pustit něco tady z toho velikého výběru několika desítek písniček. My jsme tady měli jednu z té úvodní třináctky, řekněme, která je na tom fyzickém nosiči, pak jsme tady měli ukázku písničky, která se nakonec neobjevila v seriálu Vinaři. Co bychom si mohli dát teď zase do té palety nějakou jinou barvičku?
1: No, my tam máme, nebo já tam mám písničku, která se jmenuje Sladká píseň, a ta má verzi, jako když to zpívají jenom chlapy, a pak druhá verze, že to zpívá žena nebo dívka, Petra Páchová, a dva pánové, já a Vítek Sávzovský, odpovídáme. Je to taková písnička jakoby z roku 1961, kdy celý svět byl oslněný kapelou Beatles, tyhle ty dvojhlasy, a tady to je ještě právě ozdobený finalistkou České Superstar. Petra Páchová zpívá ženský pad a my tam odpovídáme jako dva pánové takovým tím beatlesáckým dvojhlasem. A to nás odjakživa bavilo. Nás vždycky bavili strašně Beatles, protože z jejich nahrávek je slyšet ta radost, jak je to napadlo, jak skvěle zpívají, jaký mají nápady. Tak to jsme se tam snažili dostat.

0: Zdeněk Břešťal 70, to je album, které si dnes v rámci Jak se vám líbí na Proglasu představujeme. Tak, my jsme tady probrali trošku ty tematické celky a ještě by mě zajímalo, jak vlastně, protože ty jsi napsal stovky písniček, jak jsi vůbec vybíral, které demáče tam dát, které ty nevydané a tak? Jestli to bylo tak, že to vyšlo, anebo jsi musel přece jenom vybírat?
1: No, já jsem si to tak, mám docela rozsáhlý archiv, asi 500 různých nápadů a hotových písniček a ve studiu natočených věcí a tak. Tak jsem si to pustil znova a ono to takhle dopadlo. Prostě když mě ty písničky dodnes baví, tak jsem je tam dal, protože ta fleška dává tu možnost, dali tam třeba 700 těch písní, jo. Tolik jich nemám, ale sešlo se to hezky, tak jsem to takhle udělal. To není žádný dramaturgický, vysoký dramaturgický záměr, to je prostě sklad písní z archivu. Když to ta deska, to album CDčko a LPčko, to je koncertní album, vlastně dalo by se říct, že tam je jakýsi moje novinky za poslední dva roky.
0: K tomu je také digitální booklet v rámci té flešky, kde si můžou posluchači třeba i kromě autorů a interpretů přečíst trošičku pozadí vlastně za tím vznikem té písničky. Opravdu si pamatuješ každou z těch písniček, co za ní je?
1: No, to já si myslím, že to je zajímavý třeba pro lidi, kteří to víc zajímá, jak to bylo tenkrát, proč to vzniklo, proč se to udělalo právě takhle. Já jsem přítelem dobrých dokumentů. Já si myslím, že to je taková nadhodnota, protože jenom si pustí ty písničky a nevědět o tom nic. Já bych tady citoval velice rád knihu Revoluce v hlavě. To je knížka o Beatles, tam běží jeden sloupec, co se ten den stalo, co ten den konkrétní dělali Beatles a co dělali jiní muzikanti, kteří inspirovali Beatles, tak třeba 21. srpen 1968. Je tam popsané, že Paul McCartney se ráno vzbudil, slyšel, že přišli Rusové k nám, že je okupace a on napsal písničku Back in the USSR. A přitom je to o nějakých děvčatech, který nám strašně milují, ale jedou zpátky do Sovětského svazu. Jo, je to tam schovaný. Jo, to mě na tom strašně baví, že ty písničky nějakým způsobem dokumentují tuhle tu dobu, která není snadná a každý si tam může něco najít. Já jim tam právě v tom bukletu, který je schovaný na té flešce, trošku pomáhám, aby to trošku pochopili, jako ne, jak jsem to myslel.
0: Tak pojďme si pustit další ukázku, co bys teď doporučil si pustit.
1: Já si myslím, že jako Sovětský svaz se rozpadl, což je dobře, taková lezmě se nedá utáhnout. A zůstalo tady spousta těch státečků i velkých zemí, jako je třeba Ukrajina, tak si pojďme pustit písničku Milenci z města Pripjati, která se rozkročila mezi lety 1986 a 2026. A text napsal můj nový kamarád, skvělý básník a textař David Konopáč, který mi dovolil spojit dva jeho texty a udělat z toho jednu písničku. Jak to kdysi udělal Vítěz Sázavský, tak vzal dva moje texty a udělal z toho píseň Tisíc dnů mezi námi. Tak to je takový návod, že jsou to vlastně dva světy v jedné písni a to je na tom fakt zajímavý.
2: Je konec dubna 86. Vysoko nad Pripjatí létají ptáci, koruny stromů začínají kvést a Mikola má z brusu novou práci. Dali mu na sídlišti teplý byt a život vůbec nevypadá marně, co by se vlastně mohlo pokazit. Má byt a práci

zákopů a těžká voda, to je pot i brek. Jsi moje všechno, šeptál Ljubomír. Co říkáš, Nino, že bysme se vzali?

břichu. Chtěla by zpívat, víská a skáče v duchu, přitom jen kývne potichu. Je 10 vteřin do výbuchu. Jsou nadšení a dojatí milenci z města Pripjati.

můžou nechat oči. Ještě chci na houpačku, na pouť, na hřiště, že do ní máša sotva pětiletá. Nechej si nic,

0: Před písničkou, která právě dozněla, si Zdeňku mluvil o tom, že text napsal David Konopáč, známý třeba z kapely Jarabáci, ale i s epidemií je spojený. Takže vlastně navazuješ nová, řekněme, profesní přátelství a kamarádství a zároveň avizuješ, že toto album bude tvé poslední, jako bys vlastně chtěl přenechat ten prostor třeba někomu dalšímu. Máš na mysli někoho konkrétního, kdo by mohl být tím pokračovatelem?
1: No, ono to je takový, je to nadsázka, třeba mi ještě něco napadne, ale já si myslím, že už bychom tady neměli tak strašit. My hrajeme ty písničky, které mají lidi rádi, a když mi ještě něco napadne, tak třeba ta deska nebude poslední, jo, to je taková nadsázka. Ale hrozně rád bych přál těm kapelám, jako je právě Epidemie nebo Marie, na tyhle ty mladoši a mladé dívky a krásné ženy. A co jim daří, protože my jsme to vlastně měli docela snadný, nebyly žádné možnosti kdysi za komunistů takhle natáčet svobodně a vybírat si repertoár a zpívat si, jak ti zobák narost. A teďka ta možnost je, tak ať se snaží, oni jsou mnohem víc instrumentálně vybavený, skvěle hrajou, jo, umějí jazyky, mají výborný nástroje, který ladějí, my jsme měli takový mizerný kytárky a hodně jsme zkoušeli a pak už jsme neskoušeli, protože už jsme to všechno uměli. Se Zuzanou se nová písnička líbí, nelíbí, líbí, tak jdeme na to. A prostě každý měl svůj part, vlastně automaticky to naskočilo, my už jsme moc potom ke stáru neskoušeli. No ale tak ke stáru, já jsem měl v roce, když mi bylo 35 let, právě v půlce mého života, tak jsem měl písničku Bejval jsem mladej, teď je mi hádej, teď je mi právě 35. Jo. 35 to je věk zúčtování, jo. A mě je teďka jednou tolik a dělám si z toho srandu.
0: Povídej mi o tom, já letos oslavím 35. Ty, když ses tak probíral tím archivem a mapoval ses vlastně celou tu dráhu až doteď, co ti přitom vyvstalo za pocit? Jako nějaký taková esence těch třeba 50 let?
1: Tak nebyl to špatný mejdan. Bylo to moc fajn a baví mě to. Dodnes mě to baví. Ohromně mě to baví. A to je, myslím, dobře, že když tě práce baví, tak to tak má být asi. Nebylo to marný.
0: Tak já myslím, nejvyšší čas dát si písničku, vždycky to završit muzikou, je dobře. Tak pojďme si vybrat, řekněme, asi předposlední to vidím, že pak na závěr dáme ještě jednu, tak si to rozmysli dobře, co dát teď a co dát teda na závěr.
1: No, já bych vybral teď písničku Nejhorší akord, to je ze života, protože kdo je kytarista, tak ví, že skutečně nejhorší akord je na kytaře Esdur. To je takový mat, je to jeden nebo možná dva hmaty, nezní to, ale přitom to nabízí spoustu možností. Marek Ebe mi kdysi poradil, tak si dej prostě kapo na trojku a mačkáš to jako C-dur, je to S-dur. Jenže to je takový folkový a tady ta písnička je big beatová. Ale ty kluci, ten Jirka Kovář a ten Marek Štifter a ten basák Albert Štifter, celá ta kapela, se toho zhostili a úplně skvěle. Já jsem si udělal rád písničku něco jako Rolling Stones.
2: Nejhorší akord je na kytaře Esdur.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu Zdeněk Vřešťál. Představujeme si album Zdeněk Vřešťál 70. Celkově vás, milí posluchači, čeká 70 písniček, i když ne vždycky písniček, jsou tam i dema, právě tak, jak třeba Zdeněk ty písničky psal a zaznamenal si je v prvních momentech vzniku. No a když teda si říkal, že to je trošku nadsázka, že to je poslední album, tak si avizoval, tak co vlastně tě čeká, řekněme teďka, jak vypadá tvůj hudební život? Dneska se teda scházíme před koncertem I Neres, I Neřeš, tak je to to hlavní, s čím hraješ vlastně aktuálně a bude to taky do budoucna?
1: No ne, mě teďka čeká hlavně sadba, rajčata, okurky a papriky, už snad nebudou zmrzlí, mě to baví na zahrádce a jezdit na kole, konečně bude snad teplo a mezi tím si dáváme nějaký koncerty, my už tancujeme tak rychle, jak chceme, my už se nikam necpeme a těch koncertů je pořád docela dost, takže není kam spěchat, už jsme si svoje odehráli a já jsem rád, že se daří.
0: Na to mi řekni, jestli teda písničky píšeš spíš s kytarou v ruce někde na gauči, anebo tě to napadá právě při sadbě rajčat nebo jízdě na kole?
1: No hele, já mám třeba písničky Žehušice, když jedu přes Žehušice, tak Žehu, městys Žehušice, tam se bojej lidi do Márnice. Přemýšlel jsem, proč se jmenuju Žehušice. Jakože založili spolek přátel Žehu. ale když je to seriózní písnička, tak samozřejmě to píšu na kanapě, sedím, píšu to tisíce tiskacíma písmenama a buď se to povede, je to za 10 minut hotový, nebo to vyhodím. Jo, třeba to někdy zase po 30 letech najdu, ale ty nejlepší písničky jsou ty, co prostě jsou od něka ze zhora někým seslaný a asi to tak má být, asi jsme ti, kteří to mají předat.
0: No, předal si už pěkné stovky takových písniček.

většinu času. Si vůbec nevybaví, většinu času si ani nevzpomeň.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět.

0: Blíží se 10. hodina a rozhlas Český plus.
1: Děkuju.
0: Dobré dopoledne, tady je plus, bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas plus. Zprávy.
0: Čeští hasiči jsou na cestě do Francie, s vrtulníkem budou pomáhat hasit požáry na západě země. Soud osvobodil domobraneckou skupinu, která poslala muže bojovat na Donbas. A ode dneška platí nová americká cla. Spojené státy je zdůvodňují bojem proti nucené práci. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie. Bude tam pomáhat s hašením požárů na západě země. Potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
3: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Giron, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: Do Francie by měli doletět odpoledne, pomáhat s hašením budou od zítřka. Požár vypukl nedaleko Bordeaux v týdnu a rychle se šíří. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat asi 20 000 lidí. Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost, dostal taky roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Stadler dostal půlroční podmínku. Ostatní 2 obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohli šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Spojené státy mění zdůvodnění své celní politiky. Dnes od půlnoci zavedly nová cla na dovoz ze 60 zemí. Washington je poprvé vysvětluje jako boj proti nucené práci, nikoli jako ochranu domácího trhu. Cla mají 2 sazby, 10 a 12,5%. Podle amerického obchodního zmocněnce Jamesa Greera to závisí právě na tom, jak země zákaz nucené práce vymáhají.
4: Greer prohlásil, že Amerika má zákaz dovozu zboží z nucené práce téměř 100 let a přísně ho vymáhá. Podle jeho slov je na čase, aby to samé dělali i její obchodní partneři. Země, které zákaz nucených prací vymáhají, dostanou mírnější sazbu. Tu má například Evropská unie, Kanada nebo Mexiko. Naopak více na clech zaplatí koncoví spotřebitelé v Japonsku či Jižní Koreji. Nová cla pokrývají 99% amerického dovozu a nahrazují plošné 10% clo, které v noci vypršelo. Dovozci už ale avizují žaloby. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Rusko svrhlo klouzavé letecké bomby na Záporoží a Sloviansk. Zasáhly hlavně bytové domy. Počet zraněných v Záporoží dosáhl 25, oznámila to tamní vojenská zpráva.
5: Náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že 5 leteckých bomb zasáhlo bytové domy a průmyslovou zónu. Mezi zraněnými je 6 dětí, z toho 1 tříměsíční nemluvně. Ve Sloviansku 2 letecké pumy poničily 7 bytovek a nejméně 14 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní vojenská správa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu poděkoval zemím Evropské unie za schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic na veřejném setkání s obyvateli okrajových částí města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Problém zasáhl Hradečany v několika městských částech. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
0: Na D1 směrem z Prahy na Brno stojí za sjezdem na výstaviště na 190,5 km nepojízdný kamion. V pravém pruhu nesouvislá kolona začíná už od sjezdu na Ostrovačice. Na D1 směrem z Vyškova na Brno se za sjezdem na Rousínov na 213 km řeší nehoda osobního auta. Projíždí se tam jenom jedním pruhem. V koloně 217. km se zdržíte asi 20 minut. A na příjezdech k letišti v Praze se kvůli omezení zdržíte v obou směrech. Směrem z Prahy se popojíždí od Evropské a směrem z D7 je kolona od Kněževsi. Dobře dojďte. Čeká nás polojasný den, místy bude oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer se od západu bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Teploty 21 až 25 stupňů. To byly zprávy a tady je Vinohradská.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Lucie Endlicherová vítá každého, kdo si teď naladil naše vysílání a zdravím taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My mluvíme už pár týdnů o doteku. Já bych ráda to naše dnešní setkání tak propojila, protože my jsme o doteku mluvili o tom, jak je důležitý v mezilidském kontaktu, o tom, jak člověk skrze něj buduje vlastní identitu, poznává se. Mluvili jsme taky o doteku božím v životě člověka. A tak bych to vlastně ráda zobecnila a ptala se, jestli má dotek něco společného s životem celkově, možná s odvahou k životu. Jestli dotek může být něco, co člověka třeba motivuje k odvaze, poposouvá k odvaze, anebo naopak, jestli skrze něj je možné nějak se k odvaze prokopat?
1: Tak očima psychologa dotek s odvahou souvisí vlastně velmi napřímo, nebo souvisí s takovým jako nadějným postojem k životu. Dotek je naprosto základní zkušeností v prvním roce života, kdy potřebujeme být dotčeni a dotýkáni, potřebujeme, aby s náma bylo zacházeno něžně, abychom našli svoje hranice a ubytovali se dobře sami v sobě. Ale také to pomáhá k tomu, abychom se dobře ubytovali ve světě a cností prvního roku života, říká Erik Erikson, jeden psycholog, takový vývojový, tak je naděje. Cnosti prvního roku života, když to proběhne dobře a když člověka se dobře ten svět prostřednictvím té maminky a toho okolí dotkne, tak je nějaká naděje v tom, že ten svět je vlastně dobrý. Tak jak Bůh, když se díval na svět, tak říkal to dobré. Tak to se učíme. Tomu se učíme v prvním roce a tam, když zažijeme ten dotek doslovně fyzický, tak se to otiskává i do naší duše způsobem, který nám dává odvahu žít. A myslím si, že v dalším životě potom v dospělosti je to v něčem podobně. Jednak nás doznívá tahle základní zkušenost, kterou popisuju, pokud proběhla dobře. A druhá, ty vztahy, ve kterých druzí lidé, ať už zase doslovně fyzicky, v nějaké blízkosti přátelské, partnerské, rodinné, anebo v tom mentálním a duchovním smyslu slova, ve vztazích, ve kterých se nás umějí dotknout dobře, tak nám můžou dodat na odvahu právě. Můžou nám dodat jako chutit do věcí a naději, že má smysl se snažit a takový ten vnitřní pocit, takové to rozehřátí ve smyslu jdu dál, zkusím, jo, můžu, zvládnu to. Takže takhle si myslím, že je to propojené.
0: Já, když mluvíme o té odvaze k životu, tak úplně automaticky mi zvlášť při našem setkání naskakuje samozřejmě jméno Viktora Frankla. Možná bychom ho tady měli zmínit, protože tohle je něco, co je potřeba v souvislosti s vůlí k životu přece zmínit.
1: Určitě. Viktor Frankl tak byl židovský psychiatr, autor takzvané logoterapie a to je terapie smyslem, respektive terapie smyslu. A Frankl přišel s tím, že to, co nás dělá nejvíce lidmi, přestože jsme také biologické bytosti, že jsme také duševní stvoření, takže máme ten duchovní přesah a tím ho myslel to, že lidskost znamená být otevřen vůči světu kolem sebe, být napřáhnutý k něčemu, co nejsem já a k něčemu, co mi dává smysl. Nakonec on myslí Boha. Ale v konkrétním životě každého člověka tak je to nějaká věc, pro které nám dává smysl se vydat, pro které dává smysl se obětovat, zariskovat, vstoupit možná i do prostoru frustrace, protože právě to dává smysl. No, a tam se dotkneme něčeho právě hlubšího a myslím, že z druhé strany asi by řekl Martin Buber, o kterém jsme kdysi mluvili, tam se taky někdo dotkne nás.
0: A mně tam přijde zajímavé, že vlastně jeho jméno je hodně spojované i s přežitím druhé světové války a s tím, jak důležité právě to vědomí smyslu bylo pro spoustu těch přeživších holokaust a vůbec celou druhou světovou válku. A s tím dotekem se mi to taky hodně propojuje právě proto, že ten člověk žádný nemohl být sám za sebe, že jo. Nikdo z těch přeživších, speciálně v těch koncentračních táborech, nebyl nějaký izolovaný ostrov sám pro sebe, který jako si tam řekl, já to přežiju a zvládl to. Že jo, musel mít něco, ten důvod, a ten důvod jsou většinou ti druzí lidé a je tam nějaké propojení i skrze ten dotek.
1: Ano, já myslím, že smysluplné věci v životě nás vážou k druhým lidem. Jednak se vnímat smysl v životě a dotýkat se smyslu učíme od druhých lidí, kteří nás inspirují a kteří šli tak jako před námi, anebo nám v aktuálním čase ukazují, jak žít smysluplně. A druhá, když v něčem rozlišujeme smysl, tak se vydáváme pro něco, co nás přesahuje, co je větší než my, co je tady také pro druhé. Já myslím, že v těch hraničních situacích, jak je třeba ten koncentrák, tak právě lidi, kteří rezignují na dotek s druhými, zase ať už ten fyzický, intimní ve smyslu blízkosti, anebo ten duševní ve smyslu napřáhnutí se k druhým, žití také pro druhé a s druhými. Takže právě ti lidi, co na to rezignují, jsou ti, kteří tam ztratí duši a nakonec i život rychlejš. Frankl si všimnul právě v koncentráku, že to není utrpení samotné, a že to není frustrace samotná, která tam byla hraniční, možná za hranicí únosného, co člověku smysl bere, ale že je to něco jiného, že se dá vlastně někdy dokonce objevit smysl teprve tehdy, když nám běžné způsoby, jak se cítit dobře a jak se cítit komfortně, tak vlastně selhávají. A tom to bylo ve velkém kontrastu s tím, s čím v podobné době přicházeli psychologové v západních zemích, kde zažívali komfort američtí psychologové, kteří přicházeli s tím, že nás zajímá smysl a ty, řekněme, vyšší hodnoty až tehdy, když máme nasycené několik těch úrovní, těch jako základních potřeb. A Frankl říká, ono to tak zdaleka vždy není, dokud jsme svobodní, respektive dokud jsme naživu a dokud si uvědomujeme sebe sama, dokud máme nějakou vůli, tak i když jsme velmi omezení, pořád se můžeme napřáhnout k smyslu, který se nám dává.
0: Když tě poslouchám, tak mě úplně napadá, jak důležité je být opatrný v dotýkání se života druhého člověka. Že to je možná taky schopnost, kterou pomalu ztrácíme. Možná instantní komunikací přes nějaké sociální sítě nebo tím, že blízké vztahy je něco, co je, nechci říct říčí, ale možná o to náročnější budovat. Takže mít tu citlivost k životu druhého člověka, nabídnout svůj život k tomu, aby byl dotknut, to je taky něco, co člověk potřebuje znovu objevovat a znovu budovat.
1: To je možná o nějaký ochotě vzít trochu zodpovědnost. Já nechci říct za toho druhého člověka. Tomu se chci právě vyhnout, ale možná vzít toho druhého člověka vážně s tím, že já mu teď můžu něco, dát něco víc. Že teď můžeme zažít v tom rozhovoru něco, co jde dál, než jenom to, že teď jdu říct, co si myslím, nebo teď jdu jenom říct, jak se cítím, nebo teď jdu jenom asi zaplnit čas. To jsou takové ty kontakty s lidmi, u kterých vnímáte, že vás vidí. Jo? A že chtějí vás vidět komplexně a do hloubky. A tudíž, že má smysl se s nima víc bavit. To je čas, který spolu, když strávíte, ať už je to kamarád, ať už je to v terapii, ať už je to někde jinde, tak který vám jako osmyslí život. Jo? Spíš odhalí tu hlubší rovinu smyslu. Zajímavě o tomhle píše Larry Crabb v knížce Řeč duše, kde právě mluví o tom, jak spolu lidi můžou mluvit tak, aby mohli v sobě navzájem rozněcovat povolání k něčemu právě, co nás přesahuje.
0: Proč ses, Marku, chtěl vyhnout té zodpovědnosti za druhého? Já to asi tuším, ale byla bych ráda, kdybychom to pojmenovali. Víš, když to říkal, tak se mi okamžitě vyjmenovalo ta tolikrát citovaná věta z Exuperyho rozhovoru Malého prince a Lišky, kde Liška malému princi říká, si navždy zodpovědný za to, co si k sobě připoutal.
1: Ano i ne. Asi jsem se chtěl vyhnout představě toho, že já jsem zodpovědný řešit problémy druhého člověka způsobem, který tomu druhému vlastně upírá jeho vlastní zodpovědnost a jeho vlastní zralost. Možná mám tam tu brzdu tím, že v bližších vztazích mám až moc tendenci řešit věci za druhé lidi a ono jim to bere potom energii, aby je řešili sami. Já jsem se musel učit teprve stavět si v tomhle hranice a jedna z věcí, kterou si můžeme dát, když se náš život dotkne života druhého člověka, je také, že když dáváte druhému najevo vědomí toho a naději v tom, že on ten svůj život může zvládnout a že by taky měl. Je to takové jako rozněcování se ve zralosti. K tomu taky patří moje zodpovědnost za to, co druhému člověku říkám. A jakým způsobem mu to říkám, jakým způsobem se dotknu jeho života. Takže pokud příliš rychle jakoby utíkáme na pomoc každému, tak vlastně velmi snadno z lidí děláme děti. Jo? A pokud nejsou děti, tak vlastně je to medvědí služba. I když můžeme mít dojem, že vlastně pomáháme. Můžeme mít jako skrytě takovou tu ušpiněnou radost z toho, že nás někdo potřebuje. A můžeme si to splést s křesťanskou láskou.
0: A ještě jedno to dotýkání života a jakési odvahy k životu se mi u toho našeho povídání vybavuje. To slovní spojení, které se často používá, když je někdo dotčený, ať už něčím negativně nebo pozitivně. Je to něco, co vstoupí do duše člověka, nějakým způsobem ho to zasáhne. Dotkne se nás krása a dotkne se nás taky zlé slovo. A i tady je člověk zodpovědný sám za sebe, za to, co se ho dotýká, ale taky za to, nakolik takhle dotýká někoho druhého.
1: To dotčení, myslím, že souvisí s tím, že člověka něco osloví na hlubší rovině, než na které to v tu chvíli čekal, že nás to tak jako podebere ze spodu a že nás to trochu vymyká z naší vlastně takový ty běžný míry kontroly, kterou nad sebe vnímáme, a právě někdy se cítíme dotčeni způsobem, který je negativní, vlastně jsme najednou tam, kde jsme nechtěli být. Ale naopak jindy zjistíme, tyjo, tohle mě pozvedlo dobře. Tohle se mi vlastně líbí, tohle mě otevřelo hloubš dobrým způsobem. Tak myslím, že tam jsme dotčení dobře. Člověk je víc živý, člověk je víc přítomen, člověk je víc u toho příběhu a podobně, ale zároveň je víc u sebe. Je to taková ta chvíle prolnutí. Přesně v takových chvílích zažíváme hlubší smysl věci.
0: Na druhou stranu, když si tohleto budu chtít vyrábět, vyrobit, přivodit, znamená to, že jakoby ubírám tomu životu v sobě právě proto, jak je to uměle navozené?
1: Ano, když se mě něco v pozitivním smyslu slova dotkne a tak mě to podebere ze spodu, jo, tak vlastně jsem na chvilku mimo kontrolu, ale dobrým způsobem, odstnu se někde jinde a zjistím, že je to jako dobrý, jo, že jsem v něčem ve větším prostoru, než který jsem si sám uměl zařídit, a proto je protimluv to, že bychom si tohle mohli vyrábět. Jo, my v tu chvíli je to sebeklam, v tu chvíli si namlouvám a spíš je to hledání jako nějakých emocí, zážitku samých o sobě, ale není to kontakt s hlubší realitou. No, myslím, že v tom je ten rozdíl, proto tohle se vyrábět nedá. Dá se jít tam, kde je větší šance, že se to stane. Jsou lidi, se kterými vím, že rozhovor s nimi má velký potenciál, aby se stalo to, že z něho odcházím živější a dotknutý. Hudba, umění, různé věci, příroda pro různé lidi, ale je rozdíl mezi tím někde to objevit a rozdíl mezi tím namluvit si, že jsem teď něco takového zažil, anebo si zkusit jakoby to sám vyrobit.
0: Marku, děkuji za dnešní setkání. Loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Těšíme se na setkání i za týden.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Druhým dnem pokračuje 29. ročník F-scény, letních folklorních večerů věnovaných Domu pro Julii. Folklorní sdružení Jánošík vás zve na dnešní večer od 19.30 k příjemnému posezení na Biskupském dvoře v sousedství Muzea města Brna na Zelném rinku na autorský pořad Jana Rokyty mladšího s nadžánrovým uskupením Ensemble Flair a pěveckou skupinou Blaženky nazvaný Od pramenů k moři. Výtěžek ze vstupného poputuje na podporu brněnského dětského hospicového zařízení Dům pro Julii. Přijďte si poslechnout krásnou hudbu a zpěv a zároveň podpořit dobrou věc. K dobré náladě vám hrajeme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející letní víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

0: ragazzi.
1: Ženáči z obce Ostrožská Lhota srdečně zvou na ženáčské hody, které proběhnou o tomto víkendu 24. až 26. července, tedy od pátečního večera s hodovou zábavou na hřišti přes sobotní stavění hmáje u obecního úřadu až po nedělní ranní mši svatou, odpolední krojovaný průvod z hájku na radnici a na hřiště, kde program uzavře hodová zábava s dechovou hudbou šarovec a horňáckou cymbálovou muzikou. Domácí i přespolní jsou zváni.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 12. Balónek. Kája jde docela pomalu. Nemá nač pospíchat. To on se Proutek natřásá. Vysype hrnec na lesní cestě a loudá se domů. Maminka ještě sedí u okna. Kája přešlapuje u dveří. Myslíš, Kájo, že tě budu bít? Ba ne. Z často otloukaného dřívka ani píšťalka se neudělá. Ale řekni sám. Nač já se potřebuju s tebou zlobit. Víš co? Prodám tě. Ať se s tebou trápí někdo jiný. Odstěhujeme se s tatínkem k dětem do Vídně a bude to. A nebo tě dám někomu zadarmo. Vstala, vzala díšku a šla dojít. Kája se stišil na lavici u kamen. Bylo mu smutno. Moc smutno. Maminka by ho přece prodala. Vida. Což kdyby věděla, že má pan učitel kupce, který by snad dal 10 padesátek. Jenže maminka řekla, a nebo tě dám zadarmo. A je. Maminka by ho dala docela zadarmo a odstěhovali by se do Vídně. Jú, do Nídně, usmívá se za chvíli. Ani by tam maminka nevydržela. Kam by leda dali Lisku a Lízu a toho pana Kuňadru, či jak se jmenuje? Zas to zapomněl. Ale tak nějak je to, jako Kuňadra. Co pak se to stalo, že jsi doma, Kájo? Vchází tatínek Hajný. A to jsem rád, tatínku, že jdete domů. To mi tu bylo smutno. Maminka povídala, že se budete, tatínku, stěhovat do Nídně. Ale, to jsou mi noviny. Věšel Hajný pušku vysoko nad dveře. To se mi bude stýskat po brdských lesích, Kájo. Nejdřív slyšel Hajný takové nějaké bolestné škytnutí a potom teprv potlačovaný pláčem dodatek. Já tam, tatínku, já tam s vámi nepůjdu. Maminka mě taky prodá. Prodá, tatínku. Ale, zase se divil tatínek. Co pak si proved? Tatínku, ozvala se od prahu maminka. Tento ho dnes naprováděl. Umyvadlo otlouk. Žabiček nanosil sem i do lesovny. Někdo pospíchal po dvoře. Týna. Kájo, honem pojď k nám. Zdeňa za nic nechce jít spát, až jí povíš pohádku. Kája běžel velice rád a v Hajnovně zasedl pan Karbulka k večeři. Kája v lesovně nejdřív si pochutnal na třešňovci, zapil řádným hrnkem mléka, ale zas ho lítost schvátila. Zdeňa čekala na pohádku. Tak ti budu povídat, ale veselá nebude. Vzácná paní, tatínek s maminkou se budou stěhovat do Nídně. Vždyť jsem jak ten Josef Egyptský. Ani toho neprodala maminka. A mne maminka prodá. Tak Zdeničko, byl jednou jeden král a ten měl jednoho syna a ten chodil moc rád do lesa. Byl to druhák a jmenoval se Vincek. A ten Vincek měl rád všecko v lese a nejvíc maminku a tatínka a taky ty malé žabičky, co padají po dešti z nebíčka. Holčičku neměli? Ptala se Zdeňa. Mně se zdá, že ne. Ba ne, neměli, protože jednou si poslal pan král pro tetu Dvořákovic, by mu přinesla holčičku, ale už větší, aby běhala. A ona mu přinesla zrovínka takovou malinkou jako Šafářovům. On se rozlobil, nejdřív vyhodil tetu Dvořákovic a řekl jí, aby takové malé nosila sobě a hodil za ní tu malou holku. Jsi ty ukrutník, Kájo, řekla paní lesní. No vzácná paní, vždyť to byla jen malá holka. A pan lesní řekl potichu. Neho, maminko, to on si jednou svlažil na tetě Dvořákovic. No a pak ji vyhodil a jak dopadla na zem, tak se z ní udělala sojka a ulítla.
1: Jste ty Dvořákovic? Ptala se paní lesní obrácená k plotně.
0: Ale vzácná paní, je, přece jste malé holky, kde pak jste ty Dvořákovic?
2: Z té by se udělal snad medvěd, ale tou král Nesek tu jen vystrčil.
0: A ten Vincek nosil domů houby a jahody a maliny. Jednou začal sbírat po dešti malé žabičky. V tom, kde se vzala, tu se vzala, stála u něj taková holka jako ty, Zdeničko. Jenže neměla tak otevřenou hubičku jako ty teď.
1: Týna začala kašlat, paní lesní se honem obrátila k plotně a pan lesní si hlučně čistil nos. Kája podotkl s uznáním.
0: Je, vzácný pán umí vytrubovat. Musíme počkat, až bude konec. To bys nic neslyšela.
1: Pan lesní šel vedle do pokoje, ale nechal si otevřené dveře.
0: Měla ta holčička taky zástěrku s kapsou na bříšku jako já?
1: Ptala se Zdeňa.
0: No měla, vždyť do ní dávala ty žabičky. Vincek povídal. Teď pojď se mnou k nám. Naše maminka ti dá jahelník se švestkami.
1: A ta holčička, to nebyla holčička, to já bych o ní ani nepovídal.
0: Ale to byla zaklejvací princezna.
1: Já myslela, řekla Týna, že to byla ta sojka, že se z ní zas udělala holka. A neříká se zaklejvací, ale zakletá.
0: Tak to nemáte myslet, Týno, řekl Kája. A neskákejte mi do řeči, darmo se pletu. Tak to byla zaklejvací princezna, opakoval Kája. A povídala to Vinckovi a on řekl, že třeba až sní jahelník, že ji rozčaruje. Šli spolu k ním a paní královna povídala, že je ráda, že budou mít už větší holčičku a šla jim pro jahelník. Vinckovi zatím vyskákaly žabičky z kapes i z tašky.
1: A to je náhoda, smála se Týna, zrovna jako tobě odpoledne.
0: Vůbec, Týno, mne nepleťte.
1: A paní královna přišla, lekla se žabiček, upustila rendlík s jahelníkem a křičela.
2: Ta byla hloupá, řekla Zdeňa.
0: No, hloupá byla, ale Vinckovi napráskala metlou a slíbila, že ho prodá a že se odstěhujou do Nýdně. Vincek plakal a naříkal, ale maminka ho přece prodala. Za pár padesátek ho prodala.
1: Zdeňa poslouchala, Kájovi se chvěl hlas.
0: Maminka prodala Vincka panu loupežníkovi. Ten má pořád peněz dost, protože pořád loupí. Vincek musel pořád běhat paní loupežníkové pro cukr a pro křen na párky a panu loupežníkovi pro kapky a pořád byl byt. Tak jednou utek. Šel pořád a pořád, až přišel na hřebeny. Už byl v cizích lesích a tam už mu bylo smutno, protože tam už ptáci tak hezky nespívají jako u nás. A když už zas byla hnedle noc, potkal nějakou ženskou a ta moc plakala. Povídal jí, proč pláčete? A ona řekla, já si jdu pro svého drahého synáčka Vincka. Utekla jsem z Nýdně, moc se mi po něm stýská a zabloudila jsem.
1: Kájův obličej zazářil, oči se mu leskly.
0: A Vincek zahodil hůl a volal, má zlatá maminko, já jsem váš Vincek. Já jdu za vámi do Nýdně. Já už víckrát nebudu nosit domů žabičky. A měli oba velkou radost. Tak, to už je celá.
1: Paní lesní se ptala. Co pak pana krále nechali v Nýdni? Kája se zarazil.
0: Ba ne, vzácná paní. Paní královna, víte, ona si došla k panu Štulcovi, aby ji zatelefonoval do Nýdně pro pana krále a on přijel večerním vlakem. Tak mu šli naproti do Řevnic.
1: A že byli tak brzo doma z cizích dalekých lesů, ptala se Týna.
2: Vám bych, Týno, nepovídal pohádku ani za nic. Ničemu nerozumíte. A paní královna upekla k večeři vypejkané vdolečky a teď už je dočista konec.
1: Zdeňa zhluboka vzdychla.
2: Hezká byla. A kdyby bylo pár vypejkanejch?
1: Paní lesní nesla na talíři nakrájenou buchtu.
2: Vypejkané dnes nemáme, ale buchta je taky dobrá. Vezměte si.

Potom Týna odvedla Káju do hajnovny. Pan Karbulka seděl ještě na lavici před domem. Kája pozdravil. Dej pánbů dobrý večer, pane Kačaba. A to jsou k nám hosti, pěkně vítám. Pan Karbulka vstal. Karbulka, synu otcův, vždycky Karbulka. A odkudli přicházíš této pozdní chvíle? Sluší se dětskám se sluníčkem jít spat a rodičům útrap nedělati? A s kýmli to přicházíš? S kým jako jdu? A to je prosím přece Týna Pánovic, co jste myslel, že je to dcéra? Pan Karbulka zakýval na Týnu. Omlouvám neznalostí věcí fakt, že si dáváte říkati Týno. Toť neslýchané, toť ohavné znešvařování naší krásné mluvy mateřské. Pravdali, Kristýna se jmenujete. Nuže proč vás tak nevolají? A váš otec se jmenuje Pán, když ten zde řekl Pánovic? I toto, slabý houdek, řekla Týna. Nuže, mají vás volat Kristýna Slabyhoutková. Předpokládám ovšem, že jste ještě neprovdána. A já mám na vdavky dost času. A že by slovo Týna bylo ohavné, to zas není pravda. To já na Kristýnu neslyším. A toto, že by vzácná paní měla na mě volat Kristýno Slabyhoutková, to by byla doba, než by se mne dovolala. Má úcta. Dobrou noc. A odběhla. Pan Karbulka si přejel rukou čelo. Lid nepřístupný a nebojácný, ale řečný velice velmi. Zácný pane, ta vám to pověděla, co? Podotkl Kája. O, ty ještě bdíš? Maminka volala, Kája dal pánovi dobrou noc, ale pořád si opakoval. Ty ještě bdíš? A hned si vzpomněl, že ten pán to řekl nápodobně, jako je v té básničce, co ho maminka jednou učila, ale kterou už skoro zapomněl. Byla o dětech a sovách a taky tam přišlo, jak děti říkají sovám. Což vy, sovy, ve dne spíte, v noci bdít se nestydíte. A potom zas sovy říkají dětem. Co vy, děti, ve dne bdíte, v noci spát se nestydíte. Tak nějak to sešmodrchal Kája a jen se pomodlil, usnul.

0: Panu Karbulkovi se v Hajnovně nesmírně líbilo. Ale maminka Hajná byla moc ráda, když byl v lese, protože Tuze rád jí vykládal a ona často věru mu nerozuměla. Vykládal nejraději o bakteriích a vitamínech. Maminka řekla jednou večer tatínkovi: Věř mi, tatínku, že se mi zdá, že mám pořád plné ruce těch vitamínů a bakterií. Vodu jsem pánovi přinesla, no hotový křišťál, sklenice jako zlato. On se napil a řekl: Výborná, ale víte-li, co pijete? Podívejte se. A musela jsem se podívat zvětšovacím sklem. Tatínku, v té vodě ti plavalo věcí až hrůza. To jsou bakterie, řekl. Leda bakterie, voda jako křišťál. To asi v tom sklíčku něco měl. Kde pak naše voda? Široko daleko není taková. Z lesní studánky. To není jako v Lážově. Tuhle jsem byla u tety Pekařovic. Zrovna otočila kličkou u vodovodu, aby si pustila vodu na svačinu a povídá: Heleď, holka, no do toho nemusím dávat cikorku. Je to jako logr. To zas někde čistějí roury. Tam jsou bakterie. Kde pak v naší vodě? Jednou přivezl pán z Prahy ovesné vločky, aby mu z nich uvařila kaši. Hajná se na to chvíli dívá, vrtí nad tím hlavou a když pán odejde do lesa, spaří ovesné vločky a dá je slepicím. Uvaří jahelnou kaši, máslem maštěnou, perníkem sypanou a pan Karbulka si libuje. Výborná! O, z ovesných vloček je všechno výborné! Hajná má strach, aby je zase nepřivezl a nechtěl z nich třeba buchty. Kdykoliv jel do Prahy, pamatoval na Káju. Jednou mu přivezl balónek. Červený, krásný, jen se na provázku pohupoval. Kája měl velkou radost. Natočil si dlouhý provázek na prstík a na dvorku pomalu rozvíjel. Balónek stoupal výš a výše, Péťa pobíhal kolem a štěkal. Slunce svítilo, inu Kája musil honem ke Zdeně, která se dnes nějak spozdila. To budou koukat. A Týna. Vždycky se jen směje, teď jistě otevře hubičku a udiví se. Co pak přes dvůr to šlo? Ale jak vešel do aleje, najednou drc a ryc. Kája se ukrutně lekl. Už ležel provázek na zemi a balónek pryč. Marně Kája pátrá po něm ve větvích stromů. Smutně se dívá na konec provázku. Je tam takový červený žvaneček, nic víc. Týna říká o Kájovi, že když má nějaké soužení, že si sedne hned na práh. A má pravdu. Teď si také sedl na práh a vzdychal. Paní lesní ho volá ke svačině a on odpovídá: Zácná paní, já už snad nikdy nebudu jíst. Týno, volá paní lesní, odnes ty buchtičky s rybízem slepičkám. Zdeňa nechce jíst, až přijde Kája a Kája už nebude nikdy jíst. Buchtičky s rybízem, myslí si Kája. Panečku, ty nejsou každý den. A jsou tu ze dobré. Je, slepičkám ne, vzácná paní. Třeba by je rozbolelo bříško. To mi je radši sníme sami. Kája se žene do pokoje a paní lesní dodává: Je to obětavost od těch dětí, aby slepičky nebolelo bříško a radši, ať bolí je. Teprve po dvou hrnečkách kávy a asi po pěti buchtičkách začíná Kája. Tak jsem dostal takový krásný balónek od pana Klapzuby. Ale Kájo, od pana Karbulky, směje se paní lesní. Vidíte, vzácná paní, já ne a ne si vzpomenout. A kde máš ten balónek? Tuhle, vzácná paní. Položí na stůl z kapsičky provázek, na jehož jednom konci se žalostně krčil červený žvaneček. Koutky rtů se mu stáhly zrovna jako k pláči. No, Kájo, snad bys neplakal. Takový balónek přece za pláč nestojí. pohladila ho paní lesní.
1: Jú, vzácná paní, takový krásný balónek stojí za moc pláče. A co pak já řeknu panu Karpíškovi, až se zeptá, kde mám balónek?
0: Pak řekneš, pane Karbulka, a už si to jméno pamatuj,
1: propíchla mi jej větvička.
0: Co maminka? Ještě tě chce prodat? Kája se zarazil. Vida, na to jsem zapomněl, ale dnes maminka neříkala nic. Snad už taky zapomněla.
1: Ale toho balónku je moc škoda, vracel se Kája ke své bolesti.
0: Tak už jsme ty buchtičky snědli, zas aby jsme šli ven. Pojď, Zdeňo. Jak byli děti sami, řekl Kája. Ten pan Kábrhel je moc hodný pán, Zdeňo.
1: Ale dí, on se ani Kábrhel nejmenuje.
0: Ale nápodobně. Kábrhel, já už vím, to je ponocný z Borotic. Jednou naše maminka tam odtud přišla a povídala. Tatínku, ten starý Kábrhel už nebude dlouho v noci vytrubovat. Je nějakej stonavej.
1: A proč v noci vytrubuje? Zvídá Zdeňa.
0: No, aby lidi věděli, kolik je hodin, odpovídá Kája.
1: Podcenila Zdeňa činnost ponocného. To se mají podívat doma na hodiny a je to.
0: To zadarmo vytrubuje.
1: Zadarmo, prosím tě, to by je cvak, aby vytruboval zadarmo. Za peníze, vykládá Kája.
0: Tak vidíš, mohl by ses učit ponocným, myslela Zdeňa hlasitě. Ve dne bysme váleli sudy a v noci bys chodil vytrubovat.
1: Jú, a kdo pak bude za mne spát, to já bych ti pověděl, čím bych se rád učil.
0: Panem řídícím. Chodili bysme na pohřby, ty bys dělala paní řídícovou a zpívala a já bych dostal koruny. Nějakou bych ti dal.
1: Víš co, pojď si hrát na pohřeb.
0: Kája našel prut a navázal na něj kapesník.
1: To jako teď budu chvíli dělat ministranta, víš?
0: A zpívej.
1: Kterou?
0: No přece smutnou.
1: Zdeňa začala.
0: My jsme malé švadlenky.
1: Kája sekl prutem a zlobil se.
0: Což pak to je smutná?
1: No a jak? Jen poslouchej.
0: Šijeme na panenky, píchy, pích, píchy, pích, šijeme na panenky.
1: Jak je v tom píchy, pích, je přitom krev. Tak je to smutná.
0: A ty jsi holka.
1: No holka, tak aspoň zpívej rekiem.
0: A Zdeňa, aniž by se ptala, co je to, hned začala podle něho. Rekiem, rekiem.
1: Počkej, už dost, už jde pan řídící.
0: Přerušil ji Kája.
1: Kde?
0: Lekla se Zdeňa.
1: Inu, ale ty seš. To jsem přece teď já a ty seš teď paní řídícová. Zpívejte, paní řídícová, támhle od senešnice už jdou.
0: Kdo? Vyrušila se Zdeňa s rekiem.
1: Ale s tebou je hra, to než jako.
0: Kája taky zpíval rekiem, ale asi o 4 tóny níž a jak sám uznal, nebylo to ani dost málo hezké.
1: Už dost, paní řídícová. Dneska jste zpívala moc nehezky, tak nic nedostanete.
0: A vůbec, to není žádná hra. Utíkat se přitom nemůže, tak co?
1: Pojď to vzít trapem do druhého průseku.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

jak ten déšť, co vzhůru zlétl k nebi zpátky z dešníků. Déšť tak starý jako svět, co mou kůží pronikl, jako písek do hodin, který ty jsi mi nasypal. Písek, co mě rozhodil, co mi pojem času vzal, jako strom, co z rána má znovu rosný diadém, jako světlo, jako tma, jako pramen, k němuž jdem, tak roztáčíš jménem svým kolo mlýnské v srdci mém. Jako oheň v žirafách, který dalí zapálil, jako víno v karafách, co s mým pítěm vzpovzdálí, jako když se zbláznil sníh, který víří nad stepí, jako moudro knihy knih, trsi slov, co oslepí, jako plátno z výstavy, které slepým vrátí věm, jako šlágr chytlavý, co se vtírá jako krém, tak roztáčíš jménem svým kolo mlýnské v srdci mém. Jednoho dne, nevím jak, malbu štětec porušil, z hnízda slov jen vypad pták, nic víc, pípnul do duší,

prstoklad. Mlha ve mně, podzim k tomu, déšť bubeník okapů. Hraje píseň holým stromům, píseň, kterou nechápu. Listí už je nad kotníky, k tomu nebe šmouhavé. Je dost těžké říkat díky za to, co už nemáme. Jak déšť, který letí k nebi zpátky z dešníků, jako kámen staletý s datem mého zániku. I když nemám k tobě šém, dál roztáčíš jménem svým kolomlínské srdci mém.

Tak to bylo mlýnské kolo v srdci mém píseně, která byla cover verzí anglického The Windmills of Your Mind, zpívala Hana Hegerová. Na klavír doprovázal Petr Malásek a na kontrabas Robert Balcar. U mikrofonu už je teď Milan Šoba. Hezké odpoledne vám všem přeji. Máme pátek 24. července. V církevním kalendáři je zapsán svatý Krištof a také svatá Kristýna, a proto mají dnes Kristýny svátek. A tím se trošku oklikou ještě vracím k Týně z Hájovny, nebo tedy od paní Lesní. Tedy ke čtení na pokračování, které jste slyšeli, byla to 12. část z celkových 27 dnes s názvem Balónek z knihy Školáka Jamařík ve škole i doma Felixe Háje. Četla Marcela Kopecká. Reprízu tohoto dílu, co jste dnes slyšeli od 11 hodin, můžete slyšet dnes také ve 22 hodin. No a ten další díl pak bude opět v pondělí. Nejprve v 11 dopoledne, pak v 10 večer a můžete se těšit na díl nazvaný Pan Karbulka učí děti správné mluvě mateřské. No a když už mám tedy slovo, tak si ho ještě na chvíli nechám, abych vám prozradil, co nás bude čekat ve vysílání Radia Proglas. Před 12. hodinou myšlenka na den, dnes Tamary Suchánkové na dnešní evangelium s podtitulem Kdo slovo slyší a chápe, přináší užitek. Popolední modlitbě hudební siesta, tu zahájí halftime, skladba Bohuslava Martinů inspirovaná fotbalovým poločasem. Dále zazní koncertino a srbský tanec od Leoše Janáčka a v závěru si pak poslechneme variace na maďarskou lidovou píseň Vyletěl páv od Zoltána Kodáliho. Ve 13 hodin to budou zprávy Českého rozhlasu Plus, po 13. hodině nejprve odpolední proud, včetně výhledu dalších pořadů Radia Proglas, spíše těch večerních, od 1:30 do 2:30 pak mezi písněmi také 3 bloky dnešku v kalendáři. V rámci hudebního kompasu dnes v uvozovkách přivítáme písničkáře Vladimíra Mertu a album Nebe nepočká. No a pak tu bude odpolední proud písní, ale také pozvánek a zpráv od 14.30 až do 16 hodin, přerušený zprávami v 15 hodin. A také samozřejmě, protože je pátek, budete pozváni k modlitbě korunky Božího milosrdenství, kterou přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích zhruba tak kolem 15. hodiny a 10. minuty. No a od 16 hodin si v Oktávě připomeneme vystoupení českého smyčcového dua manželů Lucie Sedlákové-Hůlové a Martina Sedláka. V rámci koncertu ve studiu Proglasu vystoupili také společně se svými dětmi, dcerou Magdalenou a synem Lukášem. No a po odpolední Oktávě se vám přihlásí můj kolega Josef Javůrek, který vás pak provede zbytkem dnešního dne a také nocí. Jestli jsou andělé, tak se jmenuje píseň skupiny Blanket. Tady je.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy on

0: To byl Tomáš Klus z písní Nina. Úspěch Římské deklarace za odzbrojený a odzbrojující mír v éře umělé inteligence bude záviset na konkrétních politických krocích, které budou následovat. Prohlásila to šéfka Ukrajinského centra pro občanské svobody Oleksandra Matvíčuková a vyzvala k reformě OSN. Její organizace dokumentuje válečné zločiny a porušování lidských práv od začátku ruské agrese roku 2022 dostala Nobelovu cenu za mír. Matvíčuková se obsáhle vyjádřila k dokumentu podepsanému před týdnem ve čtvrtek 16. července v Římě na Kapitolu. Jak jsme informovali, vzešel z třídenní konference, které se kyjevská aktivistka zúčastnila s dalšími nobelisty, s vědci, náboženskými lídry a bývalými státníky v areálu Borgo Laudato Si, založeném papežem Františkem v letním sídle pontifiků v Castel Gandolfu.
1: Technologie musí sloužit ochraně člověka. Právě v tom vidí Oleksandra Matvíčuková jednu z cest, jak čelit zneužívání umělé inteligence ve válečných konfliktech i současným závodům ve zbrojení. Ukrajinská právnička a nositelka Nobelovy ceny za mír to uvedla při setkání věnovaném umělé inteligenci a jaderným hrozbám. Pro Vatikán News řekla: v první řadě musíme znovu promyslet, co to znamená být člověkem. Protože příliš mnoho jsme mluvili o technologiích a tak málo o lidství. To je zvláštní. A za druhé, musíme je regulovat, dokud není příliš pozdě. Protože někdy mám pocit, že tento boj prohráváme dříve, než do toho boje vůbec vstoupíme. V této souvislosti označila také za velmi důležitý dokument encykliku papeže Leva XIV. Magnifica Humanitas, která se zabývá ochranou lidské osoby v době nástupu umělé inteligence. Myslím, že je to velmi důležitý dokument a jsem moc ráda, že tento dokument vznikl právě v době, kdy nemáme právní odpovědi ani etické odpovědi, ale lidstvo potřebuje jasné vedení. Jsem velmi vděčná, že Jeho svatost věnuje pozornost úloze umělé inteligence a nových technologií dnes i v budoucnosti. Výsledky konference i význam podepsané římské deklarace hodnotí Oleksandra Matvíčuková s mírnými očekáváními. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
0: Tématu se věnujeme i na webu Proglasu. Ve vysílání Proglasu teď píseň Obraz z alba Vinylová budoucnost 2, takže také trošku budoucnosti se týká, kde hrají a zpívají různí interpreti. A tuto píseň bude zpívat Zuzana Pastyříková a na klavír bude hrát Richard Vacula.

když staví schody přímo do nebe, když trhá mraky jako dým. Zavrlem zpívám a nevím, jestli smím, zavrlem zpívám nevermore. Zavrnem zpívám nevermore. Krou na krou, na krou, na krou, krou. K večeru vyšly první hvězdy, stříbřily koleje a otevřely brzdy. Řekni mi, pane, kam vedli.

Možná, že v noci platí jenom starý zákon. Možná, že nikdo neví, jak jsme právě na tom. Všechny ty myšlenky.

0: městečko Krouna, tu pod horama leží, a v rnci zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, a v rnci zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, a v rnci zpívá Nevermore.
1: Tak v duchu této písně to byl Petach, Linhardt a Krouna. Tak na Radiu Proglas. Ze šesti různých koutů Česka směřují od minulé soboty 18. července do Slavkovic u Nového Města na Moravě účastníci pěší pouti k Božímu milosrdenství. V cíli svatyni Božího milosrdenství se mají setkat dnes kolem 14. hodiny. Doprovázela je slova patrona letošního jubilejního roku svatého Františka: jdi a obnov můj dům. Poutníci, kteří vyrazili před týdnem z Hodonína, zvládli včera nejdelší etapu, celkem 35 kilometrů. Jejich vedoucí kněz Milan Verl nám při ní o průběhu putování v telefonickém rozhovoru řekl.
2: Ten den putujeme podle toho, jak je dlouhá trasa, takových těch 20 až 30 kilometrů. Během dne máme i čas na modlitbu, i na duchovní zamyšlení, které právě na téma svatý František z Assisi, zamyšlení od něj. Je to materiál, který mají k dispozici všechny ty proudy, které směřují z různých koutů republiky, případně i z Polska, z Mezilesí do Slavkovic. Modlíme se přes den modlitbu růžence, nemůže chybět korunka k Božímu milosrdenství, která bývá odpoledne kolem 3. hodiny. Při ní předkládáme pánu také úmysly každého poutníka, které sepisujeme na obědě. Pak také je samozřejmě prostor i pro vybudování nebo utužování přátelství mezi námi poutníky. Někteří už putují po několikáté, někteří jsou nově, takže je možnost se i seznámit. Spíme buď po rodinách nebo nějak společně. Většinou to je tak, že místní farnost nám to nějakým způsobem zajistí. Často v rodinách, většinou je k dispozici i fara. Ve křtinách jsme měli takové možná trochu romantické, trochu dobrodružné přespávání v ambitech u kostela. Zrovna tu noc bylo trošku chladněji, teplota klesla možná až k 9 stupňům, takže byl to určitě zážitek. Všichni přečkali tu zimu a vypadá to, že nikdo neonemocněl, takže to dopadlo dobře. A při tom přespávání je také moc hezké, že právě jak poutníci chodí tu pouť opakovaně, tak už se s těmi lidmi z těch farností znají, takže už se na sebe těší a můžou navázat vždycky, co za ten rok prožili, trošku se pozdílet, prožít spolu hezký čas. I to patří k pouti a potom i úmysly právě těch, kteří nás ubytovávají, kteří se o nás starají, také předkládáme v těch modlitbách během dne.
1: Zhrnul na Proglasu pater Miroslav Verl z farnosti Hovorany, vedoucí hodonínské větve dnes vrcholící pouti k Božímu milosrdenství. Skupina má kolem 25 poutníků, počet se ale každý den mění. Jedni se přidají a jiní odpojí, no tak zkrátka, jak to bývá v životě.

Z alba Martiny Trchové, která hrála na kytaru a zpívala, jsme slyšeli píseň V kvartě žestě. Na kytaru hrál také Patrik Henel, na kontrabas Radek Polívka, na bicí Petr Chlouba a na trubku Bharata Rajnošek. Papež Lev XIV. Udělí na podzim poprvé medaili za udržitelnost. Ocenění podnítila Univerzita Villanova ve Filadelfii, zřizovaná augustiniánským řádem. Na této nejstarší katolické univerzitě v Pensylvánii vystudoval americký papež matematiku. Cenu si podle ní zaslouží ti, jejichž dílo stělesňuje ucelenou vizi udržitelnosti, spojující ochranu životního prostředí, sociální spravedlnost, péči o zranitelné skupiny obyvatelstva a zodpovědné hospodaření s ekonomickými a přírodními zdroji. Nominace lze podávat do konce července. Jméno laureáta pořadatelé oznámí v září. Ceremoniál pak bude v polovině října v letním papežském sídle Castel Gandolfu při mezinárodní konferenci zhruba 300 vědců, zástupců církve nebo nadací. Do 12. hodiny nám zbývají 4 minuty a kousek, takže pojďme už asi na myšlenku na den. Tu z dnešního evangelia pro nás připravila Tamara Suchánková a má podtitul Kdo slovo slyší a chápe, přináší užitek. Mohli jste ji slyšet už ráno před 6. a uslyšíte ji pak ještě večer před 6. hodinou večerní.

Ježíš v dnešním evangeliu vysvětluje podobenství o rozsévači. Vlastně mi to připomíná takovou hodinu náboženství, kdy s dětmi sdílíme a snažíme se pochopit na první moment těžko pochopitelné. Ale co si budeme povídat, i my dospělí bychom takové hodiny znovu potřebovali, aby po nás text, který slyšíme, jen nestékal a abychom se naučili otevírat srdce a rozumět mu. Boží slovo je totiž právě tím semenem a ona půda představuje lidské srdce. Stejné semeno dopadá všude, ale výsledek, ten je rozdílný. Někde uschne, jinde ho zadusí trní a někde přinese bohatou úrodu. Tedy v překladu, když někdy slovo nevnímáme, odcházíme ze mše a vůbec nevíme, o čem v dnešním evangeliu bylo, přesto, že jsme ho poslouchali, nebo mu nerozumíme, nebo nechceme rozumět, možná právě pro prožívanou bolest, jinou zkušenost nebo jiný svůj názor. A potom ta lepší varianta, kdy nás slova zasáhnou a přinesou onu bohatou úrodu. Někdy jsme neměli tolik slov kolem sebe jako dnes. Jsme neustále něčím oslovováním a přesto může být naše nitro prázdné a unavené. Ježíš dnes říká, že Boží slovo má sílu stále. Otázkou je půda, tedy stav našeho srdce, pohledu na svět. Někdy jsme jako cesta ušlapaná množstvím hluků a starostí. Slovo se nás ani nestihne dotknout, protože naše pozornost okamžitě uteče jinam. Člověk si dnes těžko uchovává ticho, jenže bez ticha není možné slyšet Boha. Jindy jsme jako kamenitá půda. Natchneme se rychle, ale stejně rychle nadšení zmizí. Dnešní doba totiž přeje okamžitým emocím a rychlým změnám. Všechno musí být hned. Jenže víra potřebuje čas pro kořeny. Potřebuje věrnost i ve chvílích, kdy člověk nic necítí. A pak je tuto trní, starosti světa a vábení bohatství. A možná právě to Ježíšovo slovo dnes zasahuje nejvíc. Vím, že mi teď můžete říct, že sotva vycházíte se všemi nutnými výdaji za měsíc. A přesto, kolik lidí je pohlceno tlakem peněz nebo porovnávání s ostatními? Starosti a honba za stále větším pohodlím někdy zadusí to nejpodstatnější. Dobrou půdou je člověk otevřený, ten, který dovolí Bohu vstoupit do svého života. Který nejen poslouchá, ale snaží se podle evangelia žít v obyčejnosti každého dne, jak sám dokáže, se vším, co přináší, v dobrém i zlém. Jde o malé věci, umět naslouchat, být trpělivý, odpustit, zastavit se, věnovat čas druhému člověku, nestratit naději a nenechat si srdce úplně zahltit světem. Ono semínko roste tiše. A stejně tak roste i Boží působení v člověku. Často pomalu, nenápadně, skrytě. Ale tam, kde člověk Bohu otevře své nitro, může časem vyrůst něco krásného a užitečného pro druhé. A tak se dnes zamysleme. Jakou půdou je to naše srdce?

0: Z Brna z Proglasu přejeme dobré poledne, milí. Dnes vrcholí pouť poutníků ze 6 směrů do svatyně Božího milosrdenství. A tak dnes zdravíme do všech měst a míst, odkud se poutníci do Slavkovic vydali. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
3: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
3: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
3: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
3: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci, odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
3: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Šarbeli Makulúfe,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

12 hodin 4 minuty na Radiu Proglas začíná hudební siesta. Dnes se můžete těšit na 3 různé autory, ale hned 4 díla. Takže pojďme postupně. Začneme skladbou, možná netradičně, ale mě to těší jako sportovního, fotbalového, hokejového, tenisového fanouška, že také Bohuslav Martinů se nechal inspirovat fotbalovým zápasem, konkrétně tím, že složil skladbu Halftime, česky tedy poločas, v roce 1924. No a my ji uslyšíme v podání Státní filharmonie Brno. Dirigentem bude Petr Vronský.

Hned na začátku dnešní hudební siesty dozněl poločas, tedy anglicky halftime z roku 1924. Skladba inspirovaná fotbalovým zápasem od Bohuslava Martinů. Slyšeli jsme ji v podání Státní filharmonie Brno, dirigoval Petr Vronský. Druhou ze čtyř skladeb dnešní hudební siesty obstará koncertino pro klavír, dvoje housle, violu, klarinet, lesní roh, fagot, Leoše Janáčka. Na klavír bude hrát Rudolf Firkušný, Českou filharmonii diriguje legendární Václav Neumann.

Doznělo koncertino pro klavír, dvojhousle, violu, klarinet, lesní roh, fagot Leoše Janáčka. Na klavír hrál Rudolf Firkušný, Českou filharmonii dirigoval Václav Neumann. Dvě ze čtyř skladeb už máme v rámci hudební siesty na Radiu Proglas za sebou, ale pro úspěch Leoš Janáček se nám objeví ještě jednou, tentokrát v krátkém tanci, v konkrétně srbském tanci. Brněnskou filharmonii bude tentokrát dirigovat František Jílek.

Tak to byl krátký srbský tanec Leoše Janáčka v podání brněnské filharmonie, kterou dirigoval František Jílek. No a na závěr čtvrtá poslední část, ta nejdelší. Má název Vyletěl páv, jedná se o variaci z roku 1938 až 39. Autorem je Zoltán Kodály. No a my uslyšíme Státní filharmonii Brno, kterou bude dirigovat José Serebrier

0: Na závěr dnešní hudební siesty jsme slyšeli variaci na maďarskou lidovou píseň Vyletěl páv z roku 1938 až 39 Zoltána Kodályho. Státní filharmonii Brno dirigoval José Serebrie. Blíží se 13. hodina na Radiu Proglas, zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. A Čína na svůj sankční seznam přidala dalších 14 subjektů z Evropské unie, je mezi nimi i česká firma Tatra Trax. A ode dneška platí nová americká cla, Spojené státy je zdůvodňují bojem proti nucené práci. Zprávy a Martin Matějka. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
4: Její výše se vrátila na původních 9,95 Kč haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
3: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trax vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík proti ruských sankcí. Unie do něj zařadila 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Spojené státy mění zdůvodnění své celní politiky. Dnes od půlnoci zavedly nová cla na dovoz z 60 zemí. Washington je poprvé vysvětluje jako boj proti nucené práci, nikoli jako ochranu domácího trhu. Cla mají dvě sazby, 10 a 12,5%. Podle amerického obchodního zmocněnce Jamesa Greena to závisí právě na tom, jak země zákaz nucené práce vymáhají.
5: Greer prohlásil, že Amerika má zákaz dovozu zboží z nucené práce téměř 100 let a přísně ho vymáhá. Podle jeho slov je na čase, aby to samé dělali i její obchodní partneři. Země, které zákaz nucených prací vymáhají, dostanou mírnější sazbu. Tu má například Evropská unie, Kanada nebo Mexiko. Naopak více na clech zaplatí koncoví spotřebitelé v Japonsku či Jižní Koreji. Nová cla pokrývají 99% amerického dovozu a nahrazují plošné 10% clo, které v noci vypršelo. Dovozci už ale avizují žaloby. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Ukrajinci pokračují v cílených vzdušných útocích na velkosklady ruského internetového obchodu Wildberries. Na místech dopadů dronů vypukly velké požáry.
6: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly podle záběrů z ruských sociálních sítí dvě logistická centra u ruského Petrohradu a jedno v Simferopolu na anektovaném Krymu. Z velkoskladů stoupají sloupy hustého černého kouře. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zlikvidovala 571 ukrajinských nepilotovaných letadel. Tyto údaje ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusko v noci a dopoledne znovu zaútočilo na ukrajinské přístavy v Oděské oblasti. A to jak klasickými šahídy, tak i kříženci mezi raketami a drony. Rozsah škod zatím není známý. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo, uvedl to generální ředitel správy železnice Tomáš Tot na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové zpomalíte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 23. a půl kilometr, tam se srazila dvě osobní auta. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Mělník. Na 11. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 7,5 kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se pouze levým pruhem a zdržení je asi 20 minut. A na pražském okruhu z letiště ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne převládá oblačno až polojasno na východě s lokálními přeháňkami a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad, jak to...
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Nevcházej něžně, píseň, kterou zpíval Roman Hampacher. Pojďme se podívat, co jsme pro vás nachystali na dnešní večer a podvečer. Čtyři tipy. V 17.10 budeme v pořadu před kostelem pokračovat v prohlídce baziliky Navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. V současnosti je toto místo cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdcem farnosti. Tamní průvodce Antonín Janíška představuje krásy tohoto místa a to vše poutavou a zábavnou formou. 12 původních skladeb a jeden bonus z dílny Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra obsahuje album Ostraka, které loni v dubnu vydal zpěvák Michal Prokop se skupinou Framus Five. Žánrově se písně pohybují na škále od bluesového písničkářství s foukací harmonikou přes syrové jižanské kytarové pasáže až po dramatické pasáže s doprovodem varhan. Nechybí charakteristické housle nebo dechové nástroje. Slovo ostraka označovalo ve starověkém Řecku střep nádoby, který se používal při lidovém hlasování, takzvaném ostrakismu, kdy bylo možné vypovědět občana z města na 10 let. O albu bude Michal Prokop hovořit v pořadu Jak se vám líbí od 7:45 večer. Ve 20:15 budeme v cyklu Dotýkání světla pokračovat v rozhovorech s docentem Karlem Sládkem o křesťanské teologii. Tématem pořadu bude tentokrát duchovní doprovázení a zásady dobrého duchovního vedení. V Mongolsku působí mezinárodní salesiánská misie, jejímž členem je i pater Jaroslav Vracovský z Česka. Proč se stal misionářem právě v této zemi? Jaká je situace křesťanství a především katolické misie v Mongolsku? To prozradil v rozhovoru, který s ním připravil Pavel Smolek v roce 2023 a který reflektuje i přírodní zajímavosti a krásy této středoasijské země. Poslechnout si ho můžete v pořadu Na stole je téma ve 22:30.

0: Na vodě Xindl X ze stejnojmenného televizního seriálu. Oprava takzvaného šikmého kostela ve Staré Karviné je u konce. Dokončena byla nejen obnova fasády, ale především výměna střešní krytiny. Podrobnosti zjišťoval náš ostravský redaktor Antonín Žolnerčík.
1: Kostel svatého Petra z Alcantary zůstal stát jako poslední svědek zaniklého města. Nová pokrývka střechy se liší nejen barvou, ale i materiálem. Eternit nahradila střešní taška zvaná bobrovka. Šikmému kostelu se tak vrátila původní barevná kombinace šedobílé fasády a červené střechy, tak jak ji v minulosti vídali naši předkové.
0: Až do konce října zde probíhají komentované prohlídky, a to vždy v pátek, sobotu a neděli v době od 10 do 18 hodin. Rezervace předem není nutná.

0: Velký hit, Cena novinářů a Cena diváků na Bratislavské Lyře 1984. Kristýnka Iba spí, zpíval Peter Nať za doprovodu skupiny Indigo a vokální skupiny Trend a také smyčcového orchestru z alba přímo Petra Nadě. Studenti Pražského českého vysokého učení technického budou moci absolvovat praktickou část výuky na projektech v jihočeském klášteře Vyšší Brod. Spolupráce zároveň přispěje k obnově areálu, kde působí jediná mužská cisterciácká komunita u nás. Po dobu spolupráce upřesnil proglasu převor kláštera pater Justin Berka.
1: Je to vzájemná pomoc. Oni se tady naučili něco. Ten klášter je z velké části ještě zdevastovaný. Už je to hotové dost, ale přesto potřebují opravu. A oni nám budou pomáhat v tom projektování, opravách. Takové kampusy v létě si můžou udělat v těch ubytovacích prostorách. Ta spolupráce bude probíhat v tom, že teďko budeme mít zasedání. My jim načrtneme naše potřeby při obnově kláštera. A oni si to všechno projdou a zároveň vytvoří projekty, plány na tu obnovu praktickou. Bude to spíš projektová práce a tím budou poznávat i tady tu naši architekturu od gotiky až po secesi a budou mít možnost se naučit obnovovat to, co bylo zničené.
0: Sdělil převor kláštera pater Justin Berka. Připojil také prvky, které zatím na svou opravu čekají.
1: Dost už je hotovo, kostel zaplať pánbu a ubytovací prostory a hospodářské zčásti, ale teď nám leží na srdci obnova toho klášterního pivovaru z roku 1367, který jsme dostali bohužel tak zdevastovaný naspátek od státu. Je to nádherná technická stavba. Potom teď obnovujeme takzvanou soudní budovu, to je bývalá prelatura, barokní nádherné fresky, to se také obnovuje. No a potom dále ještě, jak tady máme ty usedlosti kolem kláštera, hospodářské. To jsou také krásné barokní stavby, bohužel úplně zdevastované státem. A to chceme všechno postupně obnovovat a to nám hodně pomůže, když nám právě vypracují plány, projekty a to je veliká pomoc.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí, sukni zvedáš jak

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Nepletem si souci s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

0: Cukr a sůl, tak se jmenovala píseň Aleše Petržely. V Pasohlávkách na Brněnsku se včera 23.7. otevřelo sanatorium Pálava. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. První přijme v září. K dispozici budou mít léčebný bazén nebo stroje k procvičování chůze. Sanatorium využije i silně mineralizovanou vodu. Možnosti vodoléčby představil ředitel Antonín Vodák.
1: Tady vidíte právě napuštěný v té vaně ten sirný pramen. Ku podivu není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. Čtyři vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu a tam na konci už jsou jenom výřivky, které pracují s běžnou pitnou vodou.
0: Stavba sanatoria trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí psychologové či logopedi nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči uhradí zdravotní pojišťovna. Žádosti o péči začne sanatorium přijímat 17. srpna.

Milostná píseň o vztahu od skupiny Epidemie s dvěma Y psáno opravdu. Zpíval Mirek Vlasák, Lucie Vlasáková, Honza Přeslička, na kytaru hrál Josef Štěpánek, na bicí David Lanštov a píseň měla název Kristýna, protože ty mají dneska svátek, takže možná byla právě i pro ně.

Ona to ví, tak se jmenovala píseň, kterou zpíval Michal Horák za doprovodu skupiny Vypsaná Fixa, single z letošního roku. Je pátek 24. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku svaté Kristýny Belgické, osiřelé pastýřky, později kajícnice s mystickou zkušeností. Zemřela u benediktínek v tento den 1224 právě před 800 roky. Stala se ochránkyní hříšníků, přímluvkyní v zoufalých situacích a za pokojnou smrt. Je patronkou lidí duševně nemocných a s mentálním postižením a těch, kteří se o ně starají. Přímluvkyní psychiatrů a terapeutů. Církev dnes zároveň ukazuje na jednoho z nejváženějších mužů víry na Blízkém východě, maronického katolíka Sharbela Mahloufa, libanonského kněze a poustevníka, askety, dobrovolné oběti za obrácení světa k Bohu. Skonal o Vánocích 1898, brzy ho uctívali i muslimové. Svatý Sharbel bývá počítán mezi největší divotvůrce 19. století.

Další singl z letošního roku Dorota Nwotová a Krása Mota. Autobiografická píseň na téma strachu ze smrti, nemoci a existenciální úzkosti. Právě před 35 lety opustil tento svět americký spisovatel polského židovského původu Isaac Bashevis Singer, nositel Nobelovy ceny. Psal v hebrejštině a převážně v jidiš. Uvažoval, Bůh je spisovatel a náš svět je jeho román. Z řady jeho románů a novel vzpomeňme alespoň tři. Kejklíř z Lublinu, Kajícník, Láska a vyhnanství. Časné dětství autor prožil v čistě židovské a aškenázské komunitě počátku minulého století na území nynější Haliče a Varšavy. Jak na tu dobu vzpomínal, otec nenosil čepice jako ostatní židé, ale černý sametový klobouk. Nenosil vysoké boty, ale kotníkové. Nebyl kupec ani majitel obchodu, ale celý den zůstával v pracovně, studoval tlusté knihy a psal malá písmenka do poznámkového sešitku. Jednou, když jsem se ho zeptal, co píše, odvětil komentáře. A když jsem se ho zeptal, co jsou komentáře, odpověděl, Tóra je bezedná a ti studuješ, jak dlouho chceš, nikdy ji úplně neporozumíš. Čím hlouběji pronikáš, tím víc odkrýváš pokladů. Bez Tóry by svět neexistoval. Z písmeny Tóry Bůh stvořil nebe a zemi. Usilovně jsem o těch slovech přemýšlel.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali

Stal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně. Našli cíl, našli směr,

Single z letošního roku na text Michala Horáčka Ukázal na mě o povoláním apoštola Matouše zpíval Ivo Viktorín. 47. narozeniny dnes slaví jezuita pater Petr Hruška, farní vikář v Praze u nejsvětějšího Salvátora, kaplan akademické farnosti a vysokoškolského katolického hnutí Praha. 55. slaví emeritní děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, církevní historička a duchovní Kamila Veverková. 63. narozeniny slaví farář ve farnosti u katedrály svatých Víta Václava a Vojtěcha v Praze a sídelní kanovník metropolitní kapituly Milan Hanuš, děkan královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském a soudce metropolitního církevního soudu, donedávna kaplan poslanecké sněmovny. 67 let se dožívá spoluzakladatelka a bývalá dlouholetá ředitelka brněnského sdružení Na počátku Eva Vondráková. Stejně tak salesián v domě Ignáce Stuchlého ve Frištáku na Zlínsku pater Josef Glogar. Svátek má, jak už jsme dnes říkali, Kristýna, oblíbené jméno z řečtiny, znamená křesťanka. Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová, která nachystala, jestli dobře počítám, ještě dalších 6 takových kratších vstupů do dalšího proudu písní. Tak něco stihneme ještě teď před 14. hodinou a zbytek určitě do hodiny 16.

píseň na smutné téma únosu ukrajinských dětí do Ruska. Who am I, tedy kdo jsem já? Kanadsko-ukrajinská skupina, která si říká Daughters of Donbas. Pod dohledem vězeňské stráže roku 1951 v brněnské nemocnici podlehl rakovině pater Václav Celestin Schulz, provinciál milosrdných bratří a převor kláštera v Praze na Františku, oběť komunismu. Od jara 1941 až do konce druhé světové války trpěl v nacistických vězeních a koncentračních táborech na Pankráci, v Terezíně a v Dachau. Od jeho narození uplynulo právě 135 let.

Opět single z letošního roku, osobní vzpomínka na zemřelého blízkého přítele. Píseň s názvem Kocour od skupiny Moonchai. Na kytaru hrál Martin Kišperský, nebo možná na basu, a Pavel Koudelka na bicí. Před 90 lety zemřel tanečník a baletní mistr Otakar Bartík. S Emou Destinovou se zasloužil o první uvedení Smetanovy Prodané nevěsty v newyorské metropolitní opeře. Rovněž před 90 lety španělští milicionáři vyvedli z řeholního domu nedaleko Madridu a v parku zastřelili 7 misionářů, oblátů a jednoho laika, otce rodiny a předáka katolických dělnických odborů.

o zoufalství vězňů, kteří čekají na záchranu. Z píseň The Sad Camp van Treuriken Lager v podání Jiddisch Glory zpívala Alice Zawadzky, tedy Smutný tábor, název písně v češtině.

0: Máme 2 minuty po 14. hodině. Posloucháte vysílání Radia Proglas. Hezké odpoledne vám přeje Milan Čoba. No a máme připraveno odpolední hudební kompas. Vladimír Merta, který letos v lednu oslavil 80. narozeniny, patří k nejvýraznějším osobnostem české písničkářské scény. Jeho tvorba je dlouhodobě spojená s poezií, improvizací a osobitým pohledem na svět, který často zachycuje spíše v náznacích a obrazech než v jednoznačných sděleních. V posledních letech mu vycházela série sólových studiových alb pod společným názvem Nejisté jistoty. A my si dnes představíme její 5. díl nazvaný Nebe nepočká. Na úvod to bude píseň Soudili mámu hudbu, inspirovanou procesy se skupinou The Plastic People of the Universe v 70. letech minulého století.
1: Soudili mámu hudbu za to, že hrála a ona mlčky stála tichá a bezradná. Dětinská paměť konzervatoristů

Posloucháme Vladimíra Mertu a ukázky z alba Nebe nepočká. To vyšlo jako pátý a zároveň závěrečný díl řady soulových nahrávek z posledních let s názvem Nejisté jistoty. Celá série byla otevřeným autorským projektem, ve kterém se Merta vrací ke svému typickému způsobu práce. Kombinuje nové písně s návraty k dřívějším motivům, pracuje s fragmenty textů a nechává velký prostor spontánnosti a improvizaci. Přemýšlí o životě, víře, pochybnostech i plynutí času a klade si otázku, zda lze vůbec dospět k pevným jistotám. Sám své skladby někdy označuje jako pro-songy, tedy spíše záznamy vnitřního dialogu než hotové definitivní výpovědi. Mertovy texty patří k nejnáročnějším v české písničkářské tvorbě. Nepracují s jednoduchými příběhy ani s prvoplánovými sděleními, ale vrství obrazy, symboly a myšlenky, které odhalují svůj význam postupně. Každý další poslech tak může přinést nový pohled na jejich obsah. Také 11 skladeb na novém albu vybízí k soustředěnému poslechu a trpělivému objevování jednotlivých vrstev. Následující skladba Miss Anarchie je kritickou výpovědí o české společnosti po roce 1989. Následovat bude titulní píseň alba Nebe nepočká. Také v ní se objeví motiv provinčnosti současné české společnosti.

kašleme na ně. Honíš se marně, štěstí ti uteče, plazíš se po

z Evropy, staromódní skanzen. Národ tě uvědomělý, nikdo o ničem nic neví. Sbíráme potají podpisy, rejpáme prstičky v zemi.

jak si na ruby, na nic a na dluh. Jsme ve vesmíru sami, divní ufoni.

zítra se to jistě změní. Možná přijde i kouzelník, házíme si českou korunu.

kravaty o prátku. Můh možná snad, ale já už nepočkám. Stáhnu si sám z nebe, čeho se nedočkám. Můh možná snad.

Poslouchali jsme Vladimíra Mertu z jeho nového alba Nebe nepočká. V srpnu bude hrát v Rožnově pod Radhoštěm na festivalu Valašské folkrokování polská skupina Orchestra Świętego Mikołaja. Budeme se jí věnovat v hudebním kompasu v pondělí ráno a v pondělí odpoledne si představíme dánskou instrumentální skupinu Basko. Hudební kompas pro vás chystá náš hudební redaktor Milan Tesař a na teď nachystal píseň od skupiny My tři tečka a vy, tedy My trojka tečka a vy, tak se to píše, ale čte se to tedy My tři a vy. A píseň má název Druhá strana všeho. No, budou tam zpívat, že za druhou stranu všeho snad čeká klid a vysvobození. Tak si to poslechněme.

Brněnská zpěvačka, herečka, autorka Terezie Sters vydala letos v lednu své první album Hlubiny. 10 komorně laděných skladeb, mezi nimiž jsou i 3 zhudebněné básně, vyrůstá z osobních prožitků, hledání naděje i touhy potichu a opravdovosti v uspěchaném světě. Na nahrávce spolupracovali producenti Vilém Vosáhlo a Roman Neverlý, kteří citlivými aranžemi podtrhli intimní charakter autorských písní. No a my jsme z tohoto alba slyšeli píseň Kde tě mám?

Hráli jsme si z alba World Road Trip, kde hrají a zpívají různí interpreti. A tohle byla konkrétně skupina z kanadského Montrealu, která si říká Zalam Kao, a jejich píseň ve francouzštině Tu pour toi, tedy česky Všechno pro tebe. No, Všechno pro vás vysíláme také na Radiu Proglas, takže teď krátce po půl třetí vás pozvu ke pozvánkám a zprávám, které máme pro vás nachystané až do 16. hodiny, tak vás nalákám na to, kam se vlastně vypravíme. Bude to Kunín na Novojičínsku, potom Plzeň, zamíříme také do Brna, do Modletína na Havlíčkobrodsko, do Latců na Slovensko. No a pak si také něco řekneme ještě jednou o Brně, ale týká se to celého Česka. No a na závěr pak ještě zavítáme také do Uherského Hradiště, respektive související zprávou s Uherským Hradištěm. No tak se máte na co těšit, tak pojďme dál na další píseň.

0: Americký písničkář Zach Bryan zpíval ze svého alba píseň Holy Roller, tedy česky Svatý válec, duet se Sierou Ferrell. Slíbili jsme Kunín, no na Novojičínsku, tak pojďme přímo tam. Výstava klobouků, jejíž majiteli byli představitelé našich předních šlechtických rodů, probíhá v prostorách zámku ve zmiňovaném Kuníně na Novojičínsku. O záchranu těchto unikátních exponátů se v minulosti zasloužilo především Muzeum Novojičínska. Až do roku 1989 však nebyla možnost je vystavit.
1: Na zámku uvidíte kolem 150 pokrývek hlav rodin, které velice důvěrně známe z populárního seriálu Modrá krev, takže zde uvidíme klobouky nejen rodiny Kinských, ale také třeba Šternberků, Žerotínů, Metternichů, Waldsteinů. Nejvíce jsme pyšní na klobouky slavné rodiny Harachů, neboť byli to Harachové, kteří postavili náš kunínský zámek a tyto klobouky pocházejí ze zámku ve Velkém Meziříčí.
0: Upřesnil na Proglasu kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík. Výstava potrvá do konce října. Co bude hned? To bude skupina z Brna. Ta si říká Vehyba, psáno s velkým V, H a B, protože to budou asi první dvě písmenka vždycky tří křestních jmen, předpokládám. No a jednou z nich je právě Veronika Bartošová, která bude zpívat píseň Obzor.

0: portugalská zpěvačka Miranda píseň Cacileiro. Začínají plzeňské filmové večery. Ode dneška 24. července nabídnou projekce 16 filmů na různých místech, třeba v muzeu v přírodě, galerii, pivovarech, kavárně i v restauraci, mimo stereotyp uzavřených sálů. V galerii města Plzně se bude hned úvodní večer promítat francouzská drama, komedie Barvy času o cestě do minulosti do Paříže roku 1895.
1: My se snažíme o co největší rozmanitost jednak míst a jednak té dramaturgie, kterou dáváme tak, aby konvenovala s těmi jednotlivými místy, a zároveň se snažíme nedávat filmy, které tady proběhnou všema dalšíma letňákama nebo který už byly ve všech možných kinech, ale aby to byly opravdu filmy, které jsou co nejnovější. Takže jsou to filmy, které buď opravdu jsou staré pár týdnů nebo maximálně pár měsíců, když mluvíme o těch českých filmech.
0: Sdělila pro Glasu šéfka přehlídky Eva Veruňková-Košařová. No a teď nám píseň Vincent s podtitulem Saint Rémy zaspívá Eva Mišíková společně se skupinou E plus Mauzy. Na kytaru doprovází Maťo Mišík a Jaroslav Olin Nejeschleba bude hrát na čelo.

0: To byla Jana P.S. Píseň Nic nás nepřipomíná. 29. ročník F scény dnes 24. července končí v Brně v amfiteátru Biskupského dvora. Oba festivalové večery pod širým nebem věnuje pořádající folklorní sdružení Jánošík dětskému hospici. Na co se diváci mohou těšit, sdělila Helena Brzobohatá z Jánošíka.
1: Autorský pořad Jana Rokity mladšího v podání nadžánrového uskupení Ensemble Flair a pěvecké skupiny Blaženky v pořadu Od pramenů k moři, který má posluchači a divákovi představit stylovou různorodost a bohatství lidového zpěvu a muziky z oblasti východní Moravy a Slovenska. Zároveň má být i výpovědí o autenticitě, kráse a hodnotě folkloru střední a jihovýchodní Evropy a o jeho mimořádném pěveckém hudebním i tanečním odkazu. Tento jedinečný koncert navazuje na valašský folklorní odkaz Jana Rokity seniora, tóny opředenou poezii Petra Bezruče nebo Josefa Kaluse, peskné balady, temperament balkánských rytmů, ale dá divákům mnohem víc. Musím ale také zdůraznit, jako každý rok bude část výtěžku našich folklorních večerů věnována Domu pro Julii, který zajišťuje dětem, dospívajícím a mladým dospělým s život ohrožujícím onemocněním laskavou a odbornou péči zaměřenou na kvalitu života.
0: Řekla nám před zahájením brněnské F-scény Helena Brzobohatá z folklorního sdružení Jánošík. Radio Proglas je léta mediálním partnerem přehlídky. Vstupenky na dnešní koncert ještě jsou.

0: Na Radiu Proglas zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin posloucháte Odpolední Plus. Dnes je pátek 24. července a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jakým tématům se budeme podrobně věnovat? V kauze kolem domobranecké skupiny nazvané Českoslovenští vojáci v záloze za mír soud uděloval podmínky. Jak to u soudu dnes vypadalo a proč se udělovaly pouze podmínky? Stovky hasičů, vojáci i hasící letadla bojují s obřím požárem na západě Francie. Kde je situace nejhorší a jak pokračuje evakuace obyvatel? A předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura lobuje za větší ekonomickou spolupráci Česka s Čínou. Jak ale vnímá spolupráci Česka s Tajvanem. I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
3: Nová americká cla na evropské zboží jsou podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové pro 27 nepříjemným překvapením. Uvedla to v reakci na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa ze čtvrtečního večera. A kvůli údajně nedostatečnému potírání nucené práce Spojené státy uvalily na další země cla ve výši 12,5%, na zboží z Evropské unie pak ve výši 10%.
4: Kalasová argumenty o nucené práci odmítla. V porovnání se Spojenými státy mají podle ní země Evropské unie velmi dobré pracovní podmínky. Mluvčí Evropské komise Olaf Gill se vyjádřil vstřícněji. Nová cla podle něho odpovídají loni uzavřené obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Unijní exekutiva podle něho očekává od Spojených států dodržování této dohody. Zdůraznil, že to je nezbytné pro předvídatelnost a stabilitu obchodu. Vztahů. Z Bruselu Tenka Trachtová, Český rozhlas.
3: Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost, dostal také roční podmínku. A podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní dva obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na státní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný a téma podrobně rozebereme v Odpoledním plusu hned po zprávách. Íránská armáda informovala o útocích na americké vojáky v Bahrajnu a Jordánsku. Údery přišly poté, co americké síly 13. noc v řadě útočily na cíle v Íránu. Tamní protivzdušná obrana podle médií zasahovala i nad Teheránem.
5: Při útoku v okolí iránského města Ahváz zahynuli podle místních úřadů 4 lidi a 5 dalších bylo zraněno. Agentura AFP se odvolává na guvernéra jihozápadní provincie Chuzestán, ve které město leží. Velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že údery zasáhly iránská vojenská velitelská střediska, komunikační sítě, objekty pro kontrolu pobřeží a námořní kapacity. Podle Američanů je cílem úderu zničit iránské vojenské kapacity, které mohou ohrožovat plavbu Hormuz. Průlivu. V uplynulých dnech ale úžinou proplouvá nejnižší počet lodí za poslední týdny. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzské úřady nařídily kvůli lesnímu požáru evakuaci celého poloostrova Cap Ferret. Požár v turistické oblasti západně od Bordeaux se oproti večeru rychle roztířil. Spálil už území o velikosti Plzně.
6: Z poloostrova Cap Ferret se stovky lidí, včetně mnoha rekreantů, dostávají na lodích. Dosud se z oblasti evakuovalo asi 20 000 lidí.
7: Lidi jsme večeřeli, když jsme zahlédli plameny. Obloha zčervenala. Začalo to smrdět. Popel na autě, na karavanu, na stanu dětí.
6: Popsala Guardianu jedna z evakuovaných turistek. Z plameny západně od Bordeaux bojuje asi 800 hasičů. Další požár u města Biscarros jen asi 30 km jižněji vyhnal z domovů přes 23 000 lidí. V okolí Madridu vyhlásila španělská vláda stav nouze kvůli jednomu z největších požárů španělské historie, který se dál šíří. Premiér Pedro Sánchez vyzval k boji s klimatickou změnou. Ta zhoršila vlny veder, které v jižní Evropě usnadňují podmínky k šíření požárů. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje unijní sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z Hnutí ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. A prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
8: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
3: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že zapomněli registrovat. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl a spolku Dohled na dosah, který vede předseda Unie Kabát, stouply v minulém roce dotace od ministerstva nejvíce ze všech podpořených organizací. Zneužití postavení Kabát už dříve odmítl, další vyjádření neposkytl. Další informace přidáme v odpoledním plusu v této půlhodině. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
9: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
10: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
9: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
11: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
9: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli okrajových částí města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10-miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Problém zasáhl Hradečany v několika městských částech. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda Komise místní samosprávy Tomáš Benda.
12: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
3: Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Pražský okruh, tam následně počítejte s kolonou ve směnu na D1 od 24. kilometru k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je asi 40 minut. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem počítejte s kolonou na konci dálnice D8, fronta se táhne od 2. kilometru dál přes Cínoveckou až k omezení ve Kbelské. A postojíte také v Praze z druhé strany v Novopatské od z Pražského okruhu. Na Štěrboholské spojce se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Já ještě jsem zůstal dlužen píseň, kterou jsme neslyšeli úplně celou těsně před 15. hodinou. Jednalo se o píseň z Kolovrátku. Píseň Mariana Vargy, původně z alba Konvergencie. Zpívala Sisa Feher ze svého singlu z loňského roku. Na violončel doprovázel Josef Lupták a na klavír Vladislav Šarišský, na trubku Oskar Törerek.

Spirituál Quintet zpívala Irena Budweiserová a Zdenka Tichotová spirituál Kdo naplní nebe. Původně jsme avizovali na tuto dobu modlitbu korunky k Božímu milosrdenství, kterou jsme měli přinášet z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Tam se ale právě v tuto chvíli koná mše svatá venku mimo kostel, takže nejsme schopni ji přenášet ani modlitbu, ani tu mši svatou. Tak vás zveme v tuto chvíli k modlitbě litaní k Božímu milosrdenství.

0: Milí přátelé, dnes je ve Slavkovicích pouť k Božímu milosrdenství a my se dnes připojíme, a navíc je po 15. hodině, litaní k Božímu milosrdenství. Pokud byste měli knihu Matice Cyrilometodějské, která se jmenuje Litanie, tak si ji můžete nalistovat přibližně na straně 180. Ale jinak můžete s námi odpovídat to, co my budeme říkat také jako zvolání. Začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče,
0: smiluj se nad námi.
1: Bože, Synu, vykupiteli světa,
0: smiluj se nad námi.
1: Bože, Duchu Svatý,
0: smiluj se nad námi.
1: Bože, v Trojici jediný,
0: smiluj se nad námi. Milosrdenství Boží, nejvyšší vlastnosti Stvořitele,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží, nejvyšší dokonalosti Vykupitele,
1: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, bezedná lásko Ducha Posvětitele,
0: důvěřujeme ti.
1: Milosrdenství Boží, nepochopitelné tajemství,
0: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, výraze největší moci Páně,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží, které se zjevuješ ve stvoření nebeských duchů,
1: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, které nás z nicoty voláš k bytí,
0: důvěřujeme ti.
1: Milosrdenství Boží, které objímáš celý svět,
0: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, které nám daruješ nesmrtelný život,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží, které nás chráníš před zaslouženými tresty,
1: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, které nás pozvedáš z bídy hříchu,
0: důvěřujeme ti.
1: Milosrdenství Boží, které nám dáváš ospravedlnění ve vtěleném slově,
0: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, které vyvěráš z ran Kristových,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží, tryskající z nejsvětějšího srdce Ježíšova,
1: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, které s nám dalo nejsvětější Panu jako Matku milosrdenství,
0: důvěřujeme ti.
1: Milosrdenství Boží, zjevené v Božích tajemstvích,
0: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, projevené založením Všeobecné církve,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží v ustanovení sedmera svátostí,
1: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, které se projevuješ především ve svátosti křtu a pokání,
0: důvěřujeme ti.
1: Milosrdenství Boží, projevené ve svátosti oltářní a kněžství,
0: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží v našem povolání ke svaté víře,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží v obrácení hříšníků,
1: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží v posvěcování spravedlivých,
0: důvěřujeme ti.
1: Milosrdenství Boží ve zdokonalování bohabojných,
0: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží prameni pro nemocné a trpící,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží, ukojení strápených srdcí,
1: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, naděje zoufalých duší,
0: důvěřujeme ti.
1: Milosrdenství Boží, které provází všechny lidi stále a všude,
0: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, které nás předchází svými milostmi,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží, pokoj umírajících,
1: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, nebeská radosti vykoupených,
0: důvěřujeme ti.
1: Milosrdenství Boží, osvěžení a ulehčení duší v očistci,
0: důvěřujeme ti. Milosrdenství Boží, koruno všech svatých,
1: důvěřujeme ti.
0: Milosrdenství Boží, nevyčerpatelný zdroj zázraků,
1: důvěřujeme ti. Beránku Boží, který si projevil nejvyšší milosrdenství vykoupením světa na kříži,
0: smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který se milosrdně obětuješ za nás v každém mši svaté,
0: smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který z nevyčerpatelného milosrdenství zahlazuješ naše hříchy,
0: smiluj se nad námi. Milosrdenství Boží, nechť je nade všemi jeho díly.
1: Proto budu věčně chválit milosrdenství Pánovo.
0: Modleme se. Bože, tvé milosrdenství je bezedné a poklady dobroty nevyčerpatelné. Pohledni na nás laskavě a rozmnož v nás důvěru ve tvé milosrdenství, abychom se nikdy ani v největších těžkostech nepoddávali zoufalství, ale vždycky se s důvěrou odevzdávali do tvé vůle a souhlasili s ní, protože ona je milosrdenstvím samým. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, krále milosrdenství, který nám s tebou a Duchem Svatým projevuje milosrdenství na věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Děkujeme za tuto krátkou a velmi silnou modlitbu. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Nebeský vlak, tak se jmenovala píseň, kterou zpívala Jana Kociánová ze svého alba společně se skupinou CHF, takže dohromady vydali toto album. CHF znamená Close Harmony Friends. Na klavír hrál Milan Vidlák a dirigoval Mario Fančovič. Výroční modletínská pouť čeká tuto neděli 26. července vesničku v Železných horách u Chotěboře. Pořádá jí místní komunita Benediktus, domov a společenství lidí s mentálním znevýhodněním a lidí bez něj.
1: Začneme mši svatou v zahradě, celebruje monsignor Jan Paseka. Během odpoledne bude možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Z programu vás zveme na divadlo Já to jsem s pohádkou Otesánek, koncert Benebendu, Petang. Děti se můžou těšit na zajímavé dílny, kovářskou, dřevářskou, knihařskou, perníkářskou a také na malování na obličej. Užijete si tak relax zónu a slavnostní otevření naší letní kavárny.
0: Zve posluchače Proglasu za spolek Benediktus Radka Jindrová. Doplňme, že kapela Benebend je také inkluzivní. Hrají v ní umělci se zdravotním postižením.

0: Tomáš Najbrd, píseň Nebuď blout. Nejmladším poutním místem na Slovensku je Budkov se skalním sanktuáriem Božího milosrdenství ve Strážovských vrších v 765 metrech nad mořem s krásnými výhledy na Pováží. Pozvání na zítřejší pouť, tedy 25. července, vyřizuje po vlnách proglasu farář z přilehlých Ladců a rektor sanktuária Petr Holbička.
1: Chcete počas prázdnin prežiť jedinečný zážitok v kameňolome pri západe slnka v rámci večerov milosrdenstva na hore, tak príjmite od nás pozvanie do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov, obcov Ladce. Začneme adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá bude o 19.30. Pokračovať budeme o 8. večer hudobnoslovným pásmom Príbeh milosrdenstva v podaní Mestského komorného orchestra, Miešaného a mládežníckeho zboru Šemas Kysuckého Nového Mesta, katedrálneho zboru Trinitas v Žiline, a vyvrcholením celého večera budú chvály, piesne a modlitby s kapelou SP, ktorých môžete poznať z Godzone Tour. Tieto večery sme chceli vymyslieť preto, aby sme na naše pútne miesto pritiahli a pozvali zvlášť mladú generáciu, pretože oni majú radi romantiku, či už západ slnka, je to spojené aj trošku s turistikou, lebo tam treba výjsť hore na tú horu Budkov, asi kilometer a pol od parkoviska, čiže je to spojené trošku aj s prechádzkou. Sú tam nádherné výhľady odtiaľ, tak práve mladých sme chceli pozvať, aby prišli na takýto zaujímavý večer počas prázdnin. Ak chcete si bližšie pozrieť o našom pútnom mieste, tak na webovej stránke krizbudkov.sk.
0: Zve na zítřejší, tedy sobotní, večer milosrdenství na Budkov, nedaleko česko-slovenských hranic, pater Petr Holbička, farář z Ladců a rektor poutního sanktuária.
2: Ve středních Čechách a v Praze má proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
3: V západních Čechách má proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
2: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
3: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
2: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
3: Na Moravě proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Píseň mimo jiné o stárnutí s názvem Touláš se. Single z loňského roku Romana Dostála, na kytaru doprovázel Jiří Balcařík. Diecézní katechetické centrum v Brně se spolkem Spokojený senior přichází s projektem k Světovému dni prarodičů a seniorů, který na 26. července, tedy na neděli, ustanovil papež František. Takzvané vnoučecí vaření přiblíží Lucie Šankýříková z diecézního katechetického centra.
1: Zveme vás všechny na Světový den prarodičů a seniorů. Nese moto Nikdy na tebe nezapomenu, což je verš Izajáše, 39. kapitola 15. verš. Zveme vás, abyste si udělali vzájemně čas na sebe, prarodiče a vnoučata. Vytvořili jsme takovou metodiku, kde najdete různé recepty na jednoduchý oběd a dezert. Můžete taky využít mezigenerační kvíz. Můžete si zahrát hru něco ve smyslu plných rozhovorů, odpověď mi na otázku, kdy vlastně vnoučata se ptají a prarodiče odpovídají. Nebo si můžete vytvořit rodokmen společný a vnoučata můžou říkat, co po kom zdědili od babičky, od dědy, případně od rodičů. Nebo si můžete společně zaspívat písničky, které máte rádi, jak děti, tak seniori, a můžete společně obohacovat se navzájem. Vytvořili jsme ještě jmenovky na stůl pro vnoučata, aby mohli babičku a dědu vítat se vší parádou, a taky poukaz, kde můžou vlastně předat poukaz na slavnostní oběd pro své prarodiče. Zároveň můžete pojmout akci nejen jako v rámci rodiny, ale třeba i v rámci farnosti, a můžete pozvat seniory, kteří třeba nemají žádná vnoučata, a můžete udělat hromadnou akci. Cílem akce je, aby se prarodiče a vnoučata i rodiče setkali, prožili spolu nějaký čas a dozvěděli se více z jejich světů. V dnešním světě, který je plný individualismu a sociálních sítí, tak abychom trávili ten čas společně.
0: Vyzvala k účasti na projektu Vnoučecí vaření Lucie Šankýříková z diecézního katechetického centra v Brně.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Kristýna Šimegová a píseň Pod nohama pevná zem. Zmiňovali jsme, že v Uherském Hradišti zahajuje letní filmová škola. 52. ročník promítne vedle jiných snímky francouzsko-polského tvůrce Romana Polanského. Jednu z výročních cen Asociace českých filmových klubů převezme herec Jiří Lábus. Ředitel festivalu Jan Jílek doplňuje.
1: Pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kaiserovi, tak myslím, že dává smysl a je na nejvíc logické letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmografii, nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně i svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.

0: Veronika Hajníková a její titulní skladba alba Mezi nebem a ženou. Pokračuje generální kapitula řádu dominikánek. Sestry rozhodují o cestě kongregace během nadcházejících let. Dvoutýdenní kapitula se koná do 30. července. Proglas se ptal na její průběh. Odpovídají sestry Marie a Štěpánka.
1: Naše kapitula probíhá tak, že ji svoláváme jednou za 6 let. V tomto případě se jedná o řádnou kapitulu, tedy je kapitulu, na které volíme generální představenou a generální rádkyně. A tahle kapitula řeší nějaké dlouhodobější otázky, které se během těch 6 let ukážou v kongregaci, ale také naše touhy a směřování pro to následující 6 letí. Jinak je možné svolat ještě i mimořádnou kapitulu.

0: Shrnuli sestry dominikánky Marie a Štěpánka. Sdíleli také, jaká témata řeší a že zítra 25. července budou volit nové vedení kongregace.
1: Otázky pro tuhle kapitolu se týkají nejvíce společného života, co pro nás znamená, potom velikost komunit, změn života v různých velikostech komunit, potom také některé změny stanov ohledně praktických záležitostí řízení nebo ohledně toho, jakým způsobem se modlíme.
2: Řešíme také formaci, ekonomické věci, apoštolát.
1: A potom ještě věci, které nám připadnou důležité aspoň otevřít, ale neznamená to, že je musíme dověřit. Například, co pro nás důležité, co sestry potřebují od ostatních, co dělá řeholní život řeholním a podobně.
2: A budeme volit generální představenou a její radu, další 4 sestry, které budou zastupovat naši kongregaci v tom řízení, rozhodovat různé věci během následujícího 6 let.
1: Určitě oceníme, když se za nás lidi budou modlit, protože není jednoduché volit jednu sestru pro 6leté období jako generální představenou. Je to velká zodpovědnost ze strany jak sester, tak těch, které jsou zvoleny.
0: Vyzvali sestry Marie a Štěpánka. Generální kapitulu dominikánek nadále sledujeme i my na Proglasu.

Tak to zní píseň, která vychází z poetiky pouličního hraní. Měla název Ořechová čarodějnice a my jsme ji slyšeli v podání skupiny Moře dní. Zpíval Martin Hampl. Jednalo se o single z letošního roku. Je pátek 24. července 2026, podle katolického kalendáře památka svaté Kristiny Belgické, osiřelé pastýřky, kajícnice s mystickou zkušeností. Odešla v tento den roku 1224. Stala se patronkou hříšníků, přímluvkyní v zoufalých situacích a za pokojnou smrt. Je také ochránkyní lidí duševně nemocných a s mentálním postižením a těch, kteří se o ně starají. Patronkou psychiatrů a terapeutů. Církev dnes ukazuje i na jednoho z nejváženějších mužů víry na Blízkém východě, maronického katolíka svatého Šarbela Machloufa, libanonského kněze a poustevníka. Zemřel o Vánoce.

Vinohradcích 1898. Pod dohledem vězeňské stráže v brněnské nemocnici roku 1951 zemřel pater Václav Celestin Schulz, provinciál milosrdných bratří a převor kláštera v Praze na Františku, vězení nacismu a oběť komunismu. Od jeho narození uplynulo právě 135 let. Před 115 lety americká expedice archeologů z Yaleovy univerzity pod vedením Hirama Binghama objevila v Peru legendární ztracené město Inků Machu Picchu. Osmdesátiny by oslavil předloni zesnulý baletní mistr, choreograf a herec Vlastimil Harapes. 75. narozeniny by oslavila režisérka, scénáristka, dramaturgyně Kristýna Taberiová, spoluzakladatelka společnosti Člověk v tísni, matka šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberiho. Odešla roku 2023. Před 55 lety v Paříži skončila pozemská pouť nenápadného umělce s impozantní tvorbou malíře a ilustrátora Josefa Šímy. Na olympiádě v Montrealu před půl stoletím získali zlaté medaile dráhový cyklista Anton Tkáč, dráhový cyklista samozřejmě, a sportovní střelec Josef Panáček. Před 35 lety opustil tento svět americký spisovatel polského původu Isaac Bashevis Singer, píšící v hebrejštině a převážně v jidiš, nositel Nobelovy ceny. 5 let je na věčnosti zpěvák, herec a výtvarník František Segrádo. Svátek má Kristýna, oblíbené jméno z řečtiny znamená křesťanka.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

Píseň o existenciální reflexi Člověk v neznámém světě. Píseň s klavírem. Alba Osamělí písničkáři, 16 odstínů Dada. A tohle byla jedna z nich, tedy na tom albu logicky hrají různí interpreti. Toto byla Marka Míková a píseň Ale. 24. července 1952 Zátopkovi jako první manželé v dějinách zvítězili na jedné olympiádě. Emil získal v Helsinkách zlato v běhu na 5 kilometrů, Dana v hodu oštěpem. Před 55 lety v Paříži skončila pozemská pouť malíře a ilustrátora Josefa Šímy, nenápadného muže s impozantní tvorbou. Ve Francii žil bezmála půl století, v Československu byl po únoru 1948 dlouho odmítán a zamlčován. Jedinečné vitráže pro chrám svatého Jakuba v Remeši kvůli nemocnému srdci nedodělal.

Na olympiádě v Montrealu před 50 lety získali zlaté medaile dráhový cyklista Anton Tkáč a sportovní střelec Josef Panáček. Na dnešek připadá 77. výročí incidentu, který se zapsal do dějin protikomunistického odboje jako akce Jizerka, masakr skautů v Jizerských horách. 24. července 1949 režim brutálně zasáhl proti 7 stanujícím, kteří plánovali emigraci, bylo jim mezi 15 a 19 lety. Snad 300 ozbrojených příslušníků SNB je časně ráno na úbočí Vlašského hřebene obklíčili. Tomáše Hübnera a Jiřího Hábu na místě rozstříleli, ostatní zranili. Následovalo rozsáhlé zatýkání v Železném Brodě a okolí a v říjnu zmanipulovaný proces u státního soudu v Praze. Roberta Hofrichtera odsoudila totalitní justice do těžkého žaláře na 20 let. Další dva dostali po 10. 13 občanů, včetně dosud nezletilých chlapců, kteří skauty na útěku podporovali, si odpikalo až 8leté tresty v uranových dolech. Rodiče a příbuzní dvou zastřelených nedostali o smrti svých dětí žádnou zprávu. Těla mladíků sluhové režimu tajně pochovali na hřbitově v Hejnicích. Až po pádu komunismu byla přenesena do rodinných hrobů. Likvidovali skautské myšlenky i s jejich nositeli, vystihl před časem jeden z přeživších, Radomil Raja.

16 hodin a 3 minuty. Posloucháte vysílání Radia Proglas. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Milan Šoba. Budu se těšit na slyšenou opět v neděli, tedy za 2 dny od 11 hodin, respektive pak po Proglasu. No a dnešním zbytkem dne a také nocí vás bude provázet můj kolega Josef Javůrek, ale teď ještě předtím, než se on sám ujme slova, tak tu máme hudební pořad reprízu z roku 2022.

0: Dobrý den, milí posluchači. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat u dalšího vydání pořadu Oktáva. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Grafe. Tentokrát z koncertního studia Proglasu a mám zde vzácnou návštěvu, a to manžele Lucii Sedlákovou-Hůlovou a Martina Sedláka.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A oni nepřijeli sami jako české smyčcové duo, protože pod tímto názvem vystupujete, ale přivezli sebou také své dvě děti, a to dceru Magdalénu, která nám dnes zahraje společně s nimi také na housle, a syna Lukáše, který je po tatínkovi violončelista. Tak já myslím, že bude krásné, když dnešní program zahájíme rovnou hudbou. Takže v úvodu bychom si poslechli menuet od Josefa Suka. A já vám prozradím, že tuto skladbu Josef Suk napsal právě pro domácí muzicírování. Tak my se nyní budeme moci zaposlouchat, jak se u Sedlákových muzicíruje.

0: Milí posluchači, tok hudby na chvíli přerušíme, abychom se s dnešními interprety také více seznámili. Přede mnou nyní sedí rodina Sedláková, houslistka Lucie Sedláková, Hůlová, violončelista Martin Sedlák, co by rodiče, a mezi nimi jejich dvě krásné šikovné děti, dcera Magdalena a syn Lukáš. Tak co mi řeknete o vaší rodině? Já si myslím, že u vás se musí hrát na nějaký nástroj neustále od rána do večera. Jak to tak u vás vypadá ve všední den anebo o víkendu? Kdo si vezme slovo? Teď uvidíme, kdo bude první, kdo se chopí slova.
1: Tak je to velmi různé. Vypadá to tak, ale při běžném provozu školního roku vlastně se doma ani moc nepotkáváme. Takže přiznávám, že se cvičit nějaký program, co jsme tady teďka zahráli nebo ještě uslyšíte, tak není zas tak úplně jednoduché. A proto byla vlastně skvělá doba covidová, protože to jsme byli teda doma všichni. Někdy to bylo trošku už o nervy, protože jsme vlastně nejenom, že každý z nás musel se udržovat a cvičit, ale navíc jsme měli online výuku a vzhledem tomu, že obě děti chodí na hudební gymnázium, tak ta výuka online probíhala teda i včetně hry na hudební nástroje. A my s manželem učíme v hudební škole, takže my jsme také online učili. Takže potom z každého pokoje se linuly nejenom naše vlastní tóny, ale ještě i tóny těch našich žáčků a zase naopak u dětí jim do toho povídali jejich páni profesoři, takže bylo to teda opravdu velmi výživné.
0: To bylo těžké období. Já to mám doma tak jako podobné, takže vím, o čem hovoříte, ale je dobře, že takto s tím můžeme seznámit naše posluchače, aby si to představili, jaké to bylo přímo hudební šílenství. A jak to vidí děti? Jak jste to viděli vy? Jaké to bylo pro vás?
2: No, tak já začnu. Musím říct, že to bylo docela náročné, protože jak jsme vůbec nebyli ve škole mezi ostatními, tak nebyla moc motivace se nějak zdokonalovat, takže díky aspoň těm online hodinám s mým panem profesorem jsem cvičila, ale bylo to opravdu náročnější se do toho přinutit v podstatě, když jsme se nepotkávali s ostatními a nemělo to vlastně žádný cíl kam směřovat, protože koncerty v nedohlednu a tak.
0: Těžké období. A jak to vnímal Lukáš?
3: No tak já jsem i přes dobu covidovou jsem měl i nějaké soutěže, ale taky pro mě bylo těžké se nějak soustředit na cvičení, když jsem neslyšel spolužáky. Hlavně mám ve třídě 4 čelisty, další, kteří chodí na soutěže také. A když občas spolu hrajeme nějak, tak slyším, jak hrajou oni, takže mě to také motivuje.
0: Ale to takový motor, že?
3: No, ano.
0: Slyšet ty ostatní.
3: Ano, ale takhle jsem nikoho neslyšel, a takže jsem se musel zdokonalovat sám na sobě.
0: No a Lukáši, ty jsi zmínil, že se zúčastnil nějakých soutěží. Tak jak vypadaly soutěže v tomto období? To jsi natáčel doma, nahrávky, no, a pak se posílali. Jak to vypadalo?
3: Nenatáčel jsem je doma, ale většinou jsem měl nějaký sál. No tam jsme hráli jako všichni společně, ale měli jsme většinou nějaký sál, kde jsme natáčeli ty nahrávky a pak se to posílalo online.
0: Takže to byly všechno pouze online soutěže.
3: Ano.
0: No a jak to celé vidí tatínek?
4: No tak covidovou dobu vidím jako zajímavou zkušenost. Paradoxně vlastně, jak nebyly koncerty, tak první koncert, který jsme v covidové době hráli, byla právě příležitost pro tento rodinný ansámbl. Taky proto, že jsme vlastně, poněvadž jsme byli všichni doma, tak jsme byli schopni připravit nějaký program. Jinak, co se týče těch soutěží, které Lukáš absolvoval za tu dobu, tak dělat ty nahrávky byla opravdu veliká zábava.
0: To se z vašeho bytu zároveň stalo takové jako televizní studio.
4: No tak, protože mělo
0: tu nahrávku
4: to jedno...
0: připravit nějak, že jo, zřejmě se stříhat, aby se dala poslat.
4: No, samozřejmě v takové nahrávce se stříhat nedá, poněvadž to
0: musí
4: potom
0: to být
4: není
0: živě.
4: Fér
0: ano,
4: vůči
0: ano,
4: ostatním. Ale předcházelo tomu pochopitelně to několikrát nahrát, aby vůbec byla zpětná vazba pro to zdokonalení a aby taky trochu Lukáš věděl vlastně, co jsou hlavní úskalí při tom nahrávání, že je to přece jenom něco jiného, než hrát v koncertním sále se vším všudy. A já jsem v tom trošku spolupracoval i právě s hudebním gymnáziem, kde obě naše děti studují, takže jsem vlastně ty nahrávky realizoval i pro Lukášovy kolegy. Takže potom to třeba znamenalo, že když jsme posílali ty nahrávky těm jednotlivým uchazečům, tak jsme obsadili asi na 2 dny domácí internet. Což zase byla veliká nelibost teda našich dětí, ale museli to přežít.
0: Tak je vidět, že jste se nenudili. Já ještě vím, Lucie, že také vznikla nějaká velmi zajímavá nahrávka v tomto období.
1: No, tak to je moje osobní nahrávka, to je pravda, protože vlastně já jsem měla v plánu už předtím, než začal covid, že bych chtěla natáčet Bieberovy růžencové sonáty, ale vlastně ten covid tomu paradoxně přispěl, protože najednou jsem měla klid na tu přípravu, protože jsem byla doma, nikam se nesmělo a vlastně já jsem se mohla zabývat i, když to můžu to tady na této stanici říct otevřeně, i právě tou duchovní stránkou, protože ty růžencové sonáty jsou vlastně zhudebněním jednotlivých růžencových tajemství a mě najednou v té době, to bylo konkrétně tedy před Velikonocemi 2020, kdy se mi otevřely úplně jiné jako dimenze toho vnímání nejenom té hudby, ale právě toho všeho kolem. A musím říct, že vlastně toho vůbec nelituju, naopak, že ta nahrávka se pak teda uskutečnila, když se uvolnily zase na nějakou dobu ty restrikce v kostele v Horní Polici, kde jsou krásné taky varhany a to místo prostě bylo inspirativní. Takže já taky jsem jako tu dobu využila tímto způsobem.
0: Takže se podařilo tuto nahrávku uskutečnit s Jaroslavem Tůmou společně. Já se musím zeptat na jednu takovou věc, která mi vrtá hlavou. Když se u sedláků narodila prvorozená dcerka Magdalenka, tak hned bylo jasné, že bude houslistka po mamince? Narodila se s housličkami v kolébce? Jak to bylo předurčeno? A když se narodil potom syn, tak u toho bylo jasné, že musí být violončelista? A nebo jste si svoje nástroje vybrali sami? Jak to bylo? A nebo to vzniklo tak nějak přirozeně, že se o tom ani nemuselo přemýšlet?
2: Já jsem původně začala hrát na klavír, protože mě zaujalo, rodiče hrají v klavírním triu a zaujala mě klavíristka, vlastně nebo ten klavír. A tak se mi to zalíbilo, takže jsem začala hrát první na klavír. A vlastně mámě s dědou to bylo trošku asi jak líto, takže zkoušeli, jestli bych taky nechtěla housličky, jestli by se mi to nelíbilo. Tak jsem řekla, že dobře a zašla jsem na první hodinu k panu profesoru Klausovi a začala jsem teda hrát i na housle a měla jsem pak klavír s houslemi tak na půl, takže jsem se věnovala obojímu a teďka šly do popředí housle, rozhodla jsem se tak ve 4., 5. třídě, když jsem dělala přijímačky na hudební gymnázium, že ty housle budou pro mě hlavní a ten klavír jsem teda trochu opustila a teďka na ní hraju znovu, ale ne, zdaleka ne tolik, jak předtím, protože máme klavírní praktikum všichni povinné na gymnáziu, takže se tomu taky věnuju, ale no.
1: Já to trošku uvedu na pravou míru ještě s tím.
0: Tak jak to viděla dcera, jak to vidí maminka? Ne, to bude zajímavé.
1: Řekla to úplně správně.
0: A jak to vidí tatínek?
1: Řekla to úplně správně, ale byla tam ještě jedna taková praktická věc, že můj tatínek, když byl malý, začínal na housle, tak mu rodiče obstarali opravdu moc pěkný nástroj čtvrťové housličky a na ty jsem potom hrála já, když jsem tedy začínala na housle. No a ty housličky ten táta pořád schovával doma a těšil se, až tý madlence předá, a ona je prostě nechtěla.
0: Rodinná
1: tradice. A nám už to přišlo opravdu líto, takže jsme pak říkali, a opravdu na ně nechceš hrát? Takže ono to bylo takový trošku jako nátlak.
0: Takový nenápadný citový nátlak.
4: Já bych tomu jenom podotkl, že když se narodíte do rodiny, kde pradědeček je houslista, dědeček je houslista, maminka je houslistka, tak tam není úniku.
0: No a jak je to teda s tou violončelovou tradicí?
4: No já jsem měl to štěstí, že já jsem se sám narodil do sice muzikantský, ale amatérský muzikantský rodiny, takže tam vlastně byla taková ta tradice, že všichni hráli na ten klavír a bratr, který je starší než já, v době, kdy já jsem dělal přijímačky do hudebky, tak on už na ten klavír významně odpíral hrát a říkal, že všechno jenom ne klavír. A tenkrát tam přišla nová paní učitelka na violončelo a tak prostě se to tak jako nachomejtlo, že jsem skončil u violončela. Mám pocit, že maminka možná tenkrát úplně nevěděla, co violončelo je, ale byla ochotná se mnou do těch hodin chodit, takže jsem hrál na violončelo. Ale sám, když jsem potom teda byl v situaci, že Lukáš by mohl začít na něco hrát, tak jsem se strašně snažil to neovlivňovat. Samozřejmě, že je to naivní představa, když má logicky a přirozeně ten vzor, ale skutečně jsem jako se snažil mu neříkat, jako tak, kdy už začneš hrát na čelo. Tomu říkám teďka, když nechce cvičit, kdy začneš cvičit. Ale tenkrát to bylo skutečně jeho rozhodnutí, protože měl pocit, že by taky něco měl takového dělat, a takže to tak dopadlo.
0: A jak to vidí Lukáš? Souhlasí s tatínkem?
3: Souhlasím, ale ještě bych dodal, že rozhodně jsem si to vybral sám, ale taky mě k tomu hodně motivovala Majda, protože jsem viděl, že na něco hraje, a tak jsem taky na něco chtěl hrát, a to, že to zrovna violončelo, to nevím, jestli jsem se rozhodl sám, ale asi jo.
1: No tak byl tam taky jeden moment, kdy vlastně my s Martinem učíme ve stejné hudebce, jako právě učí i ta původní Martinova paní učitelka. A když tam za námi Lukášek přišel, co by asi pětiletý, tak paní učitelka nelenila a ukázala mu malinkaté, krásné, osminové čelíčko, a on si sedl a úplně, jako kdyby prostě k němu patřil, tak si ho potom pyšně odnesl domů na zádech a zkoušel tedy jako první nějaké tóny. A to ještě teda chodil do školky, a to musím to tady jako poznamenat, protože pro mě to je zážitek na dosmrti, který už se asi nikdy nezopakuje. Lukáš ještě to tak jako bavilo, nebo tak ho to zaujalo, že ještě než šel někdy v těch 8 hodin do školky, tak ještě předtím stihl cvičit, což už od té doby nějak nestíhá.
3: Tak to je trochu rozdílné, když teďkonc, když jdu na 8 do školy, tak vstávám v 6 ráno.
0: Je to jasné. V průběhu času se ty dispozice k tomu cvičení proměňují. Milí posluchači, pódium se nám přeskupilo a nyní máme na place již jen dva interprety, a to české smyčcové duo. V úvodu jejich dnešního koncertu se zaposloucháme do první části dua číslo 1 Bohuslava Martinů. Tady tato skladba byla napsána v roce 1927 v Paříži, vlastně docela krátce poté, co Martinů odešel z Prahy, a začal své další umělecké hledání v naprostém centru tehdejšího hudebního světa, kterým Paříž byla. A jak za chvíli sami uslyšíte, tak se mu to určitě začalo velmi záhy dařit. Byl inspirován vším novým, co v té době přicházelo. A tato skladba je skutečně pozoruhodná. Bohuslav Martinů, první věta z dua číslo 1 pro housle a violončelo.

0: končí první věta Dua pro housle a violončelo od Bohuslava Martinů, jeho skladby z roku 1927. Dnešní koncert je jakýmsi, řekl bych, průřezem českého smyčcového dua a proto zvolili, řekl bych, docela rozmanitý repertoár. My jako další skladbu si budeme moci vyslechnout tři kusy od skladatele Reinholda Gliera. Je to skladatel ukrajinského původu, narodil se v Kyjevě, ale jeho kořeny jsou trošku složitější, někde se uvádí, že jsou německo-polské, on potom své jméno pofrancouštil, takže se často domnívali lidé, že pocházel někde z Belgie nebo z francouzsky mluvících oblastí. Nicméně byl to velký skladatel přelomu 19. 20. století, který má také vazbu k české hudbě, jestli se nemýlím. On byl vynikajícím houslistou a tuším, že v Kyjevě studoval právě u našeho Otakara Ševčíka, významného houslového pedagoga, a poté také v Moskvě u Jana Hřímalého, což byl další z velkých českých houslistů působící v této oblasti, kterému dokonce Pjotr Ilič Čajkovský věnoval své smyčcové kvartety. Takže to propojení české a tady této tradice je zde velké. Vy nám dnes zahrajete tři části z jeho krátkých kusů opus 39 pro housle a violončelo a vybrali jste tuším preludium,
1: ukolébavku a kanzonetu.
0: A kanzonetu.
1: Takže kdyby náhodou jste po té druhé části se pohroužili do spánku, tak je to v pořádku.

0: Milí posluchači, studio Proglasu rozeznívá české smyčcové duo svými krásnými tóny. My jsme nyní doposlechli tři části z krátkých kusů Reinholda Gliera. Jaká bude další skladba, kterou nám dnes zahrajete?
1: Tak to je takový skoro přídavkový kus vlastně, už se to tak dá chápat. Je to slavná pasakália od Georga Friedricha Händla, kterou upravil norský skladatel a houslista Johan Halvorsen, původně pro housle a violu. A ta pasakália je napsána právě takovou virtuózní formou, že se dá v každé té variaci vlastně na odiv jiný nějaký technický způsob nebo jiná technická možnost vlastně obou nástrojů. Ovšem, my to tedy zahrajeme ve verzi samozřejmě pro violončelo, takže to je ještě vlastně Martinova vlastní úprava toho violového partu.
2: Já bych jenom chtěl doplnit, že ty techniky, které se používají v těch variacích, jsou opravdu hodně různé a hlavně zvukově. Chtěl bych upozornit zvláště na jednu variaci, kde se používá takzvané sul ponticello smyk, což znamená, že se hraje přímo téměř na kobylce a hrozně to šustí. Takže se nelekejte, nepřelaďujte na jinou frekvenci.
0: Milí posluchači, nezalekněte se, je to tak. Ono v pozdější době tady tento zvukový efekt velmi rád používal Leoš Janáček, třeba ve svých smyčcových kvartetech, kde se s ním setkáváme, kde právě tento zvuk má nahánět hrůzu nebo evokovat nějaké hrozné pocity. Těžko říct, proč ho zvolil Halvorsen. Já bych možná ještě doplnil jenom jednu zajímavou skutečnost, že tady tento skladatel, který u nás není až tak známý, tak patří opravdu k takovým průkopníkům té norské národní hudby vedle velkého Edvarda Grieg, kterého asi zná každý milovník klasické hudby. A prozradím vám ještě jednu zajímavost, že Halvorsen byl také velkým Griegovým obdivovatelem a byl dokonce manželem Griegovy neteře.

0: Mými dnešními hosty ve studiu je české smyčcové duo, manželé Sedlákovi, ale rovněž jejich děti. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednu takovou věc, kterou jsme již zmínili před chvílí, když jsme si povídali o vaší rodinné tradici, Lucie. Rád bych taky zde vzpomenul právě vašeho tatínka, významného houslistu, který bohužel před časem nás opustil, a já věřím, že je tady s námi, ale není již možné, aby tu byl s námi přítomen fyzicky. My jsme zmínili tu vaši hudební tradici. Jaké to bylo, táta, takový výborný houslista, ale zároveň pořád na cestách, že jeho, bych řekl, umělecké vytížení muselo být obrovské?
1: No, tak to je taková věčná otázka, kterou mi vlastně vždycky někdo položí, že jsem měla velkou výhodu, že jsem měla tatínka houslistu, takže se mnou určitě cvičil, to si všichni myslí. Pravda to nebyla, on se mnou ze začátku skutečně necvičil, ale abych byla spravedlivá, ono samozřejmě to, že on byl houslista, to, že cestoval, to, že koncertoval a vůbec prostě žil ten hudební život, tak to mě samozřejmě ovlivnilo, takže se nedá říct, že by vůbec na mě neměl vliv, spíš naopak. A já jsem měla své pedagogy, kteří na mě dohlíželi, a doma se mnou cvičila maminka, která tedy sice není profesionální houslistka, ale na housle hrála do svých minimálně 20 let naplno. Právě hrála i v pražském studentském orchestru, kde se seznámila s mým tatínkem, takže i tato houslová tradice tam je. A ten táta mě velmi ovlivňoval tím svým praktickým životem houslisty. Takže já jsem asi takhle, nenutili mě k tomu, abych se stala houslistkou, ale bylo asi úplně přirozené, abych si to aspoň zkusila tedy hrát na ty housle, což vlastně potom přišlo až samo, že jsem se sama rozhodla, že to opravdu chci dělat. A bylo pro mě velikou ctí vždycky, nebo i takovým takovou motivací, když jsem mohla hrát s tátou. Ze začátku, když jsem tady ještě byla mladší a moc toho nezahrála sama, tak si pamatuju, že jsme hráli vždycky na Vánoce koledy jako v duetu, pak jednoduchá nějaká duetka spolu přes rok. To bylo vždycky příjemné zpestření, ale když jsem s ním mohla hrát poprvé veřejně, tak to jsem se jako cítila velmi poctěná a bylo to vždycky velmi, velmi prostě příjemné. A tak si říkám, že je to i pro ty naše děti vlastně taková přirozená věc, že jsme je zapojili poměrně brzy i do toho koncertního života, i když naše první společné vystoupení bylo na Noci kostelů. Jo, ale to je vlastně pódium taky žhavé, protože zvláště když jsme hráli v naší farnosti, kde nás tedy všichni znají, tak je to taky určitý závazek. A tam jsme měli i tu možnost hrát s dědečkem, takže vlastně tři generace muzikantů se sešly. A protože můj tatínek byl aktivní, on měl velmi bohatou hudební kariéru, 36 let byl primáriem Kocianova kvarteta a poté ještě pokračoval pár let jako primárius Pražákova kvarteta vedle svých ještě jiných činností, ale bohužel před zhruba 10 lety mu byla diagnostikována nevylečitelná nemoc a tak mu

0: chtěl potom svoje koncertní aktivity trošku omezit. A to právě byla příležitost, kdy jsme mohli ho zaangažovat i do našeho rodinného souboru. A poslední koncert společný byl ještě tuším v listopadu 2019, kdy jsme strašně vděční kytaristovi Luboši Brabcovi, který nás pozval jako rodinu do svého koncertního cyklu a zahráli jsme si tam všichni s dědečkem. Například, to je taková zajímavost, byli jsme schopni zahrát Dvořákovu gavotu pro troje housle, což se normálně moc nehraje, protože v komorních souborech málo kdy jsou tři houslisté. A tak to byla taková zajímavost, takové zpestření, že houslisté tří generací jedné rodiny si zahráli takhle.
1: To je krásné, když je taková možnost. A vy jste společně koncertovali také s komorním orchestrem, tam tedy ne ještě s dětmi, ty ještě nedorostly.
0: No, ale vlastně došlo k takové zase situaci, kdy táta založil komorní orchestr Praga Kamerata, jehož jsme s Martinem od jeho založení členy a i solisty. Právě jsme mnohokrát hráli buď to každý zvlášť, nebo i spolu my s Martinem, nebo s tatínkem ještě. A když tatínek tedy zemřel, tak jsme tak nějak přirozeně převzali to vedení tohoto orchestru. A protože tatínek zemřel v prosinci 2021 a v lednu 2022 by se býval dožil 70 let, tak jsme mu uspořádali koncert k narozeninám vzpomínkový a tam jsme hráli jednak s tím orchestrem a dali jsme právě příležitost našim dětem, že si mohli každý zahrát solo s orchestrem. A bylo to zase takové symbolické, protože já jsem s tátou hrávala velmi často Vivaldiho dvojkoncert A-moll. To byl taky vlastně moje první příležitost zahrát si s orchestrem. A tak tuto příležitost dostala Majda, převzala štafetu rodinou, takže jsme tam spolu zahráli toho Vivaldiho. A Lukáš pak hrál Klid lesa od Antonína Dvořáka.
1: Já jsem moc rád, že jsme měli příležitost na vašeho tatínka takto zavzpomínat. Já ho mám také ve vzpomínce, když jsem měl jaksi příležitost s ním společně hrát, když byl právě primáriem Pražákova kvarteta. A vím, že v té době už byl nemocný, ale ten jeho výkon vlastně tím nebyl vůbec nějak poznačen. A já z toho společného koncertu mám obrovský obdiv a velmi jsem si vážil, když občas jsem s ním mohl být v kontaktu. Takže je to i pro mě osobní a jsem za to moc rád. Já bych vás poprosil, pokud byste souhlasili, že by vaše rodina zahrála i na závěr, že byste se připravili na společné závěrečné vystoupení a já myslím, že bychom mohli zakončit nějak tak vesele, což takhle proč bychom se netěšili. Co na to říkáte?
0: Určitě, to byla právě skladba, kterou jsme tak nějak si upravili v době covidové. Protože tak ten text, když si řekneme, tak je takový povzbudivý, tak nás to udržovalo v té pozitivní náladě.
1: Milí posluchači, čas je neúprosný. Přiblížili jsme se k samému závěru dnešního krásného koncertu. Nezbývá mi, než se rozloučit. Děkuji vám mnohokrát, milí účinkující, rodino, a děkuji Lucí Sedlákové-Hůlové, která vystupovala dnes na housle se svým manželem Martinem Sedlákem, který hrál na violončelo, kteří vystupují pod názvem České smyčcové duo. A děkuji jejich dětem, dceři Magdaléně, která hrála rovněž na housličky jako maminka, a synovi Lukášovi, který hrál na violončelo. Od mikrofonu se s vámi loučí Štěpán Grafe a děkuji také do režie za technickou spolupráci mistru zvuku Jaroslavu Topinkovi a protože dnešní koncert byl nahráván i s obrazem, tak také mistru obrazu Tomáši Hlávkovi. Naschledanou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Za několik okamžiků v 17 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se můžete těšit na pořad Před kostelem, kde se podíváme na prohlídku svatého kopečku s Antonínem Janýškou.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus.
2: Opozice kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. 10 mrtvých a 100 zraněných si vyžádal ruský raketový útok na Kyjevskou oblast. A regulace cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví. Zprávy a Martin Matějka. Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Zároveň by podle něj měl kabinet zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. A podle Kupky je totiž Lašák spojený s pádem českých aerolíní a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je v současnosti jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO.
3: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně. Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě a tato osoba taky bude řádně jmenována. Je to plně v odpovědnosti ovládajícího ministerstva a postupovalo se naprosto standardním způsobem.
2: Kvůli výběru Lašáka vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. Ruský raketový útok v ukrajinské kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 10 lidí, zraněných je asi stovka. Střely zasáhly výstavu soukromých výrobců bezpilotních technologií a techniky, informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti.
4: Ukrajinská generální prokuratura zahájila dvě trestní řízení. První proti Rusku a druhé s organizátory výstavy vojenské techniky, kteří zřejmě porušili závazná pravidla pro pořádání veřejných akcí v době válečného stavu. Pozvánka na výstavu pod otevřeným nebem a s praktickými ukázkami dronové techniky se navíc objevila v otevřených zdrojích. Raketový úder potvrdil ukrajinské televizi Apostrof i zakladatel zbrojní společnosti First Contact Valerij Borovik, jehož kolegové se akce účastnili. Další mrtvé a zraněné hlásí úřady z východu ukrajinského Slovjansku, kde při útoku leteckými bombami zahynulo 5 lidí, asi 10 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO. A předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, přestože nebyli nahlášeni v povinném registru lobování. A možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti, jak potvrdil mluvčí rezortu Vladimír Řepka. A Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Kubát uvedl, že ministra žádné peníze nežádal, zneužití funkce už dříve odmítl.
5: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
2: Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
6: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Podmíněnými tresty jsou dnes potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír. A podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině a za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Státní zástupce Martin Bílý pro tři lidi navrhoval 10leté tresty vězení, jedné ženě necelých 7 let. S rozhodnutím soudu proto Bílý nesouhlasí a na místě se odvolal.
7: Důkazy, které jsou zajištěny ve soudu, stačí z toho rozhodnutí o vině a i ohledně právní kvalifikace, kterou jsem navrhoval. Takže v tomto směru já se soudem neshoduju, nicméně to rozhodnutí je napadeno uvádním, není to pravomocné, takže bude rozhodovat odvolací soud.
2: Samotný spolek českoslovenští vojáci v záloze zamíra další dva obžalované soud dnes zprostil obžaloby. Policisté hledají vězně, který utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Podle policejního mluvčího Jana Bílka není nebezpečný. 34letý Patrik Kuruc odešel kolem 11. hodiny. Na sobě měl černé montérky, černou bundu a šedé tričko. Je štíhlý, vysoký asi 175 cm, má hnědé oči a tmavší krátké vlasy. Jeho fotografii najdou lidé na Facebooku policie. Pokud jste muže viděli nebo máte informace o tom, kde by se mohl pohybovat, volejte na linku 158. Na Pražském okruhu směrem na letiště se popojíždí za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem a regulují vjezdy do tunelu, plná je také ulice k Barandovu. Na okruhu tentokrát ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň, na 23. kilometru je kolona a pokračuje k Ořechu a na 19. kilometr zdržení je okolo 30 minut a před omezením Vekbelské se sune kolona směrem do Letňan v Novopatské od sjezdu z okruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Se 17. hodinou a 10. minutou na Proglasu začíná pořad Před kostelem.

0: Bazilika Navštívení Panny Marie na svatém kopečku leží asi 5 kilometrů severovýchodním směrem od Olomouce. V současnosti je svatý kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a je také srdcem farnosti. V prvním díle pořadu o tomto poutním místě jsme se seznámili s průvodcem Antonínem Janýškou a naše prohlídka začala v bazilice, kde ještě dnes zůstaneme. V pořadu před kostelem nabídneme například zajímavosti o oltářích a kaplích svatokopecké baziliky. U druhého dílu prohlídky svatého kopečku vás vítá Adéla Šimoníková i průvodce Antonín Janýška.
1: Klenbu jsme si tady popsali v tom presbytáři a můžeme přejít do kopule. Tam jsme si popsali Ducha svatého, který je ve výšce 30 metrů, ale pod ním v té klenbě kopule vidíme 6 krásných fresek. Představte si, že tam jsou samý ženy. Já tady zdůrazňuji vždycky, že starý zákon i nový zákon si velmi váží ženského prvku. Nakonec řekněme si otevřeně, já tedy nejsem žádný velký znalec historických náboženství, ale řekněme si, které náboženství, kromě křesťanských náboženství, má Boha, který má lidskou matku. To má křesťanství a již už tím určitě chtěl Bůh naznačit, že si ženského prvku velice váží. Takže my si té Matky Boží tady taky tak vážíme a proto je tady zobrazována její zasvěcena celá bazilika. A těch 6 žen, které jsou tam v klendě kupule, to je 6 důležitých starozákonních žen, které jsou historicky doloženy, a jsou notoricky známí těm, kteří četli starý zákon nebo chodili kdysi do náboženství, tak jako my. A nejstarší z nich se jmenuje Sára. Ta je tam směrem k hlavnímu oltáři na té fresce. A to je důležitá žena, protože to je zaprvé manželka Abrahamová. Abraham víme, že byl praotec židovského národa. A kromě toho, že je manželka Abrahamová, tak je navíc ještě matkou jeho syna Izáka. O tom vztahu mezi Abrahamem a Izákem, o tom jsou taky dlouhé historie, ale to teď není předmětem našeho výkladu. Takže ta Sára je nejdůležitější osoba, nejstarší, která tady je, protože ta žila zhruba 2000 let před naším letopočtem. Další důležitá, to je po levé straně, hned vedle Sáry, se jmenuje Rebeka. To je manželka Izákova. Zhruba 1900 let před naším letopočtem. Pak několik století přeskočíme, poměrně hodně, a máme tam třetí ženu, která se jmenuje Abigail, takový zvláštní jméno, ale to byla vznešená žena, kterou velmi miloval David a byla to jeho manželka, ale měl smůlu David, že on s ní neměl děti a to byl průšvih, protože David jako velký panovník, válečník, tak ten ty děti potřeboval, aby měl komu odkázat ten svůj majetek a tu svou moc, tak se tedy David oženil ještě jednou, to nebyl problém, protože bylo mnohoženství tedy, a ta jeho další žena se jmenuje Betšabe. Ta má taky svůj samostatný život, který nebudeme rozebírat příliš, ale důležité je to, že Betšabe porodila Davidovi syna, který dostal jméno Šalomoun. Velmi taky důležitý panovník, a na těch třech panovnících se za vlády tří panovníků se popisuje židovský stát, tak jak tedy vznikl židovské království, které založil král Saul, po něm následoval král David, po Davidovi následoval Šalomoun a Šalomoun, i když byl tak moudrý, tak nakonec života udělal chybu, která spočívala v tom, že on měl 2 syny a to království jim rozdělil. A tím ho oslabil a z jedné strany ho porazili, mám takový dojem, Peršané a z druhé strany Asiřané, takže samostatný ten židovský stát, tedy židovské království, fungovalo vlastně jenom 3 generace. A pak víme, že byla dlouhá mezera, a samostatný židovský stát podle mých vědomostí vznikl znovu až po druhé světové válce a je to dnešní stát Izrael. Ale v souvislosti s tím je třeba si uvědomit to, že my víme, že tam na tom území se neustále ještě válčí Ale ten židovský stát, tam, kde dnes je, tak ten je v místě, kde bylo to židovské království. Čili historické právo na toto území tam skutečně existuje a je fakticky skutečný a prokázaný. Pátá žena, která nahoře je, se jmenuje Judit. Zvláštní jméno. Byla to vdova, bohatá, žila v městě Betulie a žila v době, kdy Izraelité válčili, mám takový dojem, z Peršany. A jak říkám, ona byla velmi bohatá, krásná, chytrá. A protože to byla vdova, tak neměla syna válečníka, tak chtěla za každou cenu nějakým způsobem být platná v pomoc těm svým bratři. Tak lstí vnikla do toho perského ležení a chtěla jim uškodit. Oni ji pochopitelně chytli a zavedli ji před vojevůdce Holoferna. A Holofernes ji mohl popravit, ale protože byla krásná a líbila se mu, tak ji povolil, nebo uložil, to těžko můžeme dneska říct, aby tančila. A Ester to uměla, jemu se to strašně líbilo, pil u toho víno, opil se, usnul a ona mu vytáhla ve spaní meč z pochvy a usekla mu hlavu. Tím pádem vojevůdce nepřátel padl a Izraelité zase jednou vyhráli. No a poslední žena 400 let před naším letopočtem, královna Ester. Nádherná Ester. Dokonce má samostatnou knihu ve Starém zákoně. Kniha Ester. A to byla jedna z manželek zase asyrského krále Asuára. Ona mu byla poskytnuta jako rukojmí, protože on si tím chtěl pojistit, že Izraelité ho nebudou napadat. A protože rukojmí byly tedy vážené osoby, tak ten asyrský král to dokonce potvrdil tím, že si ji vzal za ženu, jednu ze svých žen. No a ten asyrský král pořád válčil a potřeboval čím dál víc peněz, opakovaně. A dneska bychom řekli, měl rádce ministra financí, který se jmenoval Haman. A ten za ním přišel a říká, králi, nemáme peníze na další válku, jediný, kdo tady má peníze, jsou Židi, protože hospodaři a tak dál. Tak se dohodli, aby se těch peněz mohli zmocnit, takže povraždí nejstarší muže z izraelských rodin. Ester se o tom záměru dověděla a protože, jak jsem říkal, byla chytrá a odvážná, tak bez vyzvání předstoupila před Asuára. To byla velká odvaha, protože ženy tehdy mohly přijít jedině na vyzvání. Ale protože ten Asuár se mu líbila, tak jí říká Ester, proč jsi přišla? A ona říká, protože tě chci varovat před špatnou radou. A před jakou? No, protože Haman ti poradil, abys nechal popravit židovské muže a zmocnil se jejich peněz, ale když popraví židovské muže a zdecimuje židovský národ, tak kdo tady potom bude dělat? Protože nikdo jiný tady nedělá. Tak je třeba židovské muže zachovat. Tak Asuár to pochopil, přijal a nechal popravit Hamana. A židovští muži byli zachráněni, proto je tam Ester jako šestá důležitá biblická starozákonní žena. Ale ten Haman, ten se zapsal do historie tak krásně, že ho tady máme do dneška, jestli si to uvědomíte. Tak do dneška ten, kdo má pořád málo a pořád hrabe za každou cenu a za každých podmínek, tak tomu se říká Hamoun. Takže já si myslím, že ten Hamoun je odvozený od toho starozákonního jména Haman. No a potom bych ještě tady jmenoval tu sedmou ženu, která znamená změnu starého zákona v nový zákon, a to je právě ta Panna Maria, která porodila Krista a který přinesl spasení na tento svět. Takže šest biblických žen. Po levé straně máme kapli a oltář svatého Josefa. Svatý Josef z romantických představ Betlémů o Vánocích vzniká dojem, že to byl nějaký starý pán, protože se zobrazuje, jak se sklání z posledních sil nad jesličkami a má bílý fousy. Ale já říkám, že to musel být chlap plný síly a odvahy a moudrosti a všech těchto vlastností, protože když si to vezmete, tak jenom pro svou rodinu, o kterou se dokázal bezvadně postarat za každý okolností, třikrát vybudoval domov. poprvé, když se narodil Ježíš, že? Víme, v jakých nuzných podmínkách. Po druhý, když byli ve vyhnanství v Egyptě. A po třetí, když se vrátili zpátky. No a pak se nám Josef ztrácí z dohledu a ti, kteří nestudují jeho životopis, tak už nevědí, jak ten Josef dopadl. Ale je vážen jako pěstoun otčím Ježíše Krista, o kterého se perfektně postaral, a protože sám byl tesařem, tak se Ježíš u něj vyučil jako tesař a potom se ztrácí, protože splnil svůj úkol a nedělal si nároky na žádné odměny. Takže oltář a kaple svatýho Josefa. Ti dva svatí po levé a po pravé straně, to jsou dva Janové. Ten vlevo, vidíte, nám žehná a má v druhé ruce kříž, to je svatý Jan Křtitel. To je důležitá postava, říkalo se mu předchůdce páně, dokonce za svého života byl pokládán za spasitele, protože byl to syn Zachariáše a Alžběty, takže vlastně bratranec pána Ježíše. A to víte, že Zachariáš jako kněz, špička elity vlastně, intelektuální, tak ten si dal záležet na tom, aby toho Jana vzdělal, takže on potom působil jako prorok, rádce, kazatel a byl velmi úspěšný a uznávaný, ale doplatil na to, že hlásal, čiňte pokání, připravujte cestu páně. Oni si ho velmi vážili, tak si říkali, že by to už byl ten spasitel. A on říká, ne, já nejsem ten, za koho mě máte, ale teprve po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zavázat opánky u jeho obuvy. Takže svatý Jan Křtitel, který ho nechala popravit Herodiada, což byla manželka Herodova bratra Filipa. My tam známe celý ten příběh, ještě ve kterém funguje ještě dcera té Herodiady, která se jmenovala Salome, ale říkám, je to povídání poměrně dlouhý, i když zajímavý. A na druhé straně vidíte sochu svatého, který, představte si, je holobrádek, nemá vousy. Ale vždycky ho podle toho poznáme a můžeme zařadit, protože, jak víme, všichni svatí a všichni apoštolové jsou starý fousatý chlapy. A tenhle ten je bezvousý holobrádek a je to svatý apoštol Jan, evangelista, miláček páně. Říká se, že začal s Kristem chodit po světě, když mu bylo 13 roků. A nakonec Kristus ho taky velmi miloval, vlastně ochraňoval. Takže tam ten vztah mezi Kristem a svatým Janem byl velmi těsný a proto taky svatý Jan asi převzal od Krista největší dávku toho jeho učení o lásce. A říká se mu apoštol lásky. No a protože ho tady máme taky rádi a vážíme si ho, toho svatého Jana a evangelisty, tak ho tady máme ještě jednou a to na tom pilíři tady pod kopulí, kde jsou čtyři evangelisté. Matouš, naproti, napravo je Marek, za našimi zády je ten velký učenec lékař, který se jmenoval Lukáš, a vedle něho zase ten bezvousý svatý Jan. Říkám, známe jenom málo svatých z tehdejší doby, kteří by neměli vousy, a podle toho Jana můžeme vždycky perfektně zařadit. Na protější straně, zrcadlově, máme v podstatě podobnou výzdobu a je to kaple a oltář svatýho Joachima. Svatý Joachim to byl manžel svaté Anny, byli to rodiče Panny Marie. Taky to byl muž velmi vážený, majetný, byl velmi bohatý pastevec a ten jeho životopis je taky poměrně zajímavý, ale zůstaneme u toho, že to je oltář a kaple svatýho Joachima. Na levé straně oltáře svatýho Joachima je Zachariáš a na pravé straně jediná korunovaná bytost, která tady je, a to je David, král David, který v té době, kdy byl takhle vyzdoben, nebo v tom období, žil velice kajícným životem, protože on jako muž zřešil poměrně závažným způsobem a potom se chtěl polepšit, kál se, litoval svých hříchů, skládal žalmy, zpíval je a doprovázel se přitom na loutnu, a proto on tam máme tady toho Davida kajícníka s loutnou. Na prostředku vidíme pod oltářem, pod obrazem svatého Joachima zasklenou skříň, ve které je socha svatého Viktora, měly by tam být i ostatky, takže je to jeden veliký relikviář. Na tom relikviáři vidíte tři menší postavy, jsou soší malé, Panna Maria s růžencem, je to symbol, znak růžencového bratrstva, které tady fungovalo několik set let, byly tam členové, všichni majetní, vážení, vznešení občané, bylo jich určitý konkrétní počet a starali se o poutní místo svatý Kopeček. A bylo to tak vybrané společenství lidí, že ve své době byla členkou růžencového bratrstva dokonce i císařovna Marie Terezie a její manžel František Lotrinský. Když jsme si představili svatého Viktora, který je v zasklené skříní tady, tak se vrátíme ještě na druhou stranu. Máme tam taky zaskleného jednoho svatého a to je svatý Liberátus, mučedník, který byl umučen ve druhém století pro Krista.

takže můžeme se posunout zase kousek dál a přijdeme podruhé k tematice a osobnostem svatého Augustina a svatého Norberta, protože jsou to dva nejdůležitější svatí premonstrátského řádu, tak je tady máme na svatém kopečku dokonce třikrát. A tady jsme v místě, kde na levé straně je oltář svatého Augustina a kaple. A to je Augustin už jako starý muž, mystik, o něm se říká, někde jsem to četl kdysi, že byl tak duchovně navázaný na Boha, že s ním byl schopen dokonce komunikovat. To je asi trošičku nadsazený, ale osoba svatého Augustina je velmi významná, mimo jiné tím, že svatý Augustin a jeho teologie tvoří do dneška základ křesťanských teologií. Říká se mu proto taky učitel církve. A pod obrazem svatého Augustina vidíme malou postavu, která tam je, drží v pravé ruce obraz Krista a v levé ruce drží takový ký, tady je to vidět matně poněkud. A to je svatý Juda Tadeáš, apoštol. Toho si taky všude vážíme a máme ho tady ještě v muzeu svatokopeckém a to je ve svatokopeckém muzeu, to je originál, který jsem věnovala jedna z dcer pana Andrýska, když byla těžce nemocná a uzdravila se, tak na poděkování věnovala ten obraz svatého Judy Tadeáše. On se jí totiž v té nemoci vrátil zrak, protože ona byla tak nemocná, že málem oslepla. Ona na poděkování dala toho svatého Judu, protože se říká, že to je patron všech ztracených věcí. Takže ona díky němu získala zpátky zrak, uzdravila se, tak věnovala ten obraz. Kromě toho, že je to patron všech ztracených věcí, tak se o něm ještě říká, že to je osoba, která pomáhá řešit všechny katastrofické, neřešitelné, průšvihové, těžké situace. Takže když máme velký průšvih, je potřeba se obrátit ke svatému Judovi Tadeáši. On nám ho určitě pomůže vyřešit. Na protější straně máme toho svatého Norberta. A je tady v té době, kdy byl nemocen, spadl z toho koně a zjevila se mu ta Panna Maria a říká mu, polepší se, já tě uzdravím. A on se teda rozhodl a rozhodl se dobře, stal se knězem, řeholníkem a jak jsem říkal, kněz Evropan, který nakonec ve Francii založil to společenství řeholní, kterému říkáme premonstráti do dneška. A když se podíváte nad hlavou na fresku, tak vidíte ďábla, poněkud netypicky, pro kostel je tam ďábel. To je ta velká postava. Vidíte, že směrem k hlavnímu oltáři je oheň. Nad ním je taková hnědá postava ďábla. Ale blíž ke kůru je malá postava Panny Marie. A ta freska říká, Panna Maria tím, že uposlechla Boha, porodila Krista, porazila ďábla. A archanděl Michael ho potom srazil svým kopím do pekelné propasti a ten archanděl je tam taky. Takže velice důležitá freska. A pardon, vrátím se ještě pod kopuli a díváme se na ní tady zezadu. Máme tam, vždycky říkám, když stojíme pod kopuli, tak máme nad hlavou celý svět, protože před vámi nalevo rozjásaná dáma s bílým koníkem je Evropa, napravo dáma s velbloudem a v turbanu je Ázie, tady blíž sem je černoška se slonem, a v Afrika a na protější straně je načančaná, nazdobená, rozjásaná Amerika. Naštěstí tehdy ještě neznali Austrálii, takže autor toho interiéru nemusel řešit pátý místo pro pátý světadíl, takže na těch čtyřech pilířích si říkám, na těch pilířích stojí celý svět. Takže můžeme zase jít kousek dozadu a nad hlavou máme zase obraz s tematikou, fresku s tematikou na nebevzetí Panny Marie. A když se díváme dopředu, tak vidíme svatokopecké varhany. To, co vidíme před sebou, to je pohled do 18. století, tak staré ty varhany jsou.
Ale musíme říct, bohužel není to už ten původní nástroj, protože ten už byl v tak katastrofálním stavu, že už nešel opravit. Já to se snažím přiblížit vždycky tím, že ty varhany se opravovaly v roce 1988 a tehdy ta organizace památkářů už existovala a víte, jak to s památkáři chodí, ty říkají, že všechno musí zůstat zachovaný a muzikanti říkali, ale nejde na to hrát. A tak to skončilo kompromisem, že teda musel zůstat zachovaný ten vnější vzhled a ty píšťalí kovové, které vidíte před sebou, tak to jsou skutečně původní. A ten vlastní varhaní nástroj, který je tam vzadu, zatím v té skříni, ten je postavený nově. Postavila ho varhanářská dílna mistra Stavinohy z Valašské Bystřice a má 2000 píšťal. Druhý největší varhany na Moravě. Takže náš pan varhaník, když za ně sedne a zabere do těch rejstříků, tak to je tady zvuk a zase, když naopak nasadí ty rejstříky nejjemnější, tak je to nádherný, krásný zpěv. A podobný je zvuk, mají tady ještě jedny varhany, které jsou tam vepředu v presbytáři, v oratoři po levé straně, nejsou ze spodu vidět a pochází z roku 1473, mám takový dojem. A jsou to maličký varhánky, které mají 473 píšťal a když pan varhaník na ně začne hrát, tak je to jako kdybyste poslouchali vánoční muzika Adam Michna z Otradovic. Takový, a když říkám, náš pan varhaník umí hrát, takže on dokáže využít kapacitu a vlastnosti jak jednoho, tak druhého nástroje. Jsme tomu rádi a od té doby, co je interiér baziliky opravený, ta oprava byla dokončena zhruba před 2 lety, tak se tady zase provozují koncerty duchovní hudby. A je to opravdu nádherný zážitek a prožitek. Další dvě kaple, které jsou naproti sobě, jsou neméně důležité, jako ty předcházející. Po pravé straně naší je kaple a oltář anděla strážného. Já jsem říkal, když jsem popisoval ty anděly, které jsou na Římce, anděle strážní, tak jsem říkal, že tady mají takovou vážnost, že má dokonce samostatnou kapli. Ten oltářní obraz, to není původní originál, ten je ve Svatokopeckém muzeu. Nicméně vlastnosti toho originálu a anděla strážného, já říkám, to je náš soukromý anděl strážný, svatokopecký, který má perfektní schopnost, že se vždy bezpečně stará o všechny poutníky, který přichází s dobrým úmyslem na svatý kopeček. A funguje to. A prokázalo se to například v roce 1995, když nás navštívil svatý otec Jan Pavel II. Tady bylo tedy tisíce a tisíce poutníků. A já nevím o tom, nebo říkám vždycky, že představte si, byli tady takový tisíce lidí, nikdo se nestratilo, nikomu se nic nestratilo, nikomu nebylo špatně. A to je přece zázrak. Protože víte, že se říká, kde je 10 Čechů, je 11 průšvihů. A to tady byly tisíce lidí a opravdu se nic zásadního nestalo. Protože my jako tehdy pořadatelé, mladí mužové, jsme se o ničem zásadním nedozvěděli. Takže náš soukromý svatokopecký anděl strážný, který tady funguje do dneška velmi zodpovědně. A na protější straně je naše nejmladší a nejkrásnější svatá, svatá Pavlína Římská. Ta byla tak dokonalá, že se stala svatou už v 16 letech. Ona žila na přelomu 3. a 4. století. A ne, že by tedy byla umučena. Ne, že by tedy schválně se nechala umučit, ale ona byla z křesťanské rodiny. Má tady sáhodlouhý životopis, který tady je taky vystavený, tak si ho můžete přečíst, zájemci, kteří sem přijedou. Já to řeknu ve zkratce, pocházela z křesťanské rodiny. Vládnul tehdy císař Dioklecián, což byl velký pronásledatel křesťanů, a ten nechal celou rodinu popravit. Pavlína i matka její byly hozeny do jámy a zaházeny kamením, a otec byl sťat, protože to byl voják. Takže Pavlína byla vždycky velmi vážena na Moravě. V minulých staletích dokonce měla takovou úctu tady. Asi bych srovnal jako svatý Jan Nepomucký nebo svatý Jan Sarkandr. A vždycky, když bylo zlé, tak se modlili lidé ke svaté Pavlíně, aby jim pomohla.
A ona skutečně věří, věříme, že pomohla, a to hned několikrát tady v Olomouci a na Moravě. Moravané se k ní velmi modlili. A přikládá se jí za zásluhu, že díky její pomoci se ztratila Morová rána, odešla Morová rána někdy na začátku 17. století a potom se ještě vrátila, ale všude kolem byla ten mor a ve vnitřní Olomouci tam se nedostal. Takže od té doby, od toho začátku 18. století, myslím, že to tak bylo, je Pavlína Římská uctívána jako patronka města Olomouce. Takže město Olomouc má 16-letou patronku, krásnou ženu, což je velká výhra. Na bočních stěnách vidíme dvě fresky. Na pravé straně je freska, kde je Andrýsek na sněhové pláni, když zabloudil, modlí se, je tam i ten jeho koník a prosí panu Marii, aby ho teda zachránila, jestli chce mít tu kapli. A na protější straně je Andrýsek, když se mu zjevila už pana Maria, kraj se rozzářil, sníh se ztratil, to je to umělecký pojetí. A pana Maria se mu zjevila Andrýskovi a říká, seš na místě, tady chci mít tu kapli. A dokonce je tam nahoře i to, jak ta kaple tehdy vypadala. Takže jsme na nejstarším místě naší baziliky, protože ta původní kaple stála právě tady a byla taky asi tak velká, jak je ta kaple svaté Pavlíny Římské. Mimochodem, stojíme na kryptě. Nemusíte mít obavy, že byste neměli úctu k mrtvým, protože ta krypta je prázdná. Jsou tady ty krypty tři, tady je jedna, v prostředku je druhá a třetí je tam pod tím stupínkem před hlavním oltářem. Té první se říkalo před hlavním oltářem, té se říkalo Opatská, protože tam byly pohřbíváni Opatové kláštera Hradisko. Té druhé se říkalo Kněžská, tam byly

0: protější straně, a to je zase velice důležitý oltář a kaple, kaple Bolestné Panny Marie. A říkám lidem, že na tom oltářním obraze je obsaženo celé evangelium. Vidíte, nahoře je Bůh Otec, který seslal svého syna, ten se narodil Marii, ta tam je taky, obětoval se za nás na kříži, aby nás zachránil před peklem. A to peklo tam máte taky. A to už je peklo na druhém místě, tam říš, tam je, a zatím je nějaká divná bytost, která se snaží dostat ven, a je to ďábel už na druhém místě. A je důležité si uvědomit, že ten ďábel je tady v bazilice vždycky jako poražená bytost. Jak na té fresce tam na stropě, tak tady na tom oltářním obraze. Takže to bychom měli interiér zhruba popsaný a děkuji vám za pozornost.
1: Na závěr prohlídky se před svatokopeckou bazilikou ptám průvodce Antonína Janíšky na několik otázek.
2: Jak dlouho vlastně na svatém kopečku provázíte?
0: Tak od té doby, co tady průvodcovská služba existuje oficiálně, no, tak mě požádal pan farář, myslím si, že už to byl otec Adrián, tam bych provázel a provázím taky v muzeu. Takže, ale říkám, muzeum, já jsem strašně rád, že tady vzniklo muzeum, protože když jsme v bazilice, tak se můžeme věnovat spíš těm duchovním věcem a v muzeu se můžeme plně každým coulem věnovat té historii, protože to je opravdu, říkám, 400 let, to je úctyhodná historie, že jo. No a to muzeum je vybudováno v domě, který byl postaven kdysi v 18. století jako dům pro svaté schody. A tam je nejdůležitější část, jsou ty svaté schody. Jejíž originál byl v Jeruzalémě, dneska je v Římě. Ale kromě toho, že tam jsou ty svaté schody, tak tam v přízemí jsou ještě předměty, které souvisí s vývojem a historií svatého kopečka a jsou tam perfektně zpracované tabule, které uvádějí důležitá data historická. A jsou tam taky vystaveny bohoslužebná roucha, bohoslužebné předměty, takže je to skutečně vývoj baziliky od začátku až úplně do konce. Je tam taky věrný odlitek toho milostného obrazu. Je to sice jenom sádrový odlitek, ale je to věrná kopie toho milostného obrazu, který tady je.
2: Tam se rozhodně podíváme v příštích dílech. A ještě se úplně na závěr zeptám, jaký zájem je o prohlídky, tedy baziliky, případně muzea?
0: Tak v muzeu je zájem celkem menší, protože nechci teda mluvit škaredě, ale platí se tam vstupné. A většina lidí, když tam přijde, tak se zarazí u těch dveří, protože je tam 100 korun a 60 korun pro dítě. Ale nakonec je to potřeba, protože údržba a tak dál, všechno něco stojí. Ale v bazilice nejvíc prohlídek za směnu jsem tady dělal 8. A to nejsou krátké prohlídky. A čím dál víc lidí si vyžaduje komentovanou prohlídku, protože do baziliky mají volný přístup, takže mnozí si prohlížejí, mnozí taky spěchají, jsou za 4 hodiny pryč nebo jenom nakouknou. Ale čím dál víc lidí má zájem o tu komentovanou prohlídku.
2: My jsme se mimo záznam bavili o dlouhé prohlídce, kterou jste tady jednou vedl. Tak jaká byla třeba ta nejkratší a naopak ta nejdelší?
0: No já raději řeknu legrační příhodu, kterou jsem tady měl. A to bylo hned někdy před 3 lety, když se to začalo rozšiřovat, nebo začali provozovat ty prohlídky pravidelně. Přišel jsem nějaký, a teď ať se na mě nezlobí podnikatele, já použiju výraz, podnikatel bílý ponožky na gelovaná hlava, a přišel k tomu stolečku a říká mě, mám 20 minut a chci vědět všechno. Takže jsem mu říkal, a který chcete rok, máme před sebou 400 let. Tak jsme se nakonec nedomluvili, protože když chtěl vědět všechno, tak za 20 minut ani náhodou. Ale když někdo chce skutečně jenom prohlídku krátkou, tak můžeme uvést jenom faktická data, jako takhle se jmenují ty kaple, které tady jsou boční oltáři. Tak já vidíte tam na oltáři milostný obraz a vzadu obraz navštívení Panny Marie. Ale stojí to za to, abychom se tomu věnovali podrobněji, protože lidi to většinou zajímá.
1: Druhý

díl prohlídky svatokopecké baziliky končí. V dalších týdnech se v pořadu před kostelem můžete těšit na pokračování ze svatokopeckého muzea. Prozatím se od mikrofonu loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

za každou nevěrou. Tak jako za mlada, přes hory, přes doly,

nad lidským osudem. Pro všechny potřebné, co v lásce nelhal. V životě neselžou, až tady nebudem. V životě neselžou, až tady nebudem.

0: Myšlenku z dnešního evangelia pro nás připravila Tamara Suchánková.
1: Ježíš v dnešním evangeliu vysvětluje podobenství o rozsévači. Vlastně mi to připomíná takovou hodinu náboženství, kdy s dětmi sdílíme a snažíme se pochopit na první moment těžko pochopitelné. Ale co si budeme povídat, i my dospělí bychom takové hodiny znovu potřebovali, aby po nás text, který slyšíme, jen nestékal a abychom se naučili otevírat srdce a rozumět mu. Boží slovo je totiž právě tím semenem a ona půda představuje lidské srdce. Stejné semeno dopadá všude, ale výsledek, ten je rozdílný. Někde uschne, jinde ho zadusí trní a někde přinese bohatou úrodu. Tedy v překladu, když někdy slovo nevnímáme, odcházíme ze mše a vůbec nevíme, o čem v dnešním evangelium bylo, přesto, že jsme ho poslouchali, nebo mu nerozumíme, nebo nechceme rozumět, možná právě pro prožívanou bolest, jinou zkušenost nebo jiný svůj názor. A potom ta lepší varianta, kdy nás slova zasáhnou a přinesou onu bohatou úrodu. Někdy jsme neměli tolik slov kolem sebe jako dnes. Jsme neustále něčím oslovováni a přesto může být naše nitro prázdné a unavené. Ježíš dnes říká, že Boží slovo má sílu stále. Otázkou je půda, tedy stav našeho srdce, pohledu na svět. Někdy jsme jako cesta ušlapaná množstvím hluků a starostí. Slovo se nás ani nestihne dotknout, protože naše pozornost okamžitě uteče jinam. Člověk si dnes těžko uchovává ticho, jenže bez ticha není možné slyšet Boha. Jindy jsme jako kamenitá půda. Natchneme se rychle, ale stejně rychle nadšení zmizí. Dnešní doba totiž přeje okamžitým emocím a rychlým změnám. Všechno musí být hned. Jenže víra potřebuje čas pro kořeny. Potřebuje věrnost i ve chvílích, kdy člověk nic necítí. A pak je tuto trní, starosti světa a vábení bohatství. A možná právě to Ježíšovo slovo dnes se zasahuje nejvíc. Vím, že mi teď můžete říct, že sotva vycházíte se všemi nutnými výdaji za měsíc. A přesto, kolik lidí je pohlceno tlakem peněz nebo porovnávání s ostatními? Starosti a honba za stále větším pohodlím někdy zadusí to nejpodstatnější. Dobrou půdou je člověk otevřený, ten, který dovolí Bohu vstoupit do svého života. Který nejen poslouchá, ale snaží se podle evangelia žít v obyčejnosti každého dne, jak sám dokáže, se vším, co přináší, v dobrém i zlém. Jde o malé věci, umět naslouchat, být trpělivý, odpustit, zastavit se, věnovat čas druhému člověku, nestratit naději a nenechat si srdce úplně zahltit světem. Ono semínko roste tiše. A stejně tak roste i Boží působení v člověku. Často pomalu, nenápadně, skrytě. Ale tam, kde člověk Bohu otevře své nitro, může časem vyrůst něco krásného a užitečného pro druhé. A tak se dnes zamysleme. Jakou půdou je to naše srdce?
0: S 18. hodinou na Proglasu začíná přenos mše svaté z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebruje biskup Pavel Posád.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi, se všemi. Velmi srdečně a s radostí vás vítám, milovaní bratři a sestry, nejenom zde v kostele svatého Vojtěcha ve Čtyřech dvorech, a také vás všechny, bratři a sestry, posluchači Radia Proglas, kteří s námi chcete prožít tuto svatou chvíli, kteří jste se určitě těšili, že budete přítomni tímto způsobem na mši svaté. Zvláště zdravím vás, nemocné, osamělé, opuštěné. Vytvořme veliké společenství rodiny církve s Kristem uprostřed, abychom tak Boha oslavovali. Připomínáme si dnes památku kněze svatého Šarbela. Uslyšíme ještě o něm potom v krátkém zamyšlení. Teď litujme všech svých hříchů, abychom s čistým srdcem mohli stát před Bohem a mohli mu sloužit. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modleme se. Bože, ty jsi povolal svatého kněze Šarbela k mimořádné kázni uprostřed strohosti pouště a jeho srdce si naplnil veškerou cností. Dej nám, prosíme, abychom také my následovali Krista v jeho utrpení kříže a tak dosáhli jeho věčného království. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy Sirachovcovy. Synu, dělej své práce v skromnosti a budeš milován bohumilými lidmi. Čím si větší, tím více pokořuj a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Nehledej to, co je ti příliš těžké, a nebádej o tom, co je nad tvoje síly. Mysli na to, co je ti poručeno. Vždyť nepotřebuješ to, co je skryté. Nestarej se o to, co je nad tvé povinnosti, vždyť ti bylo zjeveno víc, než lidé mohou chápat. Mnohé lidi totiž svedla jejich všetečnost a zlá povýšenost přivedla jejich rozum k pádu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými věcmi, pro mě nedostižnými. Pane, duši mou v pokoji u tebe. Spíše jsem uklidnil a utěšil svou duši jako dítě na mačině klíně. Jako dítě, tak je má duše ve mně. Duši mou v pokoji u tebe. Doufej, Izraeli, Hospodina, nyní i na věky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Petr řekl Ježíšovi, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít? Ježíš jim odpověděl, amen, pravím vám, až syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na 12 trůnů jako soudci 12 izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole kvůli mně, dostane 100x víc a za podíl bude mít věčný život. Slyšeli jsme slovo Boží. Už jsem to říkal v úvodu, bratři a sestry, že právě současný papež Lev XIV. Navštívil jako poutník hrob svatého Šarbela. A hned tam v úvodu řekl, vzdávám Bohu veliké díky, že mohu jako poutník sem přijít, myslím zejména na mého ctěného předchůdce Pavla VI., který kněze Šarbela blahořečil a svatořečil. Tito moji předchůdci by si velice přáli sem přijít. Co nás tedy dnes svatý Šarbel učí? Jaké je dědictví tohoto muže, který nic nenapsal, žil skrytě a v tichosti a přece se jeho sláva rozšířila po celém světě? Můžeme to shrnout takto. Duch svatý ho utvářel tak, aby učil modlitbě ty, kdo žijí bez Boha. Aby učil tichu ti, kteří žijí v halasu. Aby učil skromnosti ty, kdo se chtějí zalíbit. Aby učil chudobě ty, kdo hledají bohatství. To všechno je jednání, které jde naprosto proti proudu. Ale právě proto nás přitahuje jako čerstvá a čistá voda pro toho, kdo putuje pouští. Zejména nám biskupům a kněžím svatý Šarbel připomíná evangelní nároky našeho povolání. Jeho důslednost stejně radikální jako pokorná je ale poselstvím pro všechny křesťany. A pak je tu ještě jeden aspekt, který je rozhodující. Svatý Šarbel se za nás nikdy nepřestal přimlouvat u nebeského Otce zdroje veškerého dobra a veškeré milosti. Je známo, že už během svého pozemského života k němu lidi přicházeli, aby od Pána přijali útěchu, odpuštění a radu. A po jeho smrti se toto všechno mnohem znásobilo a proměnilo, můžeme říci, v řeku milosrdenství. A právě proto na to místo k jeho hrobu každý 20. den v měsíci přicházejí tisíce poutníků z různých zemí, aby tam prožili den v tichu, modlitbě a občerstvili duši a tělo. Milovaní bratři a sestry, dnes chceme svěřit svatému knězi Šarbelovi přímluvu za potřeby církve, Libanonu a celého světa. Pro církev prosíme o společenství a jednotu, počínaje rodinami, které jsou malé domácí církve, přes farní a diecézní společenství
až univerzální církev. Vyprošujeme jí společenství a jednotu. A také pro svět prosíme o pokoj. Zvláště prosíme za Libanon a za celý východ. Víme však dobře, a svatí nám to připomínají, že bez obrácení srdce není pokoje. Ať nám tedy svatý Šarbel pomáhá obrátit se k Bohu a prosit o dar konverze pro nás, pro všechny. Papež v závěru své pouti řekl: milí přátelé, jako symbol světla, které zde Bůh rozsvítil skrze svatého Šarbela, jsem já přinesl jako dar tomuto místu lampu. Spolu s ní svěřuji svatému Šarbelovi ochranu Libanonu a jeho lidu, aby vždy kráčel ve světle Kristově. Společně děkujeme Bohu za dar svatého kněze Šarbela. Kráčejme všichni v Pánově světle, jak nás to učí, jak se za nás přimlouvá svatý kněz Šarbel.

0: Milovaní bratři a sestry, libanonský kněz a poustevník svatý Šarbel vynikal v adoraci, tvrdé práci a službě všem lidem. Prosme nyní na jeho přímluvu.
1: Bože věčný Otče, prosíme za církev, aby svou pokorou proměňovala svět. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za řeholníky, aby svou poslušností dávali dobrý příklad. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za věřící, aby se nebáli obětí a spojovali se tak s Ježíšem.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za rodiny, aby respektovali povolání svých dětí a přineslo jim to požehnání.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za sebe navzájem, abychom v modlitbě nacházeli naději.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dnešní mše svatá je obětována na úmysl dárce. Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Bože náš Otče, kněz Šarbel vynikl mimořádnou kázní a jeho srdce bylo plné cností. Na jeho přímluvu pomoz také nám, aby naše životy byly libou vůní před tvou tváří. Skrze Krista, našeho Pána.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Prosíme tě, Bože, přijmi tuto oběť za spásu celého světa a na přímlu svatého kněze Šarbela nás posiluj, abychom se vyhýbali nástrahám hříchů a směřovali k účasti na dobrech nebeských. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky. Abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých, a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu a všeho se vzdali pro jeho království. Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce a zjevuje církvi, že jí posvěcuje tvůj svatý duch. Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste, očekávají zjevení budoucí slávy našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé velikosti a slávě a v radosti voláme. Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsoste. Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebestoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplni ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým knězem Šarbelem, se svatým Vojtěchem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Vlastimila, mě, tvého služebníka, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli ve tvé přátelství. Splň naší naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se tak, jak nás to naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.
Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať na vás, na všechny se stoupí, naplní vaše srdce a zůstane vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem znamením pokoje, znamením jednoty, znamením lásky.

0: Beránku Boží,
1: Amen.

vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Ti, kdo Boží slovo uchovávají v dobrém a upřímném srdci, s trpělivostí přinášejí veliký užitek.

Modleme se. Bože náš Pane, prosíme tě, posilnění touto svátostí, kterou si ve své moudrosti ustanovil, dopřej nám, abychom s podporou a ochranou svatého kněze Šarbela žili v umírněnosti a sebeovládání. Skrze Krista, našeho Pána. Vám všem zde i v Rádiu Proglas děkuji za úžasné společenství při této nejsvětější oběti. Ať vás Pán provází na dalších životních cestách, ať vás posiluje a kéž se v nás rozhoří touha napodobovat svaté, dnes svatého kněze Šarbela. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.

Vyslechli jste přenos mše svaté z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích, celebrovali biskup Pavel Posád. A nyní už začíná pořad Hudební zastavení, ve kterém vyslechneme nejprve skladbu mše o Magnum Mysterium. Napsal ji Thomas Louis de Victoria. Zpívají zpěváčci od svatého Františka ve Versailles. Diriguje Yves Athénon. Přeji vám příjemný poslech.

0: V hudebním zastavení dozněla mše o Magnum Mysterium, napsal ji Tomás Louis de Victoria. Interpretovali ji zpěváčci od svatého Františka ve Versailles a dirigoval Yves Athénon.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček. Ten bude jako vždy patřit písničkám, pohádce, ale také modlitbě.

0: Dnes bude v pohádce vařit někdo kašičku na zeleném rendlíčku, až z toho budou knedlíky. Nevěříte? No, tak si to poslechněte sami.
1: Pryskyřník prudký, Ranunculus acer, je vytrvalá luční bylina. Stonek je vzpřímený, většinou silně rozvětvený. Zlatožluté květní plátky jsou nápadně lesklé. Rozkvétá od května do podzimu. Tato velice hojná bylina roste obyčejně ve velkém množství na vlhčích lukách, u příkopů a na travnatých místech v lesích. Najdeme ji v rovinách i ve vysokých horách, například Alpách. Pryskyřník je jedovatý, působí puchýře na kůži. Louky, kde tato rostlina hojně roste, poskytují méně cenné seno. Zlepšit se může odvodněním nebo častým sečením.

0: Vařila lasička kašičku na zeleném rendlíčku a v hrnečku knedlíky pro své malé jedlíky. Byla jednou jedna lasička. Bydlela v hromadě kamení na kraji louky. Narodila se jí mláďátka lasičátka. A když jednou odpoledne vysvítlo slunce, vyvedla lasička svá lasičátka na louku ohřát se. Lasičátka dováděla, vyskakovala, chytala mouchy a luční kobylky. Maminka lasička se natáhla na slunci. Nespouštěla svá lasičátka z očí a měla z nich radost. Tu se ale vedle ní začala vrstvit hlína. Malý kopeček rostl, až z něho nahoře vykoukl krtek.
1: Ty Bůh?
2: No to je dost, že ses konečně vyhrabal.
1: Na co ty se tu válíš?
2: Já se vůbec neválím. Dávám pozor na svá lasičátka.
1: A kde je máš?
2: No, tamhle. Chytají mouchy.
1: No to ty žížaly, co tam skáčou? To, že jsou tvá lasičátka?
2: Cože, jaké žížaly?
1: Jaké žížaly, to pak nevidíš, jak jsou hubené. Musíš je víc krmit, co jim dáváš?
2: No, vařím jim kašičku na zeleném rendlíčku.
1: Kašičku, poté ti nestloustnou. Uvařím knedlíky pro malé jedlíky.
0: A krtek se zás zahrabal do hlíny. Lasička dál pozorovala svá mláďata, ale už z nich neměla radost.
2: No, pravdu, krtek. Jsou moc hubená. Musím jim dávat knedlíky.
0: Jak se knedlíky dělají? To lasička tak docela nevěděla, ale pustila se odvážně do vaření.
2: No, dám tam žloutky, ty nikdy nic neskazí.
0: A dala do těsta hodně vajíček. Přidala mouku, ale protože jaksi neměla rohlíky, řekla si, že i bez rohlíků budou dobré, když je pořádně omastí. Knedlíky uvařila, přinesla v míse na stůl a povídá.
2: Spapejte je. Když je nespapáte, bude vejprask.
0: A šla poklidit do kuchyně. Lasičátka ochutnala.
3: Ty jsou tvrdé.
4: A mastné.
5: A nedobré.
3: Já je jíst nebudu. No.
5: Ale sníst je musíme.
4: Nemusíme.
3: No.
4: Vyhodíme je z okna.
0: Povídá jedno lasičátko, co mělo vždycky nejvíc nápadů. Otevřeli okno a vyhodili celou mísu mastných knedlíků na louku do tmy. Když se maminka lasička vrátila z kuchyně, dělala lasičátka, jako by se olizovala.
2: No to mám radost, že vám chutnalo.
0: Pochvalovala si lasička. Šli spát. Ráno se první probudilo to lasičátko, co mělo vždycky nejvíc nápadů. Vykouklo z okna a hrůza! Pod oknem v trávě ležela spousta mastných knedlíků.
4: Ne, ty nesmí maminka vidět. To by byl vejprask.
0: Řeklo si to vykutálené lasičátko. Probudilo hned ostatní a povídá jim.
4: Hej, s těmi knedlíky musíme něco udělat.
3: No jo, ale co?
4: No co? No co? No maminka loví myši a nikdy se nedívá nahoru. Napícháme je na nejvyšší trávy na louce.
3: A jak to chceš udělat?
4: Aha, no jednoduše. Vylezem si jedno druhému na ramena a to, co zůstane na zemi, hodí knedlík tomu nejhořejšímu.
3: A to pak nabodne knedlík na stonek.
4: No.
0: Udělali to přesně tak, jak to ono lasičátko, co mělo vždycky nejvíc nápadů, poradilo. Když stará lasička vyšla na louku před hromadu kamení, nebyl na zemi už jediný mastný knedlík. Ale stejně tu něco nebylo v pořádku. Maminka byla nějaká nesvá. Pořád jen kroutila hlavou, jako by něco nešlo na rozum. A lasičátka se jí neodvážila podívat do očí. Chodila jak svázaná, ani na louku se jim nechtělo. Až nakonec to lasičátko, co mělo vždycky nejvíc nápadů, to nevydrželo a povídá.
4: Že budeš, maminko, ráda, když se ti k něčemu přiznáme.
2: No tak ven s tím, co pak jste provedli?
3: No, my ty knedlíky včera večer, vyhodili oknem.
0: Lasičátka se dívala do země, ošívala se, mlčela a čekala.
2: Jsem ráda, že mi nelžete. Ale já se vám taky k něčemu přiznám. Mně ty knedlíky včera taky nechutnaly. A taky jsem je vyhodila oknem.
0: A lasička s lasičátky se tenkrát dali do takového smíchu, až kamení v té hromadě nad jejich chaloupkou poskakovalo a rachotilo. A v tom veselí si lasička znovu prohlídla svá lasičátka. A řekla si, že se krtek mýlil. Její lasičátka nejsou hubená, ale štíhla. A je to asi tím, že ona taky nikdy jiná nebyla. A tak zas vařila lasička kašičku na zeleném rendlíčku. Tomu dala, no a sama si taky vzala.

Zítra nám pohádkový herbář Fridy Pistoriusové otevře Petr Klíč. Knížku vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Dnešní pohádka je u konce, ale já bych vás teď, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, chci ti poděkovat za lásku, kterou k nám máš. Děkuji ti, že se o nás staráš a že můžeme na svém životě vidět, co pro nás děláš. Prosím tě, dej mi vnímavé srdce, abych dokázal rozlišovat věci důležité a potřebné od těch, které takové nejsou. Amen. To je z dnešního večerního zíváčku už opravdu vše. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc a posílám dvě písničky.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je Michal Prokop. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání, jak se dnes tak obligátně říká. Samozřejmě zdravím nejenom vás, ale i všechny, kdo to poslouchají.
0: Já jsem moc rád, že se můžeme setkat aspoň na dálku nad vaším novým albem, které se jmenuje Ostraka. To album vyšlo, pokud nás tedy posluchači poslouchají v premiéře, tak vyšlo před několika dny. Premiéra je v úterý večer, album vyšlo v pátek, kdy už jsme si je taky několika písněmi představili, takže je to opravdu novinka. A já musím říct Ostraka. Samozřejmě já jsem si hned vzpomněl na Střepinový soud z hodin dějepisu, ale když jsem právě našim moderátorům psal texty o vašem albu, tak jsem si říkal, snad to někdo nebude považovat za překlep a nebude číst třeba Ostrava nebo něco podobného. Takže já se rovnou zeptám, jaká vlastně byla cesta nebo jaký je příběh toho názvu alba?
1: No, jedna věc je název té písně, že jo, a ten souvisí s textem a autorem je Michal Bulíř, který samozřejmě ten pojem Ostraka, ono to vlastně řecky správně je Ostrakon, ale on ho vlastně použil a je to vlastně takový symbol, že jo. Já jsem to vysvětloval a na albu, ať už na tom vinylovém nebo na tom CDčkovém obalu to je vysvětleno, co to vlastně je. Je to skutečně ten Střepinový soud v těch starověkých Aténách, kdy vlastně občané svobodní psali jméno někoho, koho chtějí na 10 let vypudit z obce a že to byla vlastně taková ochrana demokracie před případnou tyranií a že ale během doby se vlastně z toho stalo něco, co známe jako ostrakizace a to je, myslím, v současné době poměrně jako přilehavý a velmi aktuální termín a bohužel i situace. Takže takhle to vlastně bylo. Ale pokud je o název alba jako celku, tak to chvilku trvalo, protože jsme se samozřejmě dohadovali, přesně jak jste to i vypopsal i na firmě, když jako, a teď to nikdo nezná a nikdo neví, co to je a je to cizí slovo a tak. Docela dlouho to trvalo a musím se přiznat, že vlastně k tomu, že jsem nakonec ten svůj první nápad, který byl, že by se to podle toho mohlo jmenovat, opravdu použil, že k tomu přispěl i Michal Skořepa, což je autor toho videoklipu k té písni, protože ve chvíli, kdy si ji vybral, že to je jedna z těch potenciálních teda kandidátů, jeden z kandidátů na ten videoklip a začal mi do telefonu už říkat nějaký námět, jak si představuje, že by to mohlo být, tak mi bylo jasný, že to je přesně ono a že tudíž tedy celý album by se mělo jmenovat právě takhle.
0: Tak pojďme si pustit titulní píseň alba, jeden taky ze singlů, které vyšly ještě před deskou Ostraka.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: Ostraku.
1: Tak to byla píseň Ostraka. Vlastně v souvislosti s ní zaznělo jméno Michala Bulíře jako jednoho ze spolutvůrců nového alba Michala Prokopa. Mě tam vůbec zaujalo nejenom větší množství nebo prostě množství textařů, ale i množství skladatelů, kteří se na těch písních podíleli. Jak tedy vlastně ta deska jako celek vznikala, co se týká nějaké, řekněme, party, skupiny lidí?
2: No, vzniká to vždycky tak, že já už jsem to mnohokrát popisoval, ale klidně znovu to vysvětlím. Já nejsem ten člověk, který by prostě si předsevzal tak teď každý den třeba si sednu a budu prostě skládat nebo něco připravovat. Ne, já potřebuji nějaký vnější impuls a v tomto případě to byli právě moji mladší spoluhráči, kteří se mnou hrajou vlastně od dob post-covidových, kdy vlastně kapelu opustil Luboš Andreš, který nejdřív ležel v nemocnici a pak zemřel. Takže vlastně Pavel Marcel a Andy Čermák, to jsou dva výrazně mladší kluci, kteří přišli do té kapely v roce 21, když jsme vydávali vlastně, nebo když jsme mohli začít prezentovat tu minulou desku Mohlo by to být nebe. Ale oni tenkrát, i když teda vstoupili do toho, Pavel Marcel už i na té desce hrál, vlastně za Luboše Andršta, tak přeci jenom vstoupili do něčeho, co bylo připravené. Já jsem, vždycky jsem tomu říkal, že vstoupili do nějakého, oblíkli si nějaký kostým, který už tam jako byl připravený pro někoho jiného. Zatímco v tomhletom případě najednou oni vlastně začali nosit nějaký součásti kostýmu novýho oni přímo. A dokonce to bylo tak, že díky tomu, že mě začali nabízet nějaké svoje první deky, že já jsem vlastně začal sám i znovu teda psát i já, protože mě to natolik jako se líbilo, že jsem prostě byl to ten správný podmět, který to rozjel. Já jsem byl vždycky zvyklý, že už tedy od toho roku 83, kdy jsme začali pracovat na desce Kole Yesterday, tehdy s Petrem Zkoumalem, s Láďou Kantorem, s Pavlem Šrutem, že jsem se rozhodl, že potřebuju i jako pokud je o muziku víc autorů, protože prostě mám pocit, že to je daleko lepší, že člověk nebo sám sebe nepovažuji za tak plodného autora, abych uměl tu desku. Já bych ji uměl napsat celou, ale nemyslím si, že by byla dost dobrá, jo. Jednu takovou jsem udělal a od té doby vím, že to takhle není. Ale nicméně všichni ty autoři, kteří od těch 80. let vždycky tvořili ten hudební kabát té desky, byli to lidi jedné generace, mojí generace. Honza Hrubý to byl, Luboš Andrš, který přišel o něco později, právě Petr Zkoumal. Čili byla to prostě parta a nesli jsme to spolu. Zatímco v tomhle případě došlo k tomu, že najednou jsou to lidi, kteří jsou v případě třeba Andy Čermáka dokonce o víc než celou generaci mladší než já, tak v tom je to prostě. A pokud jde o texty, no tak samozřejmě Michal Bulíř, který vlastně má na té desce 6 textů nejvíc, toho já jsem vlastně už objevil už i na té minulé desce, už i tam má některé klíčové věci a vlastně stal se tudíž takovým jako, bych řekl, nejsilnějším partnerem, ale samozřejmě zdaleka tam není sám. Dva texty tam má Honza Lacina, s kterým jsem celý leta dělal Krásný ztráty a který taky už na minulých deskách je. Je tam Martin Němec z Precedensu, taky už jsem použil nějaké jeho věci už na minulý desce, je tam Tomáš Roreček a je tam teda, jsou tam dvě jména, u kterých bych se rád zastavil speciálně. Jedním z nich je Jiří Suchý, což je samozřejmě člověk, který ho asi představovat není nutný, ale je to zajímavý, protože to byl můj idol od těch dob, kdy jsem poprvé vzal do ruky kytaru, ale nikdy jsem od něj nic nenaspíval. Já jsem sice byl 3,5 roku, nebo skoro 4 roky v Semaforu, hrál v Kytici a zpíval jsem s Hankou Zagorovou toho Miláčka, takový ten duet, který napsali s Ferdou Havlíkem, už ne, se Šlitrem, ale vlastně nikdy nenatočil. A tuhle písničku, to je ta písnička Naschledanou z filmu Zločin v Šantánu, jsem strašně miloval, protože jsem se s ní jako nějak hrál, ale no, pak mě napadlo, že by bylo dobrý tam prostě dát, trošku jsem ji teda samozřejmě upravil a pak mně přišlo, že je dobrý, aby prostě ta píseň, aby to bylo finále té desky. No a ten druhý text, to napsal Marian Zima, to je slovenský autor, který shodou okolností, ale samozřejmě pro mě ty věci napsal česky, on mi poslal. Je to člověk, kterýho jsem vůbec neznal. Tak jako se mi to občas stává, že mi posílají jako lidi, který vůbec neznám, třeba někteří prostě texty, protože se ví, že já pracuji na hotové texty. A najednou se tam objevil text, který mě strašně zasáhl, byl strašně silný. Já jsem nejdřív ale nechtěl se tomu podat, ten text neměl ani název, tak jsem ho nazval Vyrovnání a vlastně s autorem jeho textu jsem se seznámil až dávno poté, co ta píseň jako taková vznikla a sešli jsme se poprvé osobně až na minulém vánočním koncertě, kde on doprovázel Milana Kňažka, tak to je taková jako zvláštní historka, ale kromě toho, že to je Slovák, který píše česky a krásně, tak je to prostě i taková, jako, takový zvláštní setkání, protože jsme se potkali až rok poté, co jsem ten poprvé viděl. A i podobně už se to stalo i třeba s Milanem Šaškem na minulý desce, taky má jeden text. Prostě takové věci se stávají. Mm.
1: Marian Zima shodou okolností byl před pár dny tady u nás v rádiu jako host. Představovali jsme si jeho kapelu Story a právě spolupráci s různými interprety. Takže budeme vlastně brzy vysílat i rozhovor s ním. Ale zazněla tady spousta jmén, takže já teď třeba vyberu z alba píseň Blues o prázdném sedle. Koho si k ní tedy máme přiřadit?
2: Autorsky je to, muzika je Pavel Barcel, který je náš kytarista, a text je právě od Michala Bulíře.

0: Zpívá nám Michal Prokop, který je dnes hostem našeho pořadu Jak se vám líbí. Já se vrátím k té více generační kapele. Je to vlastně podobný model, který v komornějším podání teď zažívá třeba váš vrstevník Vladimír Merta, který koncertuje v duu s Ondřejem Fenclem, který je taky v podstatě o dvě generace mladší, než je on. Ve vašem případě, já z toho, co říkáte, tak mně vyplývá, že asi to vícegenerační soužití v kapele může mít velké výhody. Má to i nějaké nevýhody případně? Nebo i jaké jsou ty výhody toho?
1: No já teda, pokud jde o nevýhody, jsem zatím ještě na žádný nenarazil. Pokud jde o výhody, tak samozřejmě je to prostě najednou jako mladší krev, trošku jiný pohled na svět, trošku jiný pohled, asi modernější na muziku. Čili já zatím teda jsem, mě to naopak velice jako nabíjí a jsem vlastně strašně hrdej na to, že těm klukům stojí za to prostě hrát s takovým dětkem, jako jsem já. Těch generací je tam opravdu víc, protože je tam ještě ta střední generace, což je třeba právě naše Rytmika, to je Vimpy, Tichota, náš basista, který je dalším z autorů hudby, s kterým já třeba hraju už od roku 2000 a vůbec jsem netušil, že on má nějaký autorský ambice. Jo. A on do toho zase přináší přeci jenom trošku takový jako smooth jazzový feeling, tak je to zase něco jiného, nebo Pavel Razim Bubeník, který to je prostě ta střední generace. A vlastně Andy Čermák a Roman Němec, trumpetista, to jsou ty úplně nejmladší. Já teda zatím vidím samé výhody.
0: Jak se to tedy podle vás odráží v tom zvuku alba? Já teď narážím i na to, že třeba právě v den vydání desky jsem na internetu zachytil nějaké, nebyly to ještě přímo recenze, ale byly to spíš takové komentáře některých lidí, které mám na Facebooku mezi přáteli, a ti tu desku chválili, ale třeba s tím, že je to návrat k soulovému zvuku, a spíš právě to brali, že tu kontinuitu alba s těmi předchozími. Máte vy pocit, že je tam něco výrazně nového po hudební stránce?
1: No, oni se mi na to už ptali různí další, třeba vaši kolegové publicisti. Já sám osobně to tak necítím. Já mám pocit, že to je prostě, že takhle, jak to cítím, že už to takhle vlastně dělám od těch 80. let. Samozřejmě každá deska je trošku jiná, protože se mnou hrajou třeba jiný lidi. A teď navíc, jestli je to jiný, a asi možná je, protože já nejsem úplně ten nejobjektivnější posuzovatel v tomhle směru, tak je to právě proto, že autorsky jsou tam prostě lidi mladší, což dřív jak nebylo. To už jsem právě říkal, že i když nás bylo víc autorů, tak vždycky jsme byli jedna generace. Teď už to tak je, že vlastně z té staré generace jsme tam jenom já a Honza Hrubý, a vlastně autorsky na téhle desce už jenom já. Takže proto je to možná, to někomu může připadat jiný, ale já sám nemám pocit, že bych se nějak jako buchví jako měnil, nebo že bych něco prostě musel nastavovat jinak. Vůbec ne, prostě jako je takzvaně jedu dál, jak to jinak to asi ani neumím. Spíš teda oceňuju, že kluci, který už se mnou hrajou teďko čtvrtý rok, už se asi naučili, co jako já potřebuju, nebo jaký jsem, nebo jak to dělám, a trefujou se do mě, protože ty jejich věci jsou mě milý a příjemný, tak já jim taky doufám, že oni mají podobný pocit, když se pak trefuju třeba já do těch jejich skladeb.
0: Já jsem vás zatím naposled viděl naživo na festivalu Slunovrat v Opavě, a teď nevím, jestli to bylo loni nebo předloni, to teď si neuvědomuju, ale v každém případě... Myslím, že to bylo loni, no, ale já jsem opravdu obdivoval tu energii a hlavně i čistotu toho hlasu, vlastně i ve vašem věku, jak zvládáte na tom pódiu prostě přesvědčivě podat ty písně. Máte na to nějaký recept, jak se udržovat hlasově? A
1: přímě řečeno, jako nemám nějaký recept, který bych mohl někomu doporučit, to ne. To je asi nastavením, prostě nějaký osobnostním nastavením. Samozřejmě je to taky hodně limitovaný, prostě nějakou zdravotní kondicí. To bohužel, co si budeme povídat, prostě už mi fakt není 20 a i nejenom teda celý ten organismus už má za sebou občas nějaký jako nutný údržby a ještě ho budou čekat a i ten samotný hlas je samozřejmě už jiný, než býval, když jsem zpíval, já nevím, na městě R. Já už dneska samozřejmě nedám ty fistule vysoký a takový ten rozsah se mění a i ta barva, ale jako recept na to, jak se udržovat, nemám. Akorát už prostě, a já jsem teda nikdy nebyl takový nějaký moc jako večírkovej typ, že bych prostě do rána někde kalil a potom to ne, já jsem, ale teď, čím jsem starší, tak tím méně už i třeba od svých mladších kolegů, když někde po koncertě utíkám až ženu domů a spát, jo. Pokud možno spát, aspoň to je něco, co si myslím, že tomu hlasu a té kondici v takovýmhle vyšším věku přispívá. No.
0: Pojďme si pustit další ukázku z alba Ostraka a Přece ráno, to je další ze singlů z alba.

0: televizní písničky, televize, tehdy Československá televize točila některé věci, třeba i ty semaforský a tak, takže nějaký vizuální jako zpracování tenkrát už samozřejmě existovalo, ale to, že by to bylo jako nedílná součást nahrávek, to samozřejmě tak nebylo, už protože taky do té televize se jako nedostal každý a už vůbec ne s takovouhle muzikou, kterou jsme dělali my. Takže já jsem vlastně těch videoklipů natočil strašně málo a byly to právě třeba věci do televizních čarády, nebo jak se jmenovaly tenkrát ty pořady. A vlastně ta nutnost, že člověk prostě už nejenom je slyšet, ale že musí být nějak něco vidět, ať už on sám, nebo nějaká prostě nějaký jako stvárnění toho, o co běží. To samozřejmě jsem pochopil, že je nutná věc až teprve teď v tom vlastně v 21. století, do kterého jsem se proboxoval a vrátil jsem se vlastně na scénu, tak je to asi důležitá věc, ale samozřejmě vůbec nejsem ten člověk, který by třeba měl pocit, že musí natočit ke každý písničce klip. Ten klip pořád beru spíš jako věc pomocnou, i když v tom případě třeba Ostraky nebo věcí, které dělá Michal Skořepa, to považuji za jako výsostný umění. To je kumšt, to opravdu, to není jen tak žák nějaký řemeslo. Ale pro mě pořád je vlastně klíčová ta stránka zvuková audio, čili tam vlastní muzika.
1: Když se bavíme o muzice, vnímáte album jako nějaký celek a teď to vůbec nemusí být koncept, co se týká textu a témat, ale přece jenom jako nějakou sevřenou záležitost. Přemýšlíte v albech jako v jednotkách, když to tak řeknu?
0: Určitě. Určitě. Já jsem z generace albové, já jsem vlastně od samého začátku už od toho roku 1968, kdy jsme natočili první album Blues in Soul, tenkrát ještě v angličtině, vždycky jsem to vnímal jako celek. A i když to nebyl koncept, jak říkám, já nejsem ten typ, který by třeba nejdřív si vymyslel název a potom se snažil do toho názvu nacpat nějaký obsah, to určitě ne, ale cítím to vždycky jako určitý celek, ale zase na druhou stranu žádná jako přísná metoda v tom není. Je to asi otázka citu, intuice, protože vlastně jsem sám producentem těch desek, takže cítím prostě, jako, kdy to asi je akorát, kdy toho je dost, kdy tam prostě jsou všechny ty polohy, které mi vlastně nabídly ty texty, ale rozhodně jsem zvědav na reakce na to album jako celek, protože ty singly jsou pro mě signály nějaký, že se něco jako pustí ven a teda vyrobil se k tomu i ta videoverze, ale ten celek prostě není kompletní, takže rozhodně já stále ještě si myslím, že točit alba má smysl, i když vím, že dneska je taková doba, že řada lidí už dneska se tím ani jako neobtěžuje a střílí prostě do éteru rovnou jednotlivý písničky. To bylo, když jsem začínal, tak se to tenkrát tak dělal.
1: Ano,
0: tenkrát,
1: ano, přesně
0: tak. Singly, ale tam vznikaly spíš jako samplery, že jo, jako sbírka nějakých věcí, které vyšly. Ale album jako album, já jsem pořád prostě toho příznivcem.
1: Tak skvěle, pustíme si další ukázku, ta se jmenuje Sejmy.

0: Naším hostem je Michal Prokop. Než se rozloučíme, než si z alba Ostraka pustíme poslední ukázku, tak já se zeptám, co dál. Samozřejmě nebudu se teď ptát na plány na další album, když to, které si představujeme, právě vyšlo, ale my už jsme tady zmínili i ten věk, vlastně příští rok vás čekají kulaté narozeniny. Chystáte něco speciálního?
1: To já zatím nevím. Já zatím jsem jaksi plně v těch přípravách na, vlastně začínáme jezdit a křtít tuto desku a samozřejmě v mém věku jako přemýšlet nějak hodně dopředu. Samozřejmě je mi jasný, že ta cesta už asi nebude moc dlouhá, která mě čeká v té profesi a v životě, ale jako nic konkrétního já sám rozhodně neplánuju. Pokud moji spolupracovníci, ať už vydavatelství Suprafon nebo David Gajdečka a Joe's Garage, agentura, přes kterou vlastně celou tu dobu už funguju od toho roku 2006, něco připraví možná, ale nemyslím si, já mám takovej plán, když vždycky poměrně dost brutálně ho prezentuju, mým plánem je přežít, no.
0: Tak já budu doufat a budu si sobě, tedy i dalším vašim fanouškům přát, aby to, že tato deska tedy končí tím semaforským naschledanou, tak aby to bylo opravdu naschledanou a abychom se setkali nad nějakým dalším albem, ať už to bude za 4 roky, tak jako to bylo teď, nebo dřív, nebo později. V každém případě budu se těšit na další novinky. Michal Prokop byl naším hostem. Děkuju za rozhovor a těším se na slyšenou.
1: Já taky děkuju a taky se těším. Naschledal.
0: Loučí se od mikrofonu také Milan Tesař. O zvuk se nám staral Tomáš Hlávka a z alba Ostraka si na závěr poslechneme píseň Bezvětří.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. 19. etapu cyklistické Tour de France vyhrál lídr závodu Slovinec Pogačar. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
3: Bylo to naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
2: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil, se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Vrtulník Black Hawk s českými hasiči dorazil do Francie. Bude tam pomáhat s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele přistál okolo 6. večer na letišti nedaleko města Bordeaux na západě země. Informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Kromě českých a slovenských vrtulníků na místě působí hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
4: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Do chorvatského Záhřebu se sjeli zástupci českých firem a odborníků na jadernou energetiku. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Záhřebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit poměr jaderné energie v energetickém mixu nejméně na 30% už do roku 2040. Ze Záhřebu Tea Veseláková, Radiožurnál.
6: Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 19. etapu Tour de France. V čele průběžného pořadí už má víc než 7-minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a udělal další krok k obhajobě vítězství. Pogačar nejprve dohnal vedoucí trojici cyklistů v závěrečném stoupání na Alpe d'Huez a na posledním kilometru zrychlil a soupeřům ujel. Slovinec finish hodnotil v rozhovoru pro web závodu.
7: Na prvním kilometru stoupání jsem cítil, že mám dobré nohy a že už nezbývá moc soupeřů, kteří by mohli jet se mnou. Tak jsem to zkusil. Hodně se soustředil na cíl, jel jsem proti skvělým závodníkům, ale i díky tomu, že oni bojovali mezi sebou, jsem nakonec zvládl etapu vyhrát.
6: Nejlepším z Čechů byl v 19. etapě Tour de France 75. Matyáš Vacek. A kanoista Lukáš Kratochvíl byl v semifinále mistrovství světa vodních slalomářů 7. a postoupil do finále. O medaili za zhruba 2 hodiny pojedou i v semifinále 10. Adriana Morenová a 12. Tereza Kneblová.
8: Nehody na D6 na Chebsku a dálnici D7 u Prahy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebů za sjezdem na Kinčperk havarovalo osobní auto. 149. kilometr je to u odbočky k Molce. Projíždějte opatrně. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Kněževes se stále objíždí následky nehody. Kilometr 2,5 je to před odbočkou k letišti. Blokují pravý pruh, místem projedete plynule. Na D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy stojí autobus. Je hlášený kousek před D1 v omezení, zhruba půltý kilometr. Blokuje levý jízdní pruh, ale kolona se netvoří. Na silnici 27 z Plzně do Klatov se za Přešticemi jede kyvadlově. V úseku Lužany Borovy se srazila 4 auta a motorka. Čekejte hustý provoz, delší zdržení teď ne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, políbezné vůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští skrýváš?

znosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se

0: světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech přeje na vlnách Proglasu Jana Beránková. V cyklu Dotýkání světla vám dnes nabízím 9. setkání s docentem Karlem Sládkem z katedry spirituální teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Probíráme témata, která patří k základům duchovního života křesťana. Dnes budeme hovořit o duchovním doprovázení.
1: Já bych na začátku hnedka zmínil Tomáše Špidlíka, protože o něm můžeme mluvit jako o takovém starci západní církve. Byl to, řekněme, duchovní vůdce a rádce mnohých od teologů, biskupů, kněží, laiků, lidí všech možných profesí. A Tomáš Špidlík velmi často hovořil o tom, že když se v Rusku snažili obrodit církev, tak měli takové dvě tendence. Buď se chtěli navrátit ke starým pořádkům, k určitému řádu, který byl tradičně ověřen, anebo se chtěli nějakým způsobem otevřít trendům společnosti a světa a nějakým způsobem se mu přizpůsobit a vstoupit do něho s novou reflexí, řekněme, pod vlivem nových myšlenkových hnutí a inspirací. Myslím si, že to je takový model, který známe i třeba z naší církve, jestli se máme nějakým způsobem vracet k nějakým tradicím, nebo jestli se máme více otevírat té naší, řekněme, postmoderní době a jakým způsobem. A Tomáš Špidlík říkal, že v Rusku zvítězila taková, řekněme, třetí cesta. On říkal, to obrození nepřišlo ani s tím, když se snažíme restaurovat něco z minulosti, nebo když se snažíme přizpůsobit tomuto světu. To obrození přišlo tehdy, když se na Rusy objevili takzvaní starci. Když se objevili mniši, kteří se stali duchovními vůdci a rádci národa, kteří onu křesťanskou zvěst předávali osobním způsobem v rozhovoru, když pomáhali druhým lidem rozlišovat své myšlenky, když jim pomáhali žít v Boží přítomnosti, když je doprovázeli, když právě v tom doprovázení zakusili lásku Boha Otce. A já se domnívám, že to je tou cestou, na kterou bychom se měli vydávat neustále jako křesťané. Zpřítomňovat, zosobňovat Krista skrze vzájemný rozhovor, dialog, doprovázení. A proto ona služba duchovního vedení je pro nás zásadní. Můžeme se změnit jenom v osobním dialogu. A proto potřebujeme osobu, kdo nám zosobní právě tyto hodnoty, které hledáme. Kdo nám dá smysl života, když ho uvidíme, jak ho ten druhý nalezl právě v následování Krista.
0: Duchovní rádce nemusíme hledat jen ve východní spiritualitě. I západní spiritualita se opírá o duchovní doprovázení a zná starce.
1: Tomáš Špidlík na to upozorňoval, že duchovní doprovázení je fenomén napříč křesťanskými konfesemi. Například Padre Pio pro něho byl velikým duchovním rádcem. Často porovnával fenomény, on říkal, ontologické svatosti těchto duchovních vůdců východu a západu. A říkal, ty projevy Ducha Svatého v jejich životě, když doprovázeli druhé lidi, jsou ne analogické, jsou stejné, jsou totožné. A proto je třeba se tímto fenoménem duchovního vedení zabývat a nějakým způsobem teologicky reflektovat.
0: Seznámíme se s některými pojmy, můžeme vysvětlit, co si máme přesněji pod duchovním vedením představit. Když jsme ve spirituální teologii, tak bychom měli pracovat s přesnějšími pojmy.
1: Ano, tak řekněme si zase, jak bychom mohli definovat, co je to vlastně duchovní vedení. Já využiju zase sílaby mého předchůdce tady na Katolické teologické fakultě Pavla Vojtěcha Kohouta, který zde učil spirituální teologie. A on právě v těch sílabech uvádí, že duchovní vedení je postupné spodobování s Kristem a dorůstání do plnosti Božího dětství působením Ducha Svatého zprostředkovaném církevní službou. Tady můžeme vidět trojiční rozměr duchovního doprovázení. Je to postupné spodobování s Kristem. Takže my, když se vzájemně doprovázíme, jdeme tou cestou, kdy jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, tak je mezi námi Kristus a v tom vzájemném doprovázení se připodobňujeme tomu, který je mezi námi a působí mezi námi. A dorůstáme do plnosti Božího dětství.
0: Duchovní vedení je postupné spodobování s Kristem a dorůstání do plnosti Božího dětství působením Ducha Svatého, zprostředkovaným církevní službou. Tady je vidět trojiční rozměr duchovního doprovázení. Ve vzájemném doprovázení, když je Kristus s námi, dorůstáme do plnosti Božího dětství, stáváme se Božími syny a dcerami. Co to znamená?
1: Co to znamená být Boží dítě ve vztahu k Bohu Otci? Co to znamená být Božím synem a Božím dcerou? Také v tom doprovázení máme tyto vlastně, řekněme, analogie, protože když se doprovázíme, tak mluvíme o našem duchovním rádci, vůdci, jako o duchovním otci. A my jsme duchovní synové, duchovní dcery. To znamená, že my skrze tento vztah mezi doprovázejícím a doprovázeným se učíme růst do plnosti Božího dětství. Kde se učíme? Co to znamená být synem a dcerou? Co to znamená být synem a dcerou v každém životním okamžiku, v každé etapě, nejenom když jsme děti. A když umíme tento vztah k Bohu Otci prohloubit skrze duchovní vedení, tak se také můžeme stát dobrými rádci druhým. Jenom tehdy, když víme, co to znamená být duchovním synem, se můžeme stát dobrým duchovním otcem. Když víme, co to znamená být duchovní dcerou, tak potom víme také, co to znamená být duchovní matkou.
0: Nejen duchovním otcem, i žena může být dobrou duchovní rádkyní. Nehledejme tuto roli jen u mužů.
1: Samozřejmě, teď kromě těch slavných výroků pouštních otců, což byly takový archetypy duchovního vedení, taková naše inspirace, ze které neustále čerpáme, no tak máme také výroky duchovních matek, tedy žen, které žily na poušti a vzájemně se doprovázely. A máme tyto výpovědi. A máme mnoho žen, které měly ono charisma doprovázení. Právě tady se odkrývá určitý aspekt, řekněme, duchovní, který je pro nás velmi důležitý. Protože tady to spodobování s Kristem a dorůstání do plnosti Božího dětství se děje působením Ducha Svatého. A je to právě Duch Svatý, který nám pomáhá rozlišovat to, co chceme právě během toho rozhovoru rozlišit a dává nám sílu k tomu, abychom se vydali dál na cestě. A několikrát jsme i zmínili v minulosti, že setkání intimní Ducha Svatého s člověkem se odehrálo v setkání Ducha Svatého s Marií. Tedy onen rozměr duchovního mateřství Ducha Svatého má z pozice lidské onu tvář Marie. Takže je to vlastně rozměr mariánský.
0: Na vlnách Proglasu posloucháte pořad cyklu Dotýkání světla. S docentem Karlem Sládkem hovoříme o duchovním doprovázení. Jaké jsou základní pravdy o tom správném duchovním vedení, duchovním doprovázení?
1: Už jsme to zmínili. Je velmi důležité, když se vzájemně doprovázíme, nebo když dochází k duchovnímu vedení, abychom si byli vědomi, nebo aby duchovní vůdce si byl vědom, že ten, kdo tam působí, je především Duch Svatý. Duchovní vůdce se nemůže stavět mezi vedeného a Boha. Nemůže přitahovat pozornost k sobě, ale musí druhého povzbudit v tom, aby zakusil setkání s Kristem, aby prohloubil své znalosti o Kristu, aby četl evangelium a aby dokázal, řekněme, si osvojit onu schopnost rozlišovat, a on mu pomáhá jenom, aby ony myšlenky dokázal třídit a navádí ho k tomu žít před Boží tváří, žít neustále v Boží přítomnosti. Takže ten duchovní rádce nebo vůdce pomáhá druhému navázat vztah k Bohu a vlastně i v něm je takový prvek kenoze, protože on mu pomáhá, ale zároveň se jakoby vytrácí, protože nechává tomu člověku zakusit, co to znamená svoboda Božích dětí. A ta není o tom budovat nějakou psychologickou závislost na sobě. Tady bychom mohli hovořit o nějaké patologii. Tam se také liší duchovní doprovázení a autentické od toho, řekněme, sektářského. Protože sekty budují onu závislost, znesvobodňují člověka na nějakém vůdci sekty. A ten je pro ně nějaké božství a není možné tedy žít jinak, než, řekněme, slepě se řídit tímto člověkem. Jeho, řekněme, autoritou v tom negativním slova smyslu. Přesto máme zde určité charisma, které doprovází duchovního otce, toho autentického duchovního otce, jež pomáhá bližnímu rozlišovat a dává mu také, řekněme, určité rady. A máme zde onen aspekt poslušnosti té radě, kterou nám ten duchovní vůdce dává. Protože právě v této poslušnosti, pokud je to duchovní vedení zralé a je to zkušený doprovázející, v této poslušnosti tomu, co nám on říká, my nalezáme určitou formu svobody, protože ta jeho rada nás vždycky vede ke svobodě. Kdežto, když bychom jeho rady neuposlechli, tak zůstáváme stále v nějakém otroctví sebe sama, hříchu a tak dále.
0: V jednom z minulých pořadů už jsme hovořili o tom, co je to správné rozlišování, ale můžeme si to připomenout.
1: Tak samozřejmě tím hlavním zdrojem pro rozlišování by mělo být písmo. Proto je velmi důležité, aby písmo bylo v centru jakéhokoliv duchovního rozhovoru. Zároveň je také důležité, aby ten duchovní vůdce byl člověkem vzdělaným, i teologicky vzdělaným, aby měl zkušenost s Božím vedením, aby to byl člověk, který ví, co je v člověku, protože ví, co je v něm. Jo? On sám se během svého života osvobozoval od těch následků prvotního hříchu, od toho ostnu, který má v sobě, a taky ví, co to znamená bojovat, co to znamená přesáhnout sebe sama, co to znamená také selhat, co to znamená také prosit o odpuštění, co to znamená přijmout odpuštění. A ví tedy, jaká je to těžká cesta. A proto dokáže s porozuměním naslouchat druhému člověku a pomáhá mu, aby zakusil tu samou svobodu, kterou milostí Krista zažil on sám. A rady, jakým způsobem rozlišovat, tak vždycky, když přicházíme, tak je v nás nějaký třeba neklid. A tady je třeba rozlišit, jestli je to neklid, který nás jakoby odvádí od Boha, a tedy je to neklid, který vychází z určitého pokušení, zkoušky, a tady je potřeba se jako přimknout zase k evangeliu. A nebo je to neklid, který v nás vyvolává Bůh, protože jsme nějakým způsobem zabloudili nebo jsme nějakým způsobem oslepli duchovně a ten neklid má nás jakoby vrátit zpátky. Jo? To znamená, že tady je potřeba jasně rozlišovat, odkud pochází ten nějaký neklid nebo ta nejistota, proč jsme zrovna přišli za tím duchovním rádcem a jakým způsobem dál vlastně orientovat ten náš duchovní život.
0: Na jaké zásady máme dbát, pane docente, když přijmeme tu roli člověka, který doprovází druhého na duchovní cestě?
1: To, co je velmi důležité, aby člověk, který přichází pro duchovní radu, měl pocit, že jsme si právě pro něho udělali čas. Jak jsme říkali, oni starci předávali osobně ty hodnoty křesťanské, které nacházeli ve svém životě v tom osobním vztahu v Kristu. A tak jako zpřítomňovali, zosobňovali je. A tedy onen prostor duchovního vedení a doprovázení je prostorem, řekněme, důvěrným. Je to prostor, kde si opravdu vymezíme čas. Ukazujeme tím respekt, diskrétnost, důležitost. Třeba si říct, jak často se budeme setkávat, jak to dlouho bude trvat to setkání. Je dobré také vypnout si třeba mobil, říct, podívej, že teď jsem pro tebe. Teď jsme si přišli povídat, teď mě nezajímá, jestli mi někdo volá, co bude zítra, nebo jestli mám něco zařídit, nebo jestli jsem něco neudělal. Teď mám čas jenom pro tebe. Vypnout počítač. Jo, prostě připravit si opravdu ten prostor a pomoci vlastně v této důvěře, třeba i v té symbolice, dát najevo, že je tam přítomen Bůh. To může být svíčka, to může být otevřené písmo, to může být cokoliv, co nám vlastně pomůže v té symbolice dát vědomí Boží přítomnosti při tom rozhovoru.
0: Na to všechno bychom měli dbát. Ale přesto, i když připravíme důvěrný prostor pro setkání a zdá se nám, že vše splňujeme, jak náleží, jaká jsou úskalí, která i přes dobrou přípravu nás mohou potkat?
1: Tak samozřejmě každá ta cesta je individuální, každá ta cesta je příběhem. Jo? Křesťanství je cestou. A každý vztah se vyvíjí. Ten vztah je vždycky jiný, po každý jiný, je nový. A jakékoliv přátelství, jakýkoliv vztah se vyvíjí. Stejně tak se vyvíjí i vztah doprovázeného a doprovázejícího. A jakýkoliv vztah je také budován na určité důvěře v to, že je trvalý. A ono to také znamená určité úsilí, určité očišťování, protože během jakéhokoliv vztahu se také na povrch dostane něco z toho našeho podvědomí, co je nesetříděné, co je zraněné, co nás bolí a co třeba jsme potlačili. A teďka, protože jdeme dlouhou dobu spolu, tak ono to najednou někdy vyjde. Vždycky jsme to někdy třeba uzavírali v sobě, nedokázali jsme s tím pracovat a teď máme tady blízkou osobu, která nám s tím třeba může pomoci. Ale někdy se může stát, že dochází k nějaké projekci, nějakému přenosu. Může se stát, že třeba objevením blízkého člověka, který nám naslouchá, který nám chce pomoci, znamená, že se třeba žena do toho duchovního rádce zamiluje. To se může klidně stát, na tom není nic, řekněme, špatného, ale je potřeba s tím pracovat a ten člověk, který vede, by si toho měl být vědom a, řekněme, měl by ukazovat na určitou, řekněme, diskrétnost a určitou taky respekt a vzdálenost, kterou je potřeba si uchovat, když by se něco takovému stalo. Takže tam může nastat určitý třeba nekritický obdiv, jo, který znamená, že ten člověk se jako nafixuje na toho druhého člověka, místo aby se osvobodil pro Boha, pro život s Bohem, což je lidské. To může doprovázet ten vztah mezi doprovázejícím a doprovázeným. Nebo naopak se třeba tento nekritický obdiv může projevit i v nenávist. Jo? Nebo se může stát, že ten člověk má určitou pokřivenou představu otcovství nebo byl zraněn, co se týče vztahu k otci, třeba v dětství nebo v dospívání a teď má vztah k duchovnímu otci a najednou všechno to špatné, co zažil, všechno tu nenávist, všechno tu křivdu, všechny ty nesetříděné emoce, všechnu touhu třeba po pomstě, všechnu tu touhu po agresivitu, kterou měl v sobě, protože se mu dělala nějaká nespravedlnost, tak najednou se může dostat na povrch, protože jakoby ten duchovní otec mu to vyvolává tím vztahem k otcovství, který u něho je nezdravé. A tak je důležité taky i s tímhle umět pracovat. Vědět, že třeba někdy ten člověk mluví, aniž vůbec ví, co říká. Protože se jenom, řekněme, vyjevuje určité zranění. A když by došlo k nějakému opravdu narušení takovému vztahu, tak je třeba někdy na zvážení, jestli nedoporučit tomu člověku, aby to duchovní vedení potom vedl nějaký kolega, nějaký jeho kamarád nebo někdo jiný.
0: Případně ale jde i o cestu do psychologické poradny.
1: Samozřejmě.
0: Už to může být ta hranice.
1: Samozřejmě. Jo? To je třeba zase umět rozlišovat. Jo? Když se ten vztah stane, řekněme, vztahem patologickým, tak je potřeba třeba další terapeutické pomoci, případně doporučit změnu zpovědníka, protože to je třeba i součást nějaké cesty. Možná nějaké očištění. Možná to je to, že ten Bůh toho člověka pročišťuje a je to potřeba. A za 10 let se může stát, že ten člověk potom přijde za tím člověkem a třeba se mu omluví. Jo? Takže třeba uvidí, že ten člověk je úplně nový, že to byla, jako, že to je člověk, který žije křesťanský život radostný, ale tehdy před těmi 10 lety to nešlo. Jo? A musíme tady důvěřovat Bohu a modlit se. No ale může se stát ještě jedna věc. Může se stát i z pohledu toho duchovního vůdce, že když mu onen duchovní syn, duchovní dcera zjevují třeba ty nejniternější myšlenky nebo nějaké hříchy nebo nějaké emoce vášně, které nemusí zvládat, tak vlastně odhalují něco z člověka, s čím bojujeme všichni svým způsobem v nějaké situaci třeba. A jelikož v případě třeba nějakého narušení vztahu, tak jelikož jsme takto slabí všichni, tak se může stát, že ten duchovní vůdce může začít být proti tomu člověku nekriticky tvrdým. Protože on sám s něčím takovým bojuje, možná to i sám nezvládá a řeší to se svým duchovním vůdcem a tím, že to slyší u těch dalších svých svěřenců, tak si tam nějakým způsobem projektuje i tu svoji vlastní slabost a jak je přísný na sebe, tak potom je přísný na ty druhé a mohl by je spíš zranit, než by jim než pomoci. Takže i tady je důležité, aby ten duchovní vůdce měl vlastní duchovní vedení a aby v té diskrétnosti také s tím duchovním vůdcem probíral, co při tom duchovním vedení prožívá. Ne, aby řekl to, co je třeba intimního pro toho člověka, jež vede, ale to, co on sám prožívá ve vztahu k němu. Aby on sám byl věden a věděl, že i on sám potřebuje duchovní radu a duchovní vedení.
0: Hovořili jsme o duchovním doprovázení, předal jste dobré rady. Můžeme některé ještě zvláště podtrhnout?
1: Tak je určitě důležité pěstovat v člověku, který je doprovázen kontemplativní postoj k životu, aby si uvědomoval přítomnost Boží lásky a dobroty v každém okamžiku svého života. Pomoci mu oprostit se od těch sebestředních pocitů, předsudků a uzdravit všechno, co je v něm, řekněme, zraněné. A zároveň učit ho, jakým způsobem ve svém životě vnímat působení Boha, číst písmo, být citlivým k Božímu zjevení. A tím vlastně člověk objevuje opravdu, co to znamená být svobodným. Co to znamená také bojovat sám se sebou a co to znamená poznat naše pravé já, ne to iluzorní, ale poznat to pravé já a také poznat, kdo to je ty, můj bližní. A tento vztah vlastně budovat po vzoru Boží Trojice. Já ve vztahu k ty.
0: Duchovní doprovázení bylo tématem 9. setkání se spirituálním teologem, docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Potkáme se ještě ve 3 následujících pořadech, kdy postupně probereme křesťanské životní stavy. Stav laický, řeholní a kněžský. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Muzika hraje, pásek rychle se točí. Ptáci řvou jarem, všude jsou jen tvoje oči. Bez duše, bez těla,

pozvu tě k tanci, hele, noc už krouží sálem. Jsme svými psanci, já budu šašek a ty králem. Soukromí necháme popravit. A z psychosomatických jevů naděláme rolniček a rozpustíme smutnotu mhouřením zorniček a štěstí si dáme popravit.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek.
1: A od druhého mikrofonu Martin Holík.
0: Nyní vás zveme do společenství modlitby večerních chvál.

0: No a dnes je svátek svatého kněze Charbela Makhlufa, kterého uznávají a ctí i vyznávající islám. Pojďme se pomodlit, budeme se modlit texty z Ferie, čili obyčejné. V novějším breviáři to bude strana 1358 a texty plynule navazují 1358. V původním breviáři strana 1223. 1223. Já potom na závěr přidám modlitbu z tohoto světce. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Bože, k tvému milování žádný strach mě nedohání, ani trestání tvé ruky, ani hrozné v pekle muky.
1: Ctím tě pro tebe samého, jemuž nic není rovného, v moci, slávě, důstojnosti, v dobrotě, lásce, moudrosti.
0: Jenom z lásky, bez odplaty, protože jsi dobrý a svatý, miluji tebe srdečně a chci milovat ti věčně.
1: Synu Boží, Jezu Kriste, srdce mé ti patří jistě, když tě na kříži spatřuji, láskou tvou se zapaluji.
0: Kříž a krev tekoucí z tvých ran učí, že jsi lásky hodný pán. Byť nebylo pekla, nebe, přece bych miloval tebe.
1: Tebe, přemilý Ježíši, beránku Boží nejtiší, jenž jsi pro nás ráčel umříti, chci milovati a ctíti. Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech.
0: Budu tě oslavovat, můj Bože, králi. Budu velebit tvé jméno po všechny věky.
1: Každý den tě budu velebit a chválit tvé jméno po všechny věky.
0: Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný. Jeho velikost je nevýstižná.
1: Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy a oznamuje tvoji moc.
0: Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, rozmlouvají o tvých divech.
1: Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, hovoří o tvé nesmírnosti.
0: Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, jásají nad tvou spravedlností.
1: Milosrdný a milostivý je Hospodin, schovívavý a plný lásky.
0: Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory.
1: Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji zbožní ať tě velebí.
0: Ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle.
1: Aby poučili lidi o tvé moci, o slávě tvé vznešené říše.
0: Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech. Oči všech doufají v tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají.
0: Věrný je Hospodin ve všech svých slibech a svatý ve všech svých činech.
1: Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, a pozvedá všechny sklíčené.
0: Oči všech doufají v tebe a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
1: Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé s laskavostí.
0: Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech.
1: Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají upřímně.
0: Vyplní vůli svých ctitelů, slyší jejich volání a zachrání je.
1: Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují, a všechny bezbožníky zničí.
0: Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu. Vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oči všech doufají v tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají. Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
2: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
2: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
2: Z listu Římanům z 8. kapitoly. Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není teď žádné odsouzení, vždyť zákon ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

0: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
0: Vzal na sebe bolest a smrt,
1: aby nám otevřel cestu k životu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu. Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům. Všichni, kdo poznali Krista, doufají v něho. I my ho s důvěrou prosme.
1: Pane, smiluj se. Člověk je ve své křehkosti nakloněn k pádu.
0: Kriste, posiluj ho.
1: Sám ze sebe je náchylný jiným ubližovat.
0: Napravuj ho, aby dovedl odpouštět.
1: Vinou býváš urážen a pokáním usmiřován.
0: Odvrať od nás svůj hněv, který si zasloužíme za své hříchy.
1: Ty jsi odpustil kající hříšníci a zbloudilé přivádíš na správnou cestu.
0: Neodpírej ani nám své milosrdenství.
1: Všechny, kteří v tebe doufali za svého života na zemi,
0: uveď do nebeských bran, které jsi otevřel zásluhami svého kříže. A připojujeme prosbu za všechny, kteří žijí ve válečných situacích.
1: Pane, smiluj se.
0: A zvolejme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi povolal svého svatého kněze Šarbela k mimořádné kázni uprostřed strohosti pouště a jeho srdce si naplnil veškerou ctností. Dej nám, prosíme, abychom i my následovali Krista v jeho utrpení kříže a dosáhli jeho věčného království. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli pomodlit. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i všechny vaše, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jdeme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Bylo 21 hodin a 11 minut. Já vás nyní zvu na Proglasu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Připomínám, že zveme přednostně ty, kteří ještě dosud nevolali, a také zopakuji telefonní číslo, na které budete moci za malou chvíli volat. 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

Připomínám telefonní číslo, na které můžete volat 739 850 345. Dnes se modlíme růženec bolestný.

0: Prvním desátkem bolestného růžence nás provede paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Chtěla bych poprosit za všechny duše v očistci, za své živé a zesnulé příbuzné, za mír a pokoj ve světě, za příznivé počasí, za zlepšení mého zdraví, aby nám Pán Bůh pomáhal v našich těžkostech, za všechny nemocné a trpící, za zaměstnance Rádia Proglas a za Boží milosrdenství pro nás všechny. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, oroduj za nás. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili, a přeji všem posluchačům i vám zaměstnancům Rádia Proglas hodně zdraví, Božího požehnání, dobrou noc a požehnané dny.
0: Dobrou noc, moc vám děkuji.
1: S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí Aneška. Ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Chtěla bych se pomodlit za maminku a tátu a za rodinu.
0: Tak pojďme na to.
1: Otče náš, jenci na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás vyčován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přijed do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Moc ti děkuji za společnou modlitbu.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Josefka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paně Marii. Tady je Josefka z Jižní Moravy a prosím vás, abyste se mnou pomodlili za zemou, za moji živou a zemřelou rodinu, za svatého otce biskupy kněze Jáhny a nová kněžka a řeholní povolání. Za duše počistí, na které nikdo nepamatuje, za dary Ducha Svatého, za Radio Proglas a za vás všechny, za televizi Noe, za naši farnost a našeho pana Faláře Oldřicha, za nemocné trpící opuštěné, za ukončení válek na celém světě, za pana prezidenta, za moji kamarádku Marušku a za našeho pana Čumby, který je po mrtvici a je na tom špatně a pořád ještě nemluví. Otče náš, jen si na nebesích posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás první korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás první korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás první korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás první korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás první korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás první korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které se z tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kdo jste se se mnou modlili a jestli jsem říkala nebo nevím kamarádku Maruška za pana prezidenta. Děkuji vám za všechno a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Čtvrtým desátkem bolestného ružence nás provede paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych se chtěla pomodlit s vámi za otce Josefa Slezáčka, který je nemocný, a za všechny kněze nemocné, za mého zemřelého manžela, za celou přízeň živou zemřelo a za uprchlíky a za následovaní křesťany. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který
0: pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naši hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Všechny mám odkrát, děkuji, jsou ráda, že jsem se dovolala poprvé. Děkuji moc všem.
0: Já vám také moc děkuji, s Pánem Bohem, dobrou noc.

0: Posledním pátým desátkem tajemství bolestného růžence nás provede paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prosím vás, já bych si chtěla pomodlit. Prosila bych všechny, kdo se modlí, aby se se mnou pomodlili. Za mého bratra, který má dnes výročí úmrtí. Potom za manžela, je to 2 měsíce, co zemřel. Za oboje rodiče moje a manželovi a za celou zemřelou rodinu a přízeň. A za poděkovat Pánu Bohu za všechny dary, co od něho dostáváme, co jsme od něho vůbec, co jsem byla vdaná, tak co jsme s manželem dostávali. A za rodiny svých dětí, aby se obrátili, za vnoučata, aby Pán Bůh chránil a za pravnoučata. A aby nebyla válka a aby se lidi měli mezi sebou rádi. Otče náš, jenci na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí a proto orodovní.

0: mame ai ta ke pole ni sieme ad osahne me toho to slibuji krze Krista našeho pána.
1: Amen.
0: Amen. A ešte na úmysel svatého otce a za kněze a zapomněla si veše za dušičky, za který se nikdo nemodlí. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, pustí na nám smilování i pros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovod. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Amen.
0: Amen. Děkuji moc všem, kteří se se mnou modlili, i vám, Proglase v rádiu Proglas, a s Pánem Bohem dobrou noc.
1: S Pánem Bohem dobrou noc. Růženec zakončíme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Bylo 22 hodin a na Proglasu začíná repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeme 12. část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Tentokrát s názvem Balónek. Autorem textu je Felix Háj. Čte Marcela Kopecká. Přeji vám příjemný poslech.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 12. Balónek. Kája jde docela pomalu. Nemá nač pospíchat. To on se proutek natřásá. Vysype hrnec na lesní cestě a loudá se domů. Maminka ještě sedí u okna. Kája přešlapuje u dveří. Myslíš, Kájo, že tě budu bít? Ba ne. Z často otloukaného dřívka ani píšťalka se neudělá. Ale řekni sám. Nač já se potřebuju s tebou zlobit. Víš co? Prodám tě. Ať se s tebou trápí někdo jiný. Odstěhujeme se s tatínkem k dětem do Vídně a bude to. A nebo tě dám někomu zadarmo. Vstala, vzala díšku a šla dojít. Kája se stišil na lavici u kamen. Bylo mu smutno. Moc smutno. Maminka by ho přece prodala. Vida. Což kdyby věděla, že má pan učitel kupce, který by snad dal 10 padesátek. Jenže maminka řekla, a nebo tě dám zadarmo. A je. Maminka by ho dala docela zadarmo a odstěhovali by se do Vídně. Jú, do Nídně, usmívá se za chvíli. Ani by tam maminka nevydržela. Kam by leda dali Lisku a Lízu a toho pana Kuňadru, či jak se jmenuje? Zas to zapomněl. Ale tak nějak je to, jako Kuňadra. Co pak se to stalo, že jsi doma, Kájo? Vchází tatínek Hajný. A to jsem rád, tatínku, že jdete domů. To mi tu bylo smutno. Maminka povídala, že se budete, tatínku, stěhovat do Nídně. Ale, to jsou mi noviny. Věšel Hajný pušku vysoko nad dveře. To se mi bude stýskat po brdských lesích, Kájo. Nejdřív slyšel Hajný takové nějaké bolestné škytnutí a potom teprv potlačovaný pláčem dodatek. Já tam, tatínku, já tam s vámi nepůjdu. Maminka mě taky prodá. Prodá, tatínku. Ale, zase se divil tatínek. Co pak si proved? Tatínku, ozvala se od prahu maminka. Ten toho dnes naprováděl. Umyvadlo otlouk. Žabiček nanosil sem i do lesovny. Někdo pospíchal po dvoře. Týna. Kájo, honem pojď k nám. Zdeňa za nic nechce jít spát, až jí povíš pohádku. Kája běžel velice rád a v Hajnovně zasedl pan Karbulka k večeři. Kája v lesovně nejdřív si pochutnal na třešňovci, zapil řádným hrnkem mléka, ale zas ho lítost schvátila. Zdeňa čekala na pohádku. Tak ti budu povídat, ale veselá nebude. Vzácná paní, tatínek s maminkou se budou stěhovat do Nídně. Vždyť jsem jak ten Josef Egyptský. Ani toho neprodala maminka. A mne maminka prodá. Tak Zdeničko, byl jednou jeden král a ten měl jednoho syna a ten chodil moc rád do lesa. Byl to druhák a jmenoval se Vincek. A ten Vincek měl rád všecko v lese a nejvíc maminku a tatínka a taky ty malé žabičky, co padají po dešti z nebíčka. Holčičku neměli? Ptala se Zdeňa. Mně se zdá, že ne. Ba ne, neměli, protože jednou si poslal pan král pro tetu Dvořákovic, by mu přinesla holčičku, ale už větší, aby běhala. A ona mu přinesla zrovínka takovou malinkou jako Šafářovům. On se rozlobil, nejdřív vyhodil tetu Dvořákovic a řekl jí, aby takové malé nosila sobě a hodil za ní tu malou holku. Jsi ty ukrutník, Kájo, řekla paní lesní. No vzácná paní, vždyť to byla jen malá holka. A pan lesní řekl potichu. Neho, maminko, to on si jednou svlažil na tetě Dvořákovic. No a pak ji vyhodil a jak dopadla na zem, tak se z ní udělala sojka a ulítla.
1: Jste ty Dvořákovic? Ptala se paní lesní obrácená k plotně.
0: Ale vzácná paní, je, přece jste malé holky. Kde pak jste ty Dvořákovic?
2: Z té by se udělal snad medvěd. Ale tou král Nesek tu jen vystrčil.
0: A ten Vincek nosil domů houby a jahody a maliny. Jednou začal sbírat po dešti malé žabičky. V tom, kde se vzala, tu se vzala, stála u něj taková holka jako ty, Zdeničko. Jenže neměla tak otevřenou hubičku jako ty teď.
1: Týna začala kašlat, paní lesní se honem obrátila k plotně a pan lesní si hlučně čistil nos. Kája podotkl s uznáním.
0: Je, vzácný pán umí vytrubovat. Musíme počkat, až bude konec. To bys nic neslyšela.
1: Pan lesní šel vedle do pokoje, ale nechal si otevřené dveře.
0: Měla ta holčička taky zástěrku s kapsou na bříšku jako já?
1: Ptala se Zdeňa.
0: No měla, vždyť do ní dávala ty žabičky. Vincek povídal. Teď pojď se mnou k nám. Naše maminka ti dá jahelník se švestkami.
1: A ta holčička, to nebyla holčička, to já bych o ní ani nepovídal.
0: Ale to byla zaklejvací princezna.
1: Já myslela, řekla Týna, že to byla ta sojka, že se z ní zas udělala holka. A neříká se zaklejvací, ale zakletá.
0: Tak to nemáte myslet, Týno, řekl Kája. A neskákejte mi do řeči, darmo se pletu. Tak to byla zaklejvací princezna, opakoval Kája. A povídala to Vinckovi a on řekl, že třeba až sní jahelník, že ji rozčaruje. Šli spolu k ním a paní královna povídala, že je ráda, že budou mít už větší holčičku a šla jim pro jahelník. Vinckovi zatím vyskákaly žabičky z kapes i z tašky.
1: A to je náhoda, smála se Týna, zrovna jako tobě odpoledne.
0: Vůbec, Týno, mne nepleťte.
1: A paní královna přišla, lekla se žabiček, upustila rendlík s jahelníkem a křičela.
0: Ta byla hloupá, řekla Zdeňa. No, hloupá byla, ale Vinckovi napráskala metlou a slíbila, že ho prodá a že se odstěhujou do Nýdně. Vincek plakal a naříkal, ale maminka ho přece prodala. Za pár padesátek ho prodala.
1: Zdeňa poslouchala, Kájovi se chvěl hlas.
0: Maminka prodala Vincka panu loupežníkovi. Ten má pořád peněz dost, protože pořád loupí. Vincek musel pořád běhat paní loupežníkové pro cukr a pro křen na párky a panu loupežníkovi pro kapky a pořád byl byt. Tak jednou utek. Šel pořád a pořád, až přišel na hřebeny. Už byl v cizích lesích a tam už mu bylo smutno, protože tam už ptáci tak hezky nespívají jako u nás. A když už zas byla hnedle noc, potkal nějakou ženskou a ta moc plakala. Povídal jí, proč pláčete? A ona řekla, já si jdu pro svého drahého synáčka Vincka. Utekla jsem z Nýdně, moc se mi po něm stýská a zabloudila jsem.
1: Kájův obličej zazářil, oči se mu leskly.
0: A Vincek zahodil hůl a volal. Má zlatá maminko, já jsem váš Vincek. Já jdu za vámi do Nýdně. Já už víckrát nebudu nosit domů žabičky. A měli oba velkou radost. Tak, to už je celá.
1: Paní lesní se ptala. Co pak pana krále nechali v Nýdni? Kája se zarazil.
0: Ba ne, vzácná paní. Paní královna, víte, ona si došla k panu Štulcovi, aby ji zatelefonoval do Nýdně pro pana krále a on přijel večerním vlakem. Tak mu šli naproti do Řevnic.
1: A že byli tak brzo doma z cizích dalekých lesů, ptala se Týna.
2: Vám bych, Týno, nepovídal pohádku ani za nic. Ničemu nerozumíte. A paní královna upekla k večeři vypejkané vdolečky a teď už je dočista konec.
1: Zdeňa zhluboka vzdychla.
2: Hezká byla. A kdyby bylo pár vypejkanejch?
1: Paní lesní nesla na talíři nakrájenou buchtu.
2: Vypejkané dnes nemáme, ale buchta je taky dobrá. Vezměte si.

Potom Týna odvedla Káju do hajnovny. Pan Karbulka seděl ještě na lavici před domem. Kája pozdravil. Dej pánbů dobrý večer, pane Kačaba. A to jsou k nám hosti, pěkně vítám. Pan Karbulka vstal. Karbulka, synu otcův, vždycky Karbulka. A odkudli přicházíš této pozdní chvíle? Sluší se dětskám se sluníčkem jít spat a rodičům útrap nedělati? A s kýmli to přicházíš? S kým jako jdu? A to je prosím přece Týna Pánovic, co jste myslel, že je to dcéra? Pan Karbulka zakýval na Týnu. Omlouvám neznalostí věcí fakt, že si dáváte říkati Týno. Toť neslýchané, toť ohavné znešvařování naší krásné mluvy mateřské. Pravda-li, Kristýna se jmenujete, nuže proč vás tak nevolají? A váš otec se jmenuje Pán, když ten zde řekl Pánovic? I toto, slabý houdek, řekla Týna. Nuže, mají vás volat Kristýna Slabyhoutková. Předpokládám ovšem, že jste ještě neprovdána. A já mám navdavky dost času. A že by slovo Týna bylo ohavné, to zas není pravda. To já na Kristýnu neslyším. A toto, že by vzácná paní měla na mě volat Kristýno Slabyhoutková, to by byla doba, než by se mne dovolala. Má úcta. Dobrou noc. A odběhla. Pan Karbulka si přejel rukou čelo. Lid nepřístupný a nebojácný, ale řečný velice velmi. Zácný pane, ta vám to pověděla, co? Podotkl Kája. O, ty ještě bdíš? Maminka volala, Kája dal pánovi dobrou noc, ale pořád si opakoval. Ty ještě bdíš? A hned si vzpomněl, že ten pán to řekl nápodobně, jako je v té básničce, co ho maminka jednou učila, ale kterou už skoro zapomněl. Byla o dětech a sovách a taky tam přišlo, jak děti říkají sovám. Což vy, sovy, ve dne spíte, v noci bdít se nestydíte. A potom zas sovy říkají dětem. Co vy, děti, ve dne bdíte, v noci spát se nestydíte? Tak nějak to sešmodrchal Kája a jen se pomodlil, usnul.

0: Panu Karbulkovi se v Hajnovně nesmírně líbilo. Ale maminka Hajná byla moc ráda, když byl v lese, protože tuze rád jí vykládal a ona často věru mu nerozuměla. Vykládal nejraději o bakteriích a vitamínech. Maminka řekla jednou večer tatínkovi: věř mi, tatínku, že se mi zdá, že mám pořád plné ruce těch vitamínů a bakterií. Vodu jsem pánovi přinesla, no hotový křišťál, sklenice jako zlato. On se napil a řekl: výborná, ale víte-li, co pijete? Podívejte se. A musela jsem se podívat zvětšovacím sklem. Tatínku, v té vodě ti plavalo věcí až hrůza. To jsou bakterie, řekl. Leda bakterie, voda jako křišťál. To asi v tom sklíčku něco měl. Kde pak naše voda? Široko daleko není taková. Z lesní studánky. To není jako v Lážově. Tuhle jsem byla u tety Pekařovic. Zrovna otočila kličkou u vodovodu, aby si pustila vodu na svačinu a povídá: heleď, holka, no do toho nemusím dávat cikorku. Je to jako logr. To zas někde čistějí roury. Tam jsou bakterie. Kde pak v naší vodě? Jednou přivezl pán z Prahy ovesné vločky, aby mu z nich uvařila kaši. Hajná se na to chvíli dívá, vrtí nad tím hlavou a když pán odejde do lesa, spaří ovesné vločky a dá je slepicím. Uvaří jahelnou kaši, máslem maštěnou, perníkem sypanou a pan Karbulka si libuje: výborná! O, z ovesných vloček je všechno výborné! Hajná má strach, aby je zase nepřivezl a nechtěl z nich třeba buchty. Kdykoliv jel do Prahy, pamatoval na Káju. Jednou mu přivezl balónek. Červený, krásný, jen se na provázku pohupoval. Kája měl velkou radost. Natočil si dlouhý provázek na prstík a na dvorku pomalu rozvíjel. Balónek stoupal výš a výše, Péťa pobíhal kolem a štěkal. Slunce svítilo, inu Kája musil honem ke Zdeně, která se dnes nějak spozdila. To budou koukat. A Týna. Vždycky se jen směje, teď jistě otevře hubičku a udiví se. Co pak přes dvůr to šlo? Ale jak vešel do aleje, najednou drc a ryc. Kája se ukrutně lekl. Už ležel provázek na zemi a balónek pryč. Marně Kája pátrá po něm ve větvích stromů. Smutně se dívá na konec provázku. Je tam takový červený žvaneček, nic víc. Týna říká o Kájovi, že když má nějaké soužení, že si sedne hned na práh. A má pravdu. Teď si také sedl na práh a vzdychal. Paní lesní ho volá ke svačině a on odpovídá: zácná paní, já už snad nikdy nebudu jíst. Týno, volá paní lesní, odnes ty buchtičky s rybízem slepičkám. Zdeňa nechce jíst, až přijde Kája, a Kája už nebude nikdy jíst. Buchtičky s rybízem, myslí si Kája. Panečku, ty nejsou každý den. A jsou tu ze dobré. Je, slepičkám ne, vzácná paní. Třeba by je rozbolelo bříško. To mi je radši sníme sami. Kája se žene do pokoje a paní lesní dodává: je to obětavost od těch dětí, aby slepičky nebolelo bříško, a radši, ať bolí je. Teprve po dvou hrnečkách kávy a asi po pěti buchtičkách začíná Kája: tak jsem dostal takový krásný balónek od pana Klapzuby. Ale Kájo, od pana Karbulky, směje se paní lesní. Vidíte, vzácná paní, já ne a ne si vzpomenout. A kde máš ten balónek? Tuhle, vzácná paní. Položí na stůl z kapsičky provázek, na jehož jednom konci se žalostně krčil červený žvaneček. Koutky rtů se mu stáhly zrovna jako k pláči. No, Kájo, snad bys neplakal. Takový balónek přece za pláč nestojí. Pohladila ho paní lesní.
1: Jú, vzácná paní, takový krásný balónek stojí za moc pláče. A co pak já řeknu panu Karpíškovi, až se zeptá, kde mám balónek?
0: Pak řekneš, pane Karbulka, a už si to jméno pamatuj,
1: propíchla mi jej větvička.
0: Co maminka? Ještě tě chce prodat? Kája se zarazil. Vida, na to jsem zapomněl. Ale dnes maminka neříkala nic. Snad už taky zapomněla.
1: Ale toho balónku je moc škoda,
0: vracel se Kája ke své bolesti.
1: Tak už jsme ty buchtičky snědli, zas aby jsme šli ven. Pojď, Zdeňo.
0: Jak byli děti sami, řekl Kája. Ten pan Kábrhel je moc hodný pán, Zdeňo.
1: Ale jdi, on se ani Kábrhel nejmenuje.
0: Ale nápodobně, Kábrhel, já už vím, to je ponocný z Borotic. Jednou naše maminka tam odtud přišla a povídala. Tatínku, ten starý Kábrhel už nebude dlouho v noci vytrubovat. Je nějakej stonavej.
1: A proč v noci vytrubuje? Zvídá Zdeňa.
0: No, aby lidi věděli, kolik je hodin, odpovídá Kája.
1: Podcenila Zdeňa činnost ponocného. To se mají podívat doma na hodiny a je to.
0: To zadarmo vytrubuje.
1: Zadarmo, prosím tě, to by je cvak, aby vytruboval zadarmo. Za peníze, vykládá Kája.
0: Tak vidíš, mohl by ses učit ponocným,
1: myslela Zdeňa hlasitě.
0: Ve dne by jsme váleli sudy a v noci bys chodil vytrubovat.
1: Jú, a kdo pak bude za mne spát, to já bych ti pověděl, čím bych se rád učil.
0: Panem řídícím. Chodili bychom na pohřby, ty bys dělala paní řídícovou a zpívala a já bych dostal koruny. Nějakou bych ti dal.
1: Víš co? Pojď si hrát na pohřeb.
0: Kája našel prut a navázal na něj kapesník. To jako teď budu chvíli dělat ministranta, víš?
1: A zpívej.
0: Kterou?
1: No přece smutnou.
0: Zdeňa začala. My jsme malé švadlenky.
1: Kája sekl prutem a zlobil se.
0: Což pak to je smutná?
1: No a jak? Jen poslouchej.
0: Šijeme na panenky, píchy, pích, píchy, pích, šijeme na panenky.
1: Jak je v tom píchy, pích, je přitom krev, tak je to smutná.
0: A ty jsi holka.
1: No holka, tak aspoň zpívej rekiem.
0: A Zdeňa, aniž by se ptala, co je to, hned začala podle něho.
1: Rekiem, rekiem.
0: Počkej, už dost, už jde pan řídící, přerušil ji Kája.
1: Kde?
0: Lekla se Zdeňa.
1: Inu, ale ty seš, to jsem přece teď já a ty seš teď paní řídícová. Zpívejte, paní řídícová, támhle od senešnice už jdou.
0: Kdo? Vyrušila se Zdeňa s rekiem.
1: Ale s tebou je hra, to než jako.
0: Kája taky zpíval rekiem, ale asi o 4 tóny níž a jak sám uznal, nebylo to ani dost málo hezké.
1: Už dost, paní řídícová. Dneska jste zpívala moc nehezky, tak nic nedostanete.
0: A vůbec, to není žádná hra. Utíkat se přitom nemůže, tak co?
1: Pojď to vzít trapem do druhého průseku.

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeli jsme 12. část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Autorem textu je Felix Háj, četla Marcela Kopecká. Zítra nás čeká část s názvem Pan Karbulka učí děti správné mluvě mateřské.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Ve 22 hodin a 30 minut nabízíme reprízu pořadu z roku 2023, který jsme natočili s misionářem Jaroslavem Vracovským během jeho pobytu v Česku.

0: Přestože fyzicky neopustíme prostory našeho pražského studia, vydáme se na dalekou cestu. Navštívíme Mongolsko, kde můj host působí v malé farnosti svaté rodiny v Šovol. Vítám u mikrofonu Salesiána patera Jaroslava Vracovského. Dobrý den.
1: Dobrý den, sajn bajno, jak se říká v Mongolsku.
0: A vám příjemnou poznávací cestu a nerušený poslech přeje Pavel Smolek. Jak dlouho působí čeští Salesiáni v Mongolsku?
1: Tak český Salesián jsem tam jediný. Působím tam tak od roku 2015-16. Jinak jako Salesiáni tam působíme už 21 roků. Takže já nejsem ten pionýr, ale jsem jeden z mnoha, protože komunity dneska misijní se nestaví, jakoby, že by tam byl jenom jeden národ, ale rovnou jsou mezinárodní z různých kontinentů složený.
0: Takže kromě vás jsou tam ještě Salesiáni z jiných zemí a z kterých?
1: My patříme pod Vietnam, takže tam jsou 3 Vietnamci, pak tam máme jednoho Číňana z Hongkongu, 2 spolubratry z Jižní Koreje, Východní Timor, Indonésie, Polsko, no a pak ještě máme jednoho z Latinské Ameriky, no a Česká republika taky přítomná svým zastoupením.
0: A proč jste se stal misionářem právě v Mongolsku?
1: No to jsem si nikdy nemyslel, že to tak nastane. Já jsem se tu věnoval v Praze vlastně misijnímu dobrovolnictví, že jsem přes 10 roků tady vlastně vysílal, připravoval misijní dobrovolníky do různých koutů světa. A pak před 10 lety přišel papež František, ten misijní papež, že? S tím Evangelium Gaudium. Jo, vyjdeme nabídnout Krista všem. A do té doby jsem si říkal, tak přece misie máme v České republice, tak kam bychom chodili. No ale ono to není tak. Ono to je vlastně obousměrka ze všech možných stran. Takže přišlo to vlastně takový boží povolání v tom povolání. A napsal jsem hlavnímu představenému dopis. On nám každý rok píše, že hledá taky dobrovolníky mezi Salesiány do různých těch potřebnějších míst. No a říkal jsem, pokud někde může být nějaké potřebnější místo než Česká republika, tak proč se mu vyhýbat? No a on mi nabídl vlastně Mongolsko. Takže jsem se dostal bez plánu, bez, že bych chtěl do Mongolska, tak ne, to byl právě taková jedna z potřebných zemí, kam mi hlavní představený poslal.
0: A proč je to potřebná země?
1: Don Bosco snil o Mongolsku. Jo, my známe ten sen v 9 letech, který měl, kde mu krásná paní naznačila to budoucí působení. Ne bytím, ale láskou si získáš tyto mé přátelé, a ty vlci se měnili v ovečky. No tak na sklonku života měl jiný sen, misijní sen, nebo i sny, a jeden z nich je zachycen v Barceloně, v provinciální kapli, kde ta pastýřka se mu znovu zjeví a ukazuje budoucí působení Salesiánů od Santiago přes Kalkatu až do Pekingu. No a ten obraz vypadá jako mongolská, taková jedna vyvýšenina okolo Don Boska děti, no a rozlehlé stepy pod kopcem. Takže Don Bosco snil o příchodu Salesiánů do různých koutů světa a ta Čína byla i v jeho snech a Mongolsko je vlastně tak jakoby hodně s Čínou spojené, i když se od ní svým způsobem distancuje, tak věříme, že jsme součástí snu Dona Boska a že kdyby se obrátila Čína, tak se vlastně obrátil svět jako kdysi, když končila Římská říše a Frankové přijali křesťanství. No tak by to byl taky podobný světový zlom.
0: Vy už jste ukázal, že umíte mongolsky. Je potřeba znát jazyk země, kde působíte?
1: No to je vlastně velmi důležitý. Bez jazyka se tam člověk nedomluví. Vstupenkou do Mongolska je angličtina, protože ta církev v Ázii mluví anglicky převážně. No a pak ten druhý jazyk, tak je nutný se učit mongolštinu, protože nikdo vlastně z těch lidí tak moc jiný jazyk, kromě mongolštiny, neumí. Ti, co studovali ještě za Sovětů v Rusku pár let, tak trošku rusky ještě umí. No a jinak angličtina, dneska se učí angličtina, ale není tak moc lidí, kteří by uměli anglicky. Je to ještě horší než v České republice, takže bez mongolštiny se k těm lidem nemůžeme přiblížit a něco jim srozumitelně, nebo aspoň nějakým způsobem se snažit říct. A k tomu je potřeba dodat, že ten křesťanský jazyk, katolický, v mongolštině teprve vzniká, protože ta tradice je úplně jiné, náboženské tradice jsou v Mongolsku, k tomu se možná ještě dostaneme.
0: Jak moc pro Evropana, pro Čecha je složité naučit se mongolštině?
1: O, tak to patří mezi jeden z nejtěžších jazyků, podobně jako čeština. Mám takový dojem, akorát čeština patří do rodiny slovanských jazyků, mongolština do rodiny altajských jazyků. Jo, takže říká se, že ti, co umí korejsky, jo, Korejci, že se učí snáze, že ta gramatika je podobná, ale no, ti, co se měli jenom anglicky, tak to může být těžké. My máme aspoň to časování, skloňování, to v angličtině nemají de facto. V mongolštině taky cosi takového je, a pak tam jsou ještě další gramatické tvary, které my neznáme. Nemluvě o fonetice, předních, zadních hláskách a tak dále. Takže patří to mezi těžké jazyky. A nutno říct, ten první misionář katolický v novodobé historii, Venceslav Padilla, tak za 25-26 let svého působení se dobře mongolsky nenaučil a měl vždycky překladatelku, když kázal.
0: A jak si myslíte, že umíte mongolsky vy dneska po těch letech?
1: Když potkávám lidi na ulici nebo na trhu, tak říkám, že bílej a mluví mongolsky, tak dobře, kde jste se to naučil? No a někdy zase, jo, mnozí říkají, že taky nerozumí z těch našich pracovníků, tak někteří nám rozumí, cizincům lépe, že jsou zvyklí na ten náš přízvuk a i tuší, co chcem asi říct. No a někdo zase nechce rozumět, tak nerozumí. Mm-hmm. Takže je to možné, je to proces vlastně dlouhodobý. Já jsem sám, a dneska je to takové podmínka, že se první dva roky studuje především mongolština. Ti první misionáři na to neměli čas, že museli vlastně všechno rozjíždět a sloužit těm nejchudším. A dneska je to takové, jako, jo, že ty první dva roky. Takže jsem sám studoval v Darchanu dva roky mongolštiny. Jeden žák, tři učitelky. Takže tisíce hodin a tisíce kartiček a tak dále. Takže to byla dřina.
0: Vy už jste nás mongolsky pozdravil, ale mě by zajímalo, mohl byste třeba kousek odčenáše v mongolštině, šlo by to? Vy jste říkáte, že se ten církevní jazyk teprve vyvíjí, tak třeba jenom pro zajímavost pro posluchače.
1: Tingir dich icik mine, tanenir aldar ilchim derbach boltuge. Tingir dich icik je otec. Tingir je nebe, dich je vlastně na. Oni mají záložky, my máme předložky, tak jenom i tady v tom krátkým jako začátku odčenáš, tak je vidět, jak to vlastně mají přeskladaný, nebo jak my to máme opačně, než v centru světa Mongolsko.
0: Proč je Mongolsko centrum světa?
1: Já mám pocit, že to je i etymologicky význam toho slova, ale nechci tady zmást posluchač, takže je lepší si to ověřit, ale Mongolové se cítí tím, že mají Čingis Chána, dobyli, vlastně vytvořili největší říši světa, tak se cítí pořád jakoby vnitřně, jakoby mají takovou vnitřní hrdost. A patří určitě do střední Asie, takže ta naše Evropa je taková jako poloostrov Asie, takže už jenom z toho pohledu, jako my Češi říkáme, my jsme vlastně ve středu Evropy, srdce Evropy, tak i jenom z toho důvodu bych věřil, že i kdyby to nebylo etymologicky přesně, takže se můžou cítit takový, že jsou ve středu světa, protože jsou ve středu Asie. To je nakonec největší kontinent.
0: Ano, takže z jejich pohledu Evropa je kdesi na okraji. Já jsem říkal, že působíte v malé farnosti svaté rodiny v Šovo. Můžete nám ji představit?
1: Ta farnost svaté rodiny v Šovo je to vlastně taková periferie Ulanbátaru. Kdybyste si představili Ulanbátar, podíváte se na mapu, vidíte, že to je vysoko 1400-500 metrů nad mořem, okolo hory 2200 metrů. No a to tady tím městem protéká posvátná řeka Tol. A kdybyste šli po proudu, tak dojdete právě do té vesnice Tol Tozgon, nebo jak se lidově říká Šovo Fabrik. To Šovo znamená ptáci, že tam byl vlastně za totality takový jakoby slepičárna. Jo, vajíčka a tak dále. Do dneška je tam jednoduchý koupit vajíčka a slepice máme dost často na jídelníčku. Jo, protože jsou dostupný, zvláště ty už jakoby vynošený, který tam jsou velmi levný pak. Takže to je od centra Ulanbátara, je to tak 30 kilometrů a je to vlastně i směrem na letiště nebo i k tomu novému letišti, které tam je. V Ulanbátaru je spousta nových budov, paneláků, s tím bohužel i hodně otrávený vzduch 30krát nebo 70krát překročené ty limity, Nicméně se to lepší, bylo to možná 150krát. No a to šovujeme vlastně za těma horama. Podél té řeky taky se dá. A je to taková periférie Ulan-Bátaru, jezdí tam ještě příměstská doprava. Za hodinku tam můžete dojet za 4 nebo za 5 korun v přepočtu jízdenkou na městskou hromadnou dopravu. Nebo se tam dá jet autem, nebo já jezdím rád na kole.
0: Ano, k tomu se dostaneme. Kolik tam žije lidí?
1: V tom Šovu může být tak 3-4 tisíce obyvatel, ti, kteří jsou víceméně na cestě do Ulan-Bátaru, ale ještě nejsou schopni se v něm usadit. Takže tam se lidi protáčí, točí se tam, jsou tam nějaký stálice, ale mnoho těch, i těch dětí, co tam bylo, tak už se přestěhovali do města, nebo jiní zase přichází noví, kteří tam před 3 lety nebydleli. No a v té vesnice, to jsou víceméně centrum obce, tam je škola, malenká nemocnice nebo poliklinika, místní úřad, pak tam máme vlastně nové středisko Don Bosco, něco jako družina nebo i oratoř. A pak to jsou okolo takové jurtové čtvrti, kde mohou být kromě jurty takové malé domečky. No a v jedné z těch čtvrtí pak máme vlastně kostel svaté rodiny. To je zhruba 1,5 km od centra té vesnice. Je to vlastně na kraji řeky. A no, je to vlastně velice krásné místo, kde se dá oproti Ulan-Bátaru vyjet nebo se projet i na kole. S dětma se dají dělat různé aktivity, ani bychom se museli bát velké dopravy, protože tam maximálně projede nějaký kůň nebo lidi s trakárkem, kteří jedou pro vodu ke studni.
0: Říkal jste, že v té vesnici, v tom předměstí Ulan-Bátaru žije asi 3-4 tisíce lidí. Jak je velká vaše farnost? Kolik navštěvuje lidí váš kostel?
1: Tak ta naše farnost je malinká. Bylo tam pokřtěno za těch 20 let historie farnosti, nebo té misijní stanice předtím, než to byla farnost, asi 70 katolíků. Mnozí byli zaměstnanci, jo, že vlastně ta farnost vykonávala nejenom jako tu duchovní službu, ale pomáhala vlastně i sociálně. Byla to služba, servis vlastně pitné vody, že tam máme farní studnu, kam lidé jezdí. Pak to byly i zemědělské projekty, jo, vzdělávací projekty. Ty sestry, které tam působily před námi, tak měly i pekárničku, obchůdek Ulan-Bátar, mnoho dalších věcí. Řada těch věcí s odchodem sester vlastně zbankrotovalo. A my jsme tam přišli až po letech, kdy se tam 3-4-5 let nedělo nic, jenom tam sám biskup jezdil a hledal, komu by to mohl svěřit. Tak je to svěřil nám, Salesiánům, a my jsme tam začali pomalinku znovu jakoby obnovovat ten život. Takže bylo pokřtěno 70 katolíků, někteří z nich odkočovali, někteří se odstěhovali do toho Ulan-Bátaru, jak jsme o tom mluvili, že to je taková vlastně předstanice, než se usadí ve městě. Někteří zemřeli, někteří jeli za prací, do Koreje se hodně jezdí nebo do jiných zemí. A někteří tu víru měli takovou jakoby neúplně pevnou. Takže z těch 70 nám tam do toho třeba 15-20 katolíků, z nich třeba polovina chodí pravidelně do kostela. Ale tím, že jsme mladíčká církev celkově, 30 let křesťanství v Mongolsku jsme slavili v roce 2022, no tak tam je spousta nepokřtěných, hledajících dětí, mladých lidí, kteří tam přichází nejenom kvůli té duchovní službě, ale i kvůli různým aktivitám, kterých v té vesnici na periferii Ulan-Bátaru tak moc není. Takže říkal jsem si, když jsem tam přišel do toho všeho, že to bylo nádherné, děti přišli ze školy, přišli na faru, napsali si nějaký úkol nebo si přečetli kousek knížky a pak jsme měli v 15:30 mši svatou odpoledne a nenásilně se připojili, i když nebyli pokřtěné. Přišel i ten jeden dědeček nebo pár starších lidí, ta první generace, co byla pokřtěná. No a pak jsme měli basketbal, tradiční basketbal, nebo jízdu na kole, takové různé lekce, nebo jsme hráli stolní hry a tak dále. Tak to bylo vlastně takový nenásilné, takový kontakt s dětmi, který mnozí obdivovali a říkali, tyjo, tolik dětí vám sem chodí, to musíte mít fakt velkou důvěru u rodičů. A věřím, že je to tak, no, že tam i ty sestry udělali velké dobro a my se snažíme pokračovat v mnohem skromnějším měřítku, ale možná proto ještě jakoby víc nasazeně v těch skromnějších podmínkách a ekonomických těžkostech, které vlastně s tím covidem a ekonomickou krizí přicházejí.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor se salesiánem patrem Jaroslavem Vracovským, který působí v misii v Mongolsku. Vy jste řekl zajímavou věc, že křesťanství do Mongolska přišlo před 30 lety. Je to opravdu tak? Nebo nebyli před vámi žádní misionáři?
1: Křesťanství přišlo do Mongolska už mnohokrát. Ještě před Čingischánem, tak jsem to nestoriánské křesťanství. Pak za Čingischána nakonec a těch chánů, tak tam byla víceméně náboženská svoboda, když respektovali tu politické uspořádání. Pak tam i na konci 19. století byly určité pokusy misionářů právě té kongregace CICM. Nicméně to všechno zmizelo skoro beze stopy. A ta novodobá historie po 70 letech totality komunistické, Mongolsko byla druhá komunistická země hned po Sovětském svazu, tak od toho roku 90, kdy byla demokratická revoluce, tak se otevřelo světu. Přišli křesťanští misionáři z různých denominací. A pak v roce 1992 na pozvání mongolské vlády i ta první skupinka katolických misionářů pod vedením Venceslava Padily. Takže začínalo křesťanství mnohokrát. Mnohokrát vlastně rychle jakoby, úplně jakoby zmizelo. No a teď uvidíme, jak to bude teď. Vnímáme, že to je taky velmi křehká situace. I když mezi Ruskem a Čínou je to jakýsi takový demokratický ostrůvek v tom světě a i přes mnohé těžkosti, tak přece je to takové země otevřená misionářům.
0: A jak je tedy dnes v Mongolsku rozšířené křesťanství a potažmo třeba katolická církev?
1: Tak křesťanství se od toho roku 90 začalo šířit velmi rychle. Ty studie především protestantských církví tak ukazují, že ten růst byl kolem 10%, teď je to možná 5-7% roční růst křesťanství. No my katolíci jsme tam přišli malinko později, takže katolíků je tak do 1500 pokřtěných katolíků, což úplně nevypovídá o tom, kolik lidí chodí do kostela, protože mnozí z těch pokřtěných katolíků, jak jsem říkal podobně všovok, už dávno do kostela nechodí. Ale jiní naopak chodí, hledají a i když nejsou pokřtěni, tak jsou víceméně pravidelnými návštěvníky bohoslužeb a dalších programů. Takže katolíků do 1500, nicméně těch protestantů, všech možných křesťanských sborů a tak dále, to bych hádal, že může být 50-100 tisíc, možná i 200.
0: No takže na to, že v Mongolsku žije přes 3 miliony lidí, tak to je docela hodně.
1: No, jakoby... Je to pomalinku, jo, roste, ta půda je úrodná a ty možnosti hlásání radosti evangelia tak přece jenom jsou, i když mají své těžkosti, ale je to možné.
0: Je jasné, že, a vy jste to vlastně teď naznačil, že ta kultura v Mongolsku je úplně jiná, než na jakou jsme zvyklí. Ty tradice jsou úplně jiné. Jak právě lidé tedy přijímají zvěst evangelia a co jim to říká?
1: Lidé jsou víceméně otevření. Otevření tím, že prožili 70 let komunismu, tak byli vykořeněni hodně ze svých tradic. Jo, země tradičně šamanistická po tisíce let, že ti lidé vlastně žili velmi těsně s přírodou a tím vlastně i nehostinnou přírodou, nehostinným klimatem, tak věděli, že si nepomůžou sami, že museli vždycky doufat v nějakou pomoc nadpřirozenou, proto v každé té kopci, hoře a tak dále měli jakýsi mohyly ovo, tomu říkají, kde uctívali ty místní bohy. K šamanismu se přidalo buddhismus před pár staletími a i když po těch počátečních jakoby nepokojích a jakýchsi bojích, tak se víceméně jakoby ta země stala buddhistickou. No a křesťanství, někdy říkají, je to takové nové náboženství, my ho to vlastně moc nechceme. Na druhou stranu vidíme, ty kořeny jsou hluboké a tím, že ta země je otevřená, tak jsou víceméně otevření i pro evangelium. A přesto jo, komunistický útlak, šamané a buddhisté byli více pronásledováni, skoro bych řekl, než katolíci v Čechách. Takže tekla hodně krev buddhistických mnichů a jakékoliv náboženství vždycky do dominantní, tak komunisté

0: pronásledovali. Takže mnoho těch věřících je tam, samozřejmě buddhistů, šamanistů, ale je tam ještě větší množství jakoby praktických ateistů. No a i skrze tu nomádskou mentalitu a jakousi bídu, tak oni jsou otevření pro jakékoliv nové pastviny, kde může něco přijít. Takže samozřejmě, kdyby byla jenom duchovní aktivita, nepřijde mnoho lidí do kostela. Ale tím, že jsou okolo různé programy sociální, pomoc, podpora těch nejchudších, jakýsi výživové programy, že i po mši svaté v neděli, tak dáváme všem, co přijde, jakousi polívku, nebo co se dá někdy i něco lepšího. Tak to je něco, co ty lidi přitahuje, co jim pomáhá vlastně v celkovém rozvoji. A my samozřejmě, jak to říkal Don Bosco, těžko hlásat evangelium někomu, komu kručí v žaludku. Těm dětem stále kručí, tak se snažíme aspoň to malinko, no už nejsme schopni tak jako sestry, které tam byly před náma, ale aspoň malinko vnímat ty potřeby lidí okolo nás a podle těch našich možností pomáhat. A k tomu samozřejmě především ukazovat Pána Ježíše, který tam kvůli ním přichází a je sympaťák a stojí za to jemu taky svěřit život. A není to něco, že by to bylo úplně proti té mongolské kultuře, ale naopak se to doplňuje. Jo, že my se, proto jsou ty komunity mezinárodní, misijní komunity, aby jsme tam netahali jenom panu Marii s Čenstochovskou, nebo pražské jezulátko, nebo nevím co, ale abychom mohli inkulturovat a vidět, že v té bohaté kultuře Bůh už dávno působil a skrze to, že oni vnímali, vlastně podobně jako svatý František asi si kázal ptákům, rybám, takže i oni vnímali, že to nejsou jenom kameny, jo, že to Bůh je ve stvoření. Že tam nějak působí a působí i v jejich životech a oni ho hledají a pak nachází i útěchu, porozumění vlastně svému životnímu příběhu skrze světlo evangelia. Takže jsou otevřeni, no a dneska ten nový pan biskup, kardinál Giorgio, tak byl už jako kněz, jako farář v Arvahel otevřený mezináboženskému dialogu. Takže i v tom původním hlavním městě Čingis Chána, Charchorim, tak založil Centrum mezináboženského dialogu. Velmi v něm pracoval, ukazoval i ty historické kořeny křesťanství v Mongolsku. No a minulý rok byl s buddhistickými mnichy na audienci u papeže. A den na to se dozvěděl, že ho papež jmenoval kardinálem. Takže určitě mezináboženský dialog a respekt jedni ke druhým je velmi důležitý. A já jsem se nikdy nesetkal s žádným nepřátelstvím.
1: V našich zemích platí, myslím, od času Marie Terezie, že lidé by měli do kostela dojít nejpozději za 1 hodinu pěší chůze. Jak je to se vzdálenostmi v Mongolsku?
0: Tak Mongolsko je 20x větší než Česká republika. A samozřejmě Marie Terezie ani Josefa II. Tam naštěstí nebo na neštěstí neměli. Takže samozřejmě pro Mongoly je ta situace úplně jiná. Ta síť kostelů, farností je nesrovnatelně řidší. No a ten biskup Václav říká, já jsem začínal v tom roce 92, tam nebyl žádný katolík, jenom pár mezi cizinci, mezi diplomaty a tak dále. Tím, že ta země byla v ekonomické krizi po rozpadu sovětského bloku, který předtím Mongolsko dotoval, tak jsme začali pomáhat těm nejnůznějším, tahat děti, ulice z kanálů, kteří tam byli v těch mrazech minus 40-50 zalezli, aby nějak přežili noc. No a sdružené v Ganzích, takže budovat pro ně sirotčince, domy pro děti, ulice a mnoho dalším lidem. Takže pomáhal a ukazoval postupně nejenom Ježíše, který dává chleby, ale Ježíše, který zve k následování a že je krásné s ním prožít život a být jeho učedníkem. No a tak pomalinku se katolická církev začala rozšiřovat. Začala někde v nějakém hotelovém pokoji, kde tam byly ty první bohoslužby. Pak se podařilo vybudovat i takovou budovu jako biskupství, kde byl větší sál. No a nakonec se podařilo před 20 lety postavit jakousi velkou katedrálu. Dneska v Mongolsku je asi 8 farností, z čehož polovina v hlavním městě. No a kromě hlavního města, tak je katolická církev přítomná Darchanu, to je 220 km na sever, tam máme jako seleziánskou farnost. Pak kousek vedle v Erdenetu, taky průmyslové městě na severu Mongolska, no a v Arvaher, kde působil ten Father Giorgio, než se stal biskupem a do dneška tam je farnost, ne seleziánská, ale konzoláta misionáři tam slouží. Takže z 22 aimagů, jak se říká, těch krajů, tak jsme v podstatě jenom asi ve čtyřech. Ve třech, ve čtyřech. Takže malinko, malinko. Do kostela někteří lidé musí opravdu jakoby chodit daleko, anebo i se učit žít z víry jiným způsobem, než jenom tím, který jsme se to tady naučili my za Marie Terezie.

0: Na Proglasu stále posloucháte rozhovor se Salesiánem paterem Jaroslavem Vracovským a hovoříme o jeho misii v Mongolsku. Vy jste mi říkal, že máte u vás v Šovo postavený kostel, ukazoval jste mi obrázek, on vypadá jako jurta. Jak se vám povedlo tam vybudovat kostel?
1: No, víc jak 15 roků tam byl kostel jurta. Jako v mnohých jiných místech, všechno je v jurtě, mateřská školka a různý další věci. Takže i všeho byl kostel v jurtě, nádherná atmosféra. Nicméně velmi těžké jakoby ohřívat. My jsme zvyklí v Čechách, že kostely jsou vymrzlé. To je rozdíl, v Mongolsku musíme v kostelech topit, takže v jurtě jsou vždycky kamínka, takže tam se zatopilo, bylo to docela levné zatopit uhlím nebo tím trusem, vyhřát tu jurtu kostel. Nicméně mnoho farníků toužilo potom mít pevný kostel. Jako ty Izraelité měli ten stánek úmluvy a toužili mít ten chrám. No tak vzpomínám toho našeho 85-letého dědečka, který říkal, já o tom sním, že tady budeme mít kostel, že nám ho biskup vysvětí. A díky dobrodincům převážně z Hongkongu, tak se podařilo vlastně sehnat prostředky a vybudovat před 2-3 lety kostel. Sice ještě nebyl vysvěcen, ale už byl zkolaudován po jedním dvou letech kvůli covidu takovým prodlouženým zpomaleným procesům. A teď čekáme, až už máme biskupa, už se dá něco dělat, už je kostel zkolaudován, takže těšíme se na svěcení. Možná bude za měsíc, za dva, jo, během toho roku 2023 letošního roku, tak věříme, že se kostel podaří oficiálně vysvětit. Přestože není vysvěcen, tak nám biskup dovolil ho používat, jako by vysvěcený byl.
0: Zajímavé informace o vaší misii v Mongolsku najdou posluchači na stránce dbmongolia.org. Mimo jiné jsou zde dopisy, které píšete a které si zde každý může přečíst. Co se v nich snažíte sdělit především?
1: Já v těch dopisech se snažím ani ne tak úplně popsat celou tu naši misii, ale spíš jako to, co dělám z toho svého osobního pohledu. No a udržet nějaký kontakt tím, že to je v češtině, což je takový netradiční jazyk z toho pohledu světového, tak udržet jakousi takovou vazbu s Českou republikou a s mnoha lidmi, s kterými jsem tady byl v kontaktu, i těma bývalýma dobrovolníkama nebo případně lidma, které by zajímalo o Mongolsku něco víc a o té nejmladší misi, jedné z nejmladších misí na světě. Takže je to spíš takový jako pokus udržet aspoň minimální kontakt s Českou republikou, s přátelema tady z Čech a ukázat, že ten svět, jak funguje třeba rozdílně. No a říkám, spíš to píšu toho ze svého jakoby osobního pohledu, než nějaké objektivní zprávy z Mongolska a z té naší misie. Ty tam jsou pak spíš v té anglické verzi, no nebo v mongolské. Je to třijazyčné, takže nezvyklé, že tam je český jazyk, že? Ale angličtina a mongolština a ty články jsou většinou příspěvky rozdílné.
0: Já jsem tady viděl i vaše vánoční video z loňského roku, kde jste jel na kole do farnosti. A myslel jsem si, že to je proto, že třeba nemáte peníze na automobil, ale pak jsem z vašich stánek zjistil, že jste nadšený cyklista.
1: Tak, cyklistika, jo, to je něco, co mi baví, ale není to jenom, jo, když se jede minus 35, tak už to není tak velká zábava jezdit na kole. Nicméně je to třeba z toho našeho centra vesnice, kde máme komunitu, jo, v tom centru Šovo, ten 1,5 km, 2 km do kostela, dá se jít pěšky, dá se jít na kole, dá se jít různým způsobem, dá se jít případně i autem, kdyby člověk něco vezl. Pro mě i z ekologických důvodů, zdravotních důvodů a tak dále, tak já dávám přednost tomu kolu, je-li to možné. Když je léto nebo teplejš, na jaře, na podzim, tak jezdívám i třeba 40 km, jo, do toho centra Ulan-Bátor ze Šovo nebo do té naší mateřské komunity přímo v Ulan-Bátoru, kde je taky ta učňovská škola Don Bosco. Ale to v zimě, když je minus 40, tak těch 40 km nejezdívám. To spíš jenom po Ulan-Bátoru nebo potom Šovo, ale přímo tu spojku celou. To bylo docela drsný, ale možný.
0: Když jsem se také díval na vaše stánky, jak tam v rámci aktuálního dění byla akce nazvaná Notebooky pro Mongolsko. Co je to za akci a jak je třeba důležité právě ta výpočetní technika pro ty mladé lidi?
1: No, my jsme viděli, že během covidu, tak tam byl v Mongolsku dvouletý lockdown, de facto, jo, téměř bez přerušení. Už v lednu 2020 tak se školy zavřely, kostely zavřely. Ačkoliv ten vir se začal šířit až 10 měsíců poté, už všechno bylo zavřené. Pak se na chvilku v září 2020 asi na chvilku otevřeli na měsíc, na dva školy, než se začal šířit ten vir, a pak se ten lockdown ještě zpřísnil. Takže de facto 2 roky ty děcka se nic nenaučily. A tím, že jsou v jurtách a tak dále, tak i ta online výuka samozřejmě jak ze strany učitelů byla problematická, tak i ze strany dětí. Takže děti se spíš naučily víc kočovat, pastevectví nebo i počítačové hry jakoby na mobilech, než aby jakoby se posunuli ve svým vzdělávání, základním vzdělání, tak jsme viděli, že ty notebooky můžou pomoct ve vzdělávání těch dětí a i v té online výuce a naopak učit je tím, že jsem elektroinženýr, tak jsem schopen i ty starší notebooky opravit, jo, repasovat je a udělat je použitými, udělat takovou mobilní učebnu případně a učit ty děti. Už jsme je učili i na těch velmi starých počítačích Scratch, programování nebo základy grafických programů, jak psát, uložit soubory a tak dále. Takže to vidíme. Podařilo se nám sehnat firmu, která nám slíbila zadarmo dopravu notebooků do Mongolska. První várko se nám podařilo dopravit už před měsícem. No a teď tím, že jsou další lidé, kteří nabízí své notebooky, tak připravujeme takovou další zásilku notebooků do Mongolska. Jsme vděční, jo, že to, co už lidem neposlouží, tak ještě dětem v Mongolsku posloužit může.
0: A vůbec podpora misí v Mongolsku. Vy jste říkal, že třeba váš kostel v Šovo zaplatili dobrodinci z Hongkongu. Jak je důležitá ta podpora těch misí?
1: Bez podpory bychom nebyli schopni vůbec nic udělat. Ta misie začala s velkou podporou hlavního představeného a vlastně donedávna ta podpora trvala. Nicméně s příchodem covidu tak ty priority, jo, i pro kongregaci salesiánskou světově, tak se změnily a bylo velmi problematické vlastně pro ty naše představené táhnout, jo, máme asi 80 zaměstnanců, střední škola v Ulan-Bátaru, jakoby učňák, tříletej, zhruba 300 žáků, pak tam máme dětský domov, dneska ne 100 dětí, ale kolem 20 dětí, ta situace se zlepšila, pak tam máme různé ty družiny do školování a tak dále v Ulan-Bátaru, Darchanu farnost, farma, středisko mládeže. Sám jsem tam zaregistroval v oratoři 800 dětí za jeden rok. No a v tom všeho máme taky malinkou farnost, farmu a tu družinu začínající středisko mládeže, tak tam se taky nás točí desítky lidí, možná stovky. Tak toto všechno tahnout, těch 80 zaměstnanců, není jednoduché. A ty dary, které přicházely z Hongkongu od přátel Father Paula nebo z Jižní Koreje, tak samozřejmě jsou limitované. A to, co bylo našetřeno, nám pomalinku už bylo snědeno, abychom podpořili ty rodiny těch učitelů, našich pracovníků, i když během toho lockdownu nemohli tak moc dělat, ale udržet ty týmy a jejich rodiny při životě. Takže to je jedna z výzev, udržitelnost, kudy se hýbat dál. Přichází i dárci z České republiky, dlouhodobě ještě před mým příchodem už byla spolupráce diecézní charity Litoměřice, jo, pro mongolské projekty do Naboska. No a i skrze vlastně tu moji přítomnost, tak přichází i různé další dary. Nicméně pro nás salesiány v České republice je nutno říct, Mongolsko není prioritní zemí. Jo, máme prioritní zem Bulharsko. Tady ty naše střediska a tak dále, jako provincie, jsme relativně chudí v rámci společnosti i katolické církve. Takže žádné velké podpory do Mongolska posílat vlastně jako salesiáni čeští nemůžeme, protože těch zodpovědností přímých máme mnohem víc. Nicméně, kdo touží podpořit katolickou církev salesiány v Mongolsku, je to možné. A jak to udělat, je i na webových stránkách právě dobomongolia.org.

0: Stále posloucháte Proglas a rozhovor s paterem Jaroslavem Vracovským, který je misionářem v Mongolsku. Pojďme si teď říci ještě něco krátce o té zemi samotné. Vy už jste říkal, že Mongolsko je asi 20krát větší než Česko, žije zde necelých 3,5 milionu lidí. Z toho, co jste měl možnost poznat, co byste o něm řekl, jak byste ho představil posluchačům?
1: Když jsem tam poprvé přiletěl v říjnu 2015, tak to už bylo všechno odkvetlé, zeleň žádná. A z toho letadla jsem koukal a říkal, teď tady je samá poušť. To jsem nevěděl, že to jsou stepy. Já říkal jsem, kde jsou stromy? Jo, a na poušti, polopoušti, ani na stepích stromy prostě nehledejte. Jo, ty jsou pak v tajze, nebo samozřejmě jsou tam i určité oblasti, kde můžou být stromy, ale jako máme v Praze nebo v mnoha místech v České republice krajinu velmi rozmanitou, tak taková krajina v Mongolsku není. Jo, je tam spíš taková velmi jednotvárná krajina, jo, stepní říše se někdy říká. Takže nekonečné jakoby louky nebo lány, kde roste převážně jenom ta tráva. Může být i zemědělská oblast, může být i nějaký políčka. V posledních letech se snaží i mongolská vláda podporovat výsadbu nových stromů. Ale to klima má vlastně velmi málo vláhy. V poušti málo prší, v polopoušti trošinku víc, na stepi taky tak moc ne. No a pokud se dělá zemědělství nebo i u nás, tak my máme vodu z hlubokých vrtů. V té naší farnosti máme vrt kolem 50 metrů. Na farních polích ten vrt jsme dělali loni 100 metrů, bohužel voda nebyla. Letos se dělalo 110 metrů a už se lidi radovali, kousíček vedle, že přece jenom voda vytryskla. Takže i na pěstování bramor se musí zavlažovat takhle z hlubinných vrtů. Takže krajina naprosto rozdílná, klima naprosto rozdílný, větší extrémy, než jsme zvyklí v České republice. A Ulan-Bátor, město plné smogu, nových a nových vyšších domů, vysokých domů, bez ladu a skladu, naopak jurtové čtvrti okolo, takové jakoby černý puntík na Mongolsku, ale Mongolsko většinou ten nomádský život, stepy, stovky kilometrů jedete a vidíte jenom jurty, jako malé vesničky, stáda okolo a de facto nic. A to je na tomto nádherné.
0: Vy jste říkal, že to klima v Mongolsku je poměrně drsné. Sám jste říkal, že minus 30, minus 40 v zimě není žádná teplota. Lze pozorovat třeba v Mongolsku dopady klimatické změny? Projevuje se to tam nějak?
1: Projevuje se to. Bohužel se to projevuje, že se pouště rozšiřují a ubývá vlastně těch pastvin. Ubývá pastvin, lidé se stěhují víc do města, hledají obživu jiným způsobem než tím kočovným pastevectvím, i když samozřejmě kočovné pastevectví stále je na denním pořádku pro aspoň milion Mongolů, odhaduju. Takže projevuje se to, no. Ty lidé zažívají velké problémy skrze to stěhování, skrze vlastně rozbití. Něco jako za průmyslové revoluce, bych řekl, v Evropě v tom 18. 19. století, tak Mongolové zažívají stěhování do hlavního města, že v tom roce 1990 bylo Mongolů 2 miliony a to město hlavní, kolik mohlo mít obyvatel? No pár set tisíc. A dneska jo, Mongolů je 3,4 milionu zhruba a v hlavním městě si říká, že je polovina obyvatel, možná 1,5 milionu. A ta infrastruktura toho města na to nebyla připravená, nastavená. Takže pak se projevují i ty sociální problémy, chudoba, rozrůstající se. No a můžeme říct, je to vlastně způsobeno i těma globálníma změnama.
0: U nás, myslím, lidé docela dost vědí, že koně Převalského zde původně žili, myslím, v Mongolsku, a že se jejich stavy v této zemi rozšiřují z našich chovů. Vědí to i lidé v Mongolsku?
1: Tak v Čechách samozřejmě takovým přívlastkem Mongolska je koň Převalského, jo, že se objevují různé zprávy. V Mongolsku, když jsem se ptal dětí, tak o něm neví vůbec nic. Nicméně jsou tam, jo, na české ambasádě, jo, pan velvyslanec taky říkal, jak vlastně, jo, že se připravují, kde jsou ty koně Převalského, jak je to významné, jo, ti vzdělanější lidé v Mongolsku, diplomaté a tak dále, tak o tom samozřejmě ví. Já mám takový dojem, že právě i blízko Šovok je taková přírodní rezervace, ještě dalších asi 50 nebo 800 kilometrů, kde právě ty koně Převalského jsou. Sám jsem se tam tedy přímo ještě nedostal, I když pravděpodobně jsem i ty koně viděl, když se tam jakoby ty koně tak jako bezcílně toulali a pásli na pastvinách, jo, od všeho vlastně západně. Takže mám pocit, když jsme tam byli se sestrou na kole, takže jsme viděli koně Převalského na vlastní oči.
0: Vy jste říkal, že asi 1 000 000 lidí v Mongolsku se živí pastevectvím, 1 000 000–1,5 000 bydlí v tom hlavním městě. Čím se tam lidé živí? Je tam nějaký průmysl?
1: Mnoho těch lidí hledá práci, že je řada nezaměstnaných. Samozřejmě, jo, řada lidí pracuje ve školách jako učitelé, nebo proto my máme tu školu Don Bosco technickou, opraváři aut, instalatéři, takové ty různé praktické věci. Mnoho lidí taky pracuje jakoby na trzích. Jo, že ty zboží přichází z Číny, z Ruska, a tak to tam pak prodávají na trhu jakoby za levnější peníz než v těch sítích velkoobchodů nebo obchodů. Mnoho těch lidí dělá z kůží, protože oni jsou vlastně, jo, tradičně velmi zruční s tou kůží pracovat. Řada lidí taky pracuje vlastně s kašmírem. Jako to je srst vyčesaná z kos, právě který, jo, během těch tuhých zim, a z nich se pak dělá vlastně taková drahocenná látka, s kterou se pak obchoduje. Mnoho lidí taky pracuje v dolech na těžbě nerostného bohatství, což bylo před komunistama v podstatě zakázané skrze jakoby tu šamanskou tradici, že se nesmí bůh té hory rušit kopáním. Což Rusové porušili a dneska samozřejmě velké nerostné bohatství se postupně objevuje a dostává se vlastně k různým jakoby těm důlním společnostem a pak je zdrojem i toho příjmu celého mongolského státu. Takže jo, různé typy práce jsem nastínil. Nevím, co jsem zapomněl důležitého, ale tak to tak zhruba je.
0: My v této době tady v Evropě, dá se říci, docela hodně žijeme válkou na Ukrajině. Je to něco, co zajímá lidi v Mongolsku, nebo je to něco tak vzdáleného, že to pro ně nemá žádný význam?
1: Před rokem, když jsem se ptal dětí, když ta válka začínala, jak vnímají tu válku na Ukrajině, nebo když jsem se ptal někoho na trhu, tak oni řekli, no my samozřejmě jako nejsme rádi, že je válka. Chtěli bychom, aby byl mír, ale tím, že oni jsou mezi dvěma velkýma mocnostma, Čínou a Ruskem, tak to Rusko je pro ně lepší varianta. I hlavní město přejmenovali jako Rudý hrdina Ulan-Bátar, znamená v překladu Rudý hrdina, na poděkování vlastně Rusům, Rudé armádě, za osvobození od Číňanů. Takže nemají moc velký výběr, takže oni jsou spíš s tím Ruskem, Ukrajina je daleko, tak to spíš zvíma i z těch proruských zpráv, jo, že si přejí, aby ta agrese skončila, a vidí tam i tu agresi NATO jako něco, co říkají, aby se ty Spojené státy konečně stáhly a byl konečně pokoj. Hmm. Takže nevidí to tak úplně, jakoby, jak to, jo, z těch zpráv, které my tady máme, objektivně, jo, máme i informační válku, takže objektivní zprávy těžké nalézt, ale jsou spíš na straně Ruska, ale ať už jsou na jakékoliv straně, na čem se vždycky shodneme, přejeme si, aby byl mír. Jo, to je bez diskuzí, přejeme si, aby byl mír.
0: Vy už jste mluvil o tom, že u vás působí i dobrovolníci. Pozval byste naše posluchače do Mongolska buď třeba na poznávací turistický pobyt, nebo třeba jako dobrovolníka do misí někoho?
1: Určitě. Jo, je to možné. Byli tam dobrovolníci mladí, zhruba v tom maturitním věku, nebo dvacátníci z Polska. Řada dobrovolníků většinou na prázdniny, na měsíc, na dva, pomoc s letníma aktivitama, s táborama. Na podzim 2022 tam byl první dobrovolník Čech, Adam, který tam pomáhal v září, v říjnu jako učitel fyziky i s různýma aktivitama ve farnosti. Měl zájem i poznat mongolskou školu, tak tam taky měl nějaké lekce. Pak tam bývá ale i dobrovolníci jakoby ve středním nebo jakoby v důchodovém věku. Z Německa tam přijíždí experti vyřešit nějaký konkrétní projekt. Vím, měl tam dělat nějakou personální analýzu, jo, zodpovědnosti a tak dále. To jsem se docela divil, když jsem přijížděl. Nebo tam přijíždí experti jakoby na fundraising, pomoc s udržitelností. Jo, kolik vlastně co stojí nějak to zmapovat a hledat nějaké nové zdroje, které by pomohly vlastně tady tu důležitou misi udržet a rozvíjet. No a pak tam bývají i jakoby, jo, opravdu v důchodovém věku korejští třeba dobrovolníci, kteří pomohli vybudovat spolu s tím korejským misionářem Father Simonem farmu a po 10-15 roků tam opravdu přijížděli nebo tam i dlouhodobě pobývali a pomohli ty děti vychovávat, učit je hospodařit. A to byl vlastně nedocenitelný poklady, který ti dobrovolníci přinesli. Kromě dobrovolníků, tak jsou tam i misijní rodiny. Že misie není vyhrazená jenom jakoby řeholníkům a pánům farářům, ale jak říká papež František, všichni jsme zváni dělit se o radost evangelia. Jsou i tam hnutí neokatechumenát, i laické rodiny, kdyby někdo cítil povolání být misionářem, jako třeba i podnikatelem, misionářem, učitelem, je to možné. Byla tam skotská dobrovolnice, 2 roky jako dobrovolnice, pak 4 roky jako učitelka angličtiny na těch mezinárodních školách. Je tam dobrovolník nebo teď pracovník z Filipín, který začíná jako dobrovolník a už tam je mnoho let. Takže určitě ty možnosti jsou veliké a Bůh zve a volá dnes a znovu jako kdysi. A to jsem nakonec sám jsem toho svědkem. Nikdy jsem netušil, že se do Mongolska dostanu. Mám to boží pozvání i skrze výzvy hlavního představeného a nakonec to nasměrování do Mongolska, tak mě tam taky nasměroval. Já jsem rád, že jsem tu 7letou zkušenost mohl absolvovat a znovu se těším, že se tam brzyčko vrátím.
0: Hostem na Proglasu byl pater Jaroslav Vracovský, salesiánský misionář, který působí ve farnosti svaté rodiny v Šovou v Mongolsku. Já vám děkuji za rozhovor a ať se vám ve vaší práci daří.
1: Tak taky srdečně děkuju a jak říkají v Mongolsku, bajrte, nashledanou.
0: Nashledanou. Od mikrofonu se loučí i Pavel Smolek. Přeji vám stálý zájem o vše nové, protože jen tak nemáme šanci zestárnout.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Kristýno, která vidíš to, co není. Kristýno s božským zrakem. Kristýno za zázrakem. Jak lze přežít se zjevením? Kristýno na cestě. Kristýno zvíře.

ženy. Kristýno dnů, do nich špely se stíny. Kristýno, která vidíš to, co není. Kristýno s božským zrakem. Kristýno za zázrakem. Jak lze přežít se zjevením? Kristýno ve vagoně, v polici nad metujím.

Kristýno, která vidíš to, co není. Kristýno s božským zrakem. Kristýno za zázrakem.

se jí z nebe, srdce mě sebe, tak jim hraju potichu na píšťalu. Mám radost z jejich krátkých prázdnin, pro všechny ostatní

Kristýno, vidím to, co není. Kristýno s božským zrakem. Kristýno za zázrakem. Kristýno, jak lze přežít se zjevení?

každá spravedlnost čeká, vím, že si počká na svůj čas. A přitom po provázku deště

Sníh už ležel na polích, já se trápil pro tu holku, v uších zněl mi její smích. Voháknutí doma skáčů, sjezdili jsme spoustu míst, večer pod Celtou spali jsme, začala jak kotě příst. Ráno zbalili jsme bágly, vyšlápli za zvoku zdál, to, co stalo se ten

už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká do černé tmy,

zima v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět, rudou růží rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

0: Dnešní část nese název Trpělivě snášet zlo. Trpělivost je druhem křesťanské statečnosti. Snazší bývá proti zlu bojovat, zlo přemáhat, než zlo snášet. Nezdá se to ostatně být ideální. Víme, jak tupá pasivita ke zlu zaviní, že se zlo zakoření a utvrdí. Trpělivost se snadno stane pláštíkem slabosti a lenosti. Kolik věcí se může a má napravit, místo aby se trpělivě snášely. Lidově se říká, že lenoch bude raději trpělivě spát na špatně ustlané posteli, než aby slezl dolů a upravil si ji. A přece je na světě i zlo, které se odstranit nedá. Bojovat proti němu by znamenalo být nerozumně hlavou do zdi. Jsou to především nemoci a nehody. Bolí-li mne zub, nebudu záležitost odkládat a půjdu co nejdřív k zubaři. Nemůžeme však zabránit ani já, ani on, aby mi nebylo nepříjemné vrtání nebo trhání nemocného zubu. Trpělivost je tedy ctností, která mne učí snášet klidně to zlo, které odstranit nemohu. Tento postoj je sice velmi rozumný, ale přece jen vyžaduje jakýsi druh kapitulace, poddání se, i když nezaviněného. Ve válce bývají okamžiky, ze kterých je jediné rozumné východisko jít do zajetí. A přece jsou muži, kteří i tu raději volí smrt, než aby se poddali. Dokonce je proto i obdivujeme. Má-li být trpělivost pozitivní ctností, nemůže být jen jakýmsi druhem rozumné kapitulace, ale musí mít hlubší smysl. Tento význam se snažili odkrýt starověcí stoikové. Pro ně nic není žádoucnějšího než vnitřní klid. Neustálé bojování proti zlu působí neklid, a tedy nakonec větší zlo. Rozbili ti nádobu s olejem, rozlili ti víno, píše starověký stoik. Řekni, tolik peněz mě stojí můj klid. I moderní lidé obdivují trpělivost. Chlapci čtou indiánky, ve kterých hrdinové ani okem nepohnou, i když jsou přivázáni ke kůlu. Opakuje se rádo kozácké pořekadlo, trp kozáče, budeš atamanem. I do skautského desatera se dostalo pěkné heslo. Skaut se směje a píská si ve všech obtížích. Jisté však je, že tento důvod trpělivosti není dostačující pro křesťana, který čte v evangeliu slova, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Matoušova 16. kapitola. V denním životě snášíme svobodně a trpělivě mnoho potíží. Student se svobodně učí celou noc před zkouškou. Po zkouškách pak trpělivě snáší nepohodlné cestování v přeplněném vlaku, aby se dostal na dovolenou. Aby nás vedly tyto a podobné trpělivosti k dokonalosti, musí se nést kříž za Kristem, to jest s pravým úmyslem, v duchu náboženském, dát jim křesťanskou náplň. Gaudie tedy takto definuje křesťanský postoj. Trpělivost je ctností. Jejím cílem je nejenom mírnit, ale úplně zaplašit smutek a duševní skleslost, která se nás zmocňuje v nesnázích, jenž nás zavalují. Snášíme proto pevně a velkodušně jakékoliv protivenství, dokud je Bůh dopouští, a neochabujeme proto ve snaze o dokonalost, ani nezanedbáváme své povinnosti, ale řídíme se zdravým úsudkem a Boží vůlí.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
3: Amen.
1: Dobrořečme Pánu,
3: Bohu díky.

V noční jazzové půlhodince si představíme norskou skupinu Korunsta Tjuetre a její album Dedehave, což znamená Mrtvé moře. Skupinu tvoří hráč na klávesi Eivind Arnott Wieberg, kytarista Alexander Tesdal Tveit, saxofonista Inge Wedrhed Breinstein, bubeník Hans Christian Dalgor a basista Erik Remke. Vedle nich na albu hraje také další hostující saxofonista Håvard Skaugen. Důležitý je zejména dialog mezi elektrickými klávesami, kytarou, baskytarou a bicími, který vytváří postupně gradující instrumentální plochy. Žánrově se skupina pohybuje na pomezí jazzu a psychedelického roku, přičemž do své hudby přirozeně zapojuje skandinávský folklor i inspirace z afrobeatu, soulu nebo indické hudby. Výsledkem není stylová směs pro efekt, ale soudržný, organicky působící zvuk s výraznou atmosférou. Pro výslednou podobu alba byl zásadní také způsob nahrávání. Hudebníci se sešli ve studiu v Bergenu, hráli společně v jedné místnosti a většinu skladeb pořídili na analogový pás během jediného záběru. Vyhýbali se dodatečným úpravám i studiové dokonalosti a dali přednost spontánní komunikaci mezi hráči. Díky tomu působí nahrávka syrově, živě a zachycuje energii okamžiku spíše než technickou bezchybnost. Pojďme si z alba poslechnout několik ukázek.

Dozněla skladba Svart Magi, poslední ukázka z alba Mrtvé moře norské skupiny Krunsta Tjuetré. Za týden budeme v sobotním nočním bdění poslouchat skotského trumpetistu Colina Steela. Noční bdění pro vás připravil Milan Tesař.

slevi. Sem jako většina z nás mírně leví. Chodil jsem v saku zelených a volil

zklamal jsem já anebo vy, muselo se to stát. Rozdělené veřejné mínění oslabuje stát a zase o nás bez nás. Ale tentokrát žádný Mnichov, stačí jen malej čínský virus COVID-19. Padají hodnoty a ctnosti, jsme oběti rozežranosti, je pozdě hledat záchranu. Ochranné štíty kryjí tvář, virus sílí navzdory všemu. Papež se včera rozkázal.

předáváme si viry sami v sobě. Tak jako kdysi kompromisy končí čas hledání rýmů. Je pozdě hledat chybu, zatím mám jenom kašel rýmu. Je nutné s něčím začít, ale bude to ještě stačit. Ale bude to ještě...

se na tvém lístku změní třída. Po každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

asi se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá v barvách Claude Moneta.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Nechceš toho moc, jen chceš pomník. Nebo aspoň bystu a bystu. Zastavil se a řekl si dík za to, co jsi tu nechal lidstvu, jak nebál se zbejt bojovník. Není zač, chtěl bys obět aspoň celý svět.

0: máme klid. A v celku za ženu mít top modelku a pak jako DiCaprio v 25 jí vyměnit. Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene. Tak.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci, samota v naději, samota.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme skladbu klavírní kvintet F-moll opus 41. Napsal jej Jan Ladislav Dusík. Na klavír hraje Jindra Kramperová. Na housle Jan Jíša a Lubomír Havlák. Na violončelo Jitka Vlašánková. Na violu Jiří Hudec. Druhou skladbou je Allegro Capriccioso. Napsal jej Bedřich Smetana a na klavír hraje Ivan Klánský. Poslední skladbou je smyčcový kvartet číslo 2 G-dur opus 8. Autorem je Zdeněk Fibich. Hraje Panochovo kvarteto. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Klavírní kvintet F-moll opus 41. Autorem je Jan Ladislav Dusík. Na klavír hrála Jindra Kramperová. Na housle Jan Jíša a Lubomír Havlák. Na violončelo Jitka Vlašánková a na violu Jiří Hudec. Druhou skladbou bylo Allegro capriccioso. Autorem Bedřich Smetana, na klavír Ivan Klánský a na závěr smyčcový kvartet číslo 2 G-dur opus 8. Jeho autorem je Zdeněk Fibich, hrálo Panochovo kvarteto.

0: Dobrý den, milí posluchači. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat u dalšího vydání pořadu Oktáva. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Grafe. Tentokrát z koncertního studia Proglasu a mám zde vzácnou návštěvu, a to manžele Lucii Sedlákovou-Hůlovou a Martina Sedláka.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A oni nepřijeli sami jako české smyčcové duo, protože pod tímto názvem vystupujete, ale přivezli sebou také své dvě děti, a to dceru Magdalénu, která nám dnes zahraje společně s nimi také na housle, a syna Lukáše, který je po tatínkovi violončelista. Tak já myslím, že bude krásné, když dnešní program zahájíme rovnou hudbou. Takže v úvodu bychom si poslechli menuet od Josefa Suka. A já vám prozradím, že tuto skladbu Josef Suk napsal právě pro domácí muzicírování. Tak my se nyní budeme moci zaposlouchat, jak se u Sedlákových muzicíruje.